0: přitom se mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rosa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobou, Skrajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

A ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem. A Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami Proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude. Ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

0: a čas šel dál, ale tady se už zastavil.
1: Koleje zarůstá, jenom tráva na pražcích.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých 15. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Furta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7 000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme stiskání bratrů

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál Kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: třeba zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti, tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál s tím stromem. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků. Já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepík Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon. Že to nebylo jako tady šestametovej. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo? Tak Pepík Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
1: Můžeme takový... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to, ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu a do ní
1: do ní
0: nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No, tak řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka. Můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: člověče, v ložnici, to mě zajímá. Malo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731, 800, 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné ji rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, jde tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro Ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice,
4: Ložnice vyhrála
2: asi. Láka, ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak výborně. Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vaše Kvidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenarovičová a scénka nazvaná V Ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: No. Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No. Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co
10: to nechal? Tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Uběhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlíknu.
9: Uhněte, pane Vidra.
10: Miláčku, no? Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopstnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: Že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti má. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se tě ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase je to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je,
4: ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Až
2: jestli
4: to
2: si to pamatuje
4: dovím,
2: vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzer hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezer A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek znova.
0: Odkuď?
1: Ze Zdounek.
2: Zdounek.
1: Ano.
0: Ze Zdounek.
2: To je
0: jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to plus tak minus to tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Štelinku, no.
0: Štelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: Ivan.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, Ivan, ďakujeme. Další telefón.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Jo.
4: Motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací to značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování.
0: Do koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam zdravím, tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že? Doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že? Nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
0: Hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není ne. Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
0: Do té ložnice.
1: Ano.
0: No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
0: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme,
0: snažíme se. On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
0: Ani to ne.
1: Ani to ne, až
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Bylo to odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
0: seznamu. Výborný nápad.
1: Jo.
0: Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Magdalena, Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme
5: za odpověď. Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval... vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má rozdělat.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl by jsem Ačko.
3: Ačko.
5: Do toho jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... bo to otřem trošku,
8: jsem stejně
7: no,
8: strašně ale... rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pač v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já, z kolika já už jsem chodil.
7: Ne, dobrý, prosím tě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě volala pata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: jsme se teda,
7: s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. Vlastně. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký.
7: Pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Vzkojte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čuňky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Toto svátek se v 70. letech u nás nesměl slavit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, stavil si už dopředu.
5: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě, na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc nezavím.
3: Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už neměli co. Tak na kam bych stál takový hrnec s bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš. A když to vajíček si máme nějaký prachy, nebo se, a oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete, vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce příjemný. Takovou pomlásku, kuci, nebude teda tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhem, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš, je tvé.
5: To je. No?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Lepičko, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber.

0: Bystřice.
1: My si taky koledujeme, protože ano. se nám čas krátí, takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
0: Říká Pavel Nový, zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: rozhlas Pardubice, zprávy.
1: V Pardubicích dál chátrá vojenská plovárna z první republiky. Za první pololetí zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 víc než loni. Cenový strop na paliva znovu vzrostl, nafta zdražila o víc než korunu. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 30 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Pardubice stále nerozhodli, jestli opraví vojenskou plovárnu z roku 1925 na břehu Chrudimky. Nepočítá s tím ani letos schválený strategický plán města. Původní budova plovárny s převlékárnami a společenskou místností chátrá řadu let. Před 2 lety vznikla územní studie, která na místě navrhuje třeba restauraci, komunitní centrum nebo letní kino. Technický posudek z loňského roku ale potvrdil, že stavba je ve velmi špatném stavu, říká mluvčí města Matyáš Stanat.
2: Součástí dokumentace je také orientační ekonomické posouzení, podle kterého by rekonstrukce vyžadovala investici přibližně 15 milionů korun bez DPH, zatímco výstavba nového objektu obdobného charakteru by se pohybovala okolo 18,5 milionů korun bez DPH.
1: Pardubický kraj by měl od státu získat příspěvek na stavbu přivaděče k dálnici D35 ve směru od Chocně. Vznikne napojením silnice druhé třídy, informuje o tom hejtmanství. Ministerstvo dopravy prý v návrhu rozpočtu počítá s dotací 600 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady

0: I by podle odhadů měly být víc než 3,25 miliardy. Pardubický kraj aktuálně chystá soutěž na zhotovitele stavby. Práce budou rozdělené do 3 etap a měly by začít příští rok. Na českých silnicích zemřelo za letošní půlrok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřolt.
1: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci, hele, motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně aktivuje a už se příště po té motorce dívá.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než včera. Litr benzínu může oproti včerejšku zdražit o 63 haléřů na 42,84. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne.
2: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo, během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejčetnější srážky budou ve večerních hodinách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní komplikace v Chocni, kde je uzavřený most.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A přejeme hezké dobré brzké ráno, 4 minuty po 5. hodině v pátek 17. července. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice. Vrátíme se k tomu podrobně za malou chvíli. A z muziky nabídneme písničky, které nestárnou. Třeba Michala Tučného, Petra Muka, Paula McCartneyho, Karla Gotta se dcerou Charlotou a teď přichází Ilona Čáková.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Chystáme další zprávy na půl šestou do vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tento čas tady bude za 18 minut, je pátek 17. července. Americký prezident Donald Trump v projevu k národu obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí šokující slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech. Světové tiskové agentury zdůrazňují, že současný prezident využil projevu v hlavním večerním vysílacím čase, aby znovu rozdmýchal pochybnosti o regulérnosti voleb ve Spojených státech. Zároveň Trump v projevu k národu prohlásil, že americkým televizním stanicím, které projev nevysílali, by měly být odebrané licence. Pojďme na české téma, které jsme slíbili. Třikrát během jara, vždy první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákali za kulturou víc lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž pořád jedná. Podrobnosti zjišťoval reportér Filip Svoboda.
2: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
3: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně. A nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
2: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
4: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
2: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
3: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
2: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
3: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
2: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Američtí vojáci vstoupili na palubu ropného tankeru v Ománském zálivu, aby zkontrolovali, jestli dodržuje blokádu íránských přístavů. Tu Spojené státy v oblasti opětovně zavedly v úterý. Od té doby tři jiné lodě přesměrovaly a jedné znemožnily další plavbu. Oznámilo to v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Zároveň americká armáda oznámila, že dokončila noční vlnu úderů proti Íránu. Odvetným vzdušným útokům Teheránu čelili Kuvajt, Bahrajn i Katar, píší agentury. Další zprávy nabídneme o 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď jsou 4 minuty po 17:15, je pátek 17. července. A jednou z cest, které trpěly při odvozu kalamitního dříví v letech 2015 až 2022, je komunikace zvaná Návrší pod Králickým Sněžníkem v okolí Stříbrnic. Ta je do 15. listopadu uzavřená kvůli kompletní rekonstrukci. V místě jsou a budou těžké stavební stroje, hrozí nebezpečí úrazu. A Lesy České republiky prosí o respektování dočasného opatření a navrhují objízdné cyklotrasy třeba kolem Strakovy školky. Pěší turisté se na Králický Sněžník z tohoto směru dostanou po žluté pěší trase ze Stříbrnice nebo přejdou přes Mokrý hřbet po Modré. A taky vás můžeme nalákat na akci Oživené řopíky. Ta bude už teď v sobotu 18. července neboli zítra od 10 do 16 hodin v horském areálu Kraličák. Návštěvníky čekají prohlídky řopíků, ukázky vojenské techniky, dobové tábory, jízdy parním vlakem i netradiční soutěže. Nebude chybět ani občerstvení a odměny pro účastníky. Počasí. Před víkendem očekáváme polojasno až oblačno, odpoledne a večer oblačno až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, nejčetnější srážky v podvečerních hodinách. Bouřky můžou být ojediněle i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty dnes vystoupí na 27 až 30, na horách to bude od 19 do 23 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Teplé moře, chladné hory a nebo třeba poznávací víkendy po známých městech. Každý si volno a dovolenou zkrátka představí jinak. Je to i dnešní téma pro děti a redaktorku Českého rozhlasu Pardubice Petru Beránkovou 5 minut před 17:30.
1: Co je to dovolená?
2: Dovolená je, že můžeš jet do Afriky a Africe se mluví anglicky. Můžeš jet do Itálie a ještě do Řecka, do Chorvatska.
3: Že můžete jet na Maledivy.
4: To je, že můžeš jet někam, kam si chceš a můžeš vidět spoustu věcí.
1: Proč jezdíme na dovolenou?
3: Aby jsme si odpočili od práce a aby jsme měli klid. Třeba někdo může jít na pláž a někdo spát.
5: Aby jsme třeba měli pokoj od školky
6: nebo od dětí.
7: Můžeme si třeba udělat hezký den.
8: Aby jsme měli víc slunce, moře a ještě bazénu.
1: A kdo z vás by někam chtěl jet?
9: Já bych chtěl jet do Slovenska.
10: Na Svůli.
11: Já ještě jednou na Maledivy.
12: Já do Španělska.
13: Já na ty jak Andrejka taky chci a chtěla bych jet ještě do ciziny.

0: pátek 17. července. Další zprávy přináší Otaku Twirt.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dnes odpoledne nepůjde v pardubických místních částech Drozdice a Mětice elektřina. Mimořádná odstávka potrvá od 14 do 18 hodin. Energetici během ní odstraní poruchy na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. V Poličce pokračují v obnově zimního stadionu. Jeho modernizace by měla skončit v září a město za ní celkem zaplatí 65 milionů korun. Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude její výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Evropská komise dnes plánuje představit revizi systému emisních povolenek ETS 1. Reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. Evropský systém emisních povolenek má motivovat ke snížení uhlíkové stopy. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo, místy přehánky k večeru četnější. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále kyvadlový provoz na semafor mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak pečovat o partnerské vztahy, aby se udržely dlouhodobě? Co radí koučka Marcela Hlaváčková manželům, kteří jdou po letech prožitý v zaměstnání do důchodu a čeká je společné prožívání času? A co preventivně udělat před cestou na dovolenou, aby rodina neměla kvůli nedorozumění zkaženou? V radioporadně po 11.
1: Dobré ráno.

0: Tak to byl Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 17. července 7 minut před 17:45. A teď už se podíváme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Bambus z univerzitního areálu v Pardubicích našel nové využití. Místo kontejneru na bioodpad zamířil do ostravské zoo. Čerstvé výhonky snědla exotická zvířata, včetně lemurů a pant červených. Pravidelné stříhání bambusu v areálu Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice letos přineslo tedy nečekaný užitek. Rostliny, které zdobí prostranství mezi věžemi budovy HB, tentokrát neskončily v kontejneru na bioodpad. Nastříhané větve se staly součástí jídelníčku několika druhů zvířat. Další podrobnosti o tom najdete v dnešním vydání Pardubického deníku.
1: Návrat do dob vlády Jana Lucemburského zprostředkuje návštěvníkům hradu Litice tematický dobový program. Událost se v hradním areálu uskuteční o tomto víkendu. Součástí připraveného programu jsou šermířská vystoupení, ukázky útrpného práva, inscenovaná audience u panovníka a taky speciální rytířská stezka určená pro dětské návštěvníky. Správa hradu v této souvislosti upozorňuje, že kvůli konání středověkých slavností bude po oba dny pro veřejnost úplně uzavřený standardní prohlídkový okruh, nazvaný Hradem krále Jiřího, napsala Mladá fronta Dnes.
0: Až o 3 roky se oddálí zahájení dlouho chystané stavby silnice první třídy číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu musí totiž ředitelství silnic a dálnic zopakovat proces EIA, tedy vlivu na životní prostředí. To už pro nový proces začalo připravovat podklady. Ředitelství silnic a dálnic musí vypsat novou veřejnou zakázku právě na zpracování a projednání procesu EIA, i když už mělo celý proces hotový. O jeho zrušení rozhodl tehdejší ministr Petr Hladík za KDU-ČSL v prosinci 2025. ŘSD se ale informaci dozvědělo později, kdy už ministrem nebyl, a to ne od úřadu, ale od odpůrců plánované trasy. V březnu 26 podalo ŘSD správní žalobu, která byla zamítnutá. Následně podalo kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze a zároveň rozklad proti rozhodnutí ministra životního prostředí. Nejvyšší správní soud teď předchozí rozhodnutí Městského soudu potvrdil. Stavba silnice přes Český ráj se tedy o pár let posouvá. Další informace k tomu přináší Deník Právo.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, pátek 17. července a právě teď, přesně na vteřinu 6:45. Podíváme se, co se bude dít za týden. V sobotu 25. července dorazí do Meziměstí zvláštní parní vlak Králický expres, tažený historickou lokomotivou Němka. Parní expres vyrazí ráno z Dolní Lipky a přes Letohrad, Žamberk, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Náchod, pojede dál po trase. Vlak do Meziměstí přijede odpoledne a následně bude pokračovat zpátky do východu. Stanic přes Náchod, Opočno a Letohrad. Součástí soupravy je bufetový vůz i možnost přepravy kol a kočárků. A kdyby toho ještě rodiny s dětmi neměly dost, tak můžou navštívit část Meziměstí Vyžňov, kde se ten den, tedy 25. července, bude od 14 hodin konat u Svobodů program ke svátku svaté Anny. Mimochodem už teď o víkendu je v plánu parní trasa Ústí nad Orlicí, Hanušovice a zpět. Podrobnosti a jízdní řády najdete pochopitelně na webu.
1: Počasí.
0: Zpátky k dnešku, což je tedy pátek 17. července, před studenou frontou bude vrcholit příliv teplého proudění. Dnes naměříme 27 až 30, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer oblačno až zataženo. Během dne se můžou místy objevit přehánky nebo i bouřky. Nejčetnější srážky očekáváme v podvečer. Bouřky můžou být ojediněle i silné. K ním se může přidávat přívalový déšť, kroupy a výraznější nárazy větru. Rozptylové podmínky teď po ránu místy mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Někde jsou Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cejdhamlová rozhodně teď u mikrofonu, aby vám řekli, co vás čeká po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď je 6 minut po 6:15 a je taky pátek 17. července. A my po té 13. hodině znovu otevřeme poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tedy tentokrát rozebírat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Studenti architektury navrhli, jak by v budoucnu mohly vypadat břehy Labe a Chrudimky v Pardubicích. Kemp na Stříbrném rybníku v Hradci Králové otevřel rezervace 5 nových chatek. Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli na kandidátce v Praze 1 zůstane Filip Dvořák. A dnešek bude polojasný až oblačný, objeví se srážky, teploty až 30 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Přibližně 100 studentů architektury navrhla, jak by se mohlo proměnit okolí pardubických řek. Jejich práce chce město využít při přípravě koncepce břehů Labe a Chrudimky. Studentské návrhy si lidé můžou prohlédnout v Tyršových sadech do konce srpna.
3: Studenti Mezinárodní školy architektury Archip se zaměřili na veřejný prostor, dopravu, rekreaci i krajinu kolem Labe a Chrudimky. Při přípravě návrhů si celé okolí prošli pěšky. Jejich vize počítají například s lepším zpřístupněním řek, novými promenádami nebo úpravou nábřeží u automatických mlýnů. Město chce všechny nápady využít při zpracování koncepce břehů řek, která má být hotová na podzim. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o 1/5. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Chatky nabízí vlastní koupelnu, kuchyňku, klimatizaci i terasu s výhledem na vodu. Za jejich stavbu zaplatili městské lesy, které kemp provozují, víc než 5 milionů korun.
4: 5 nových chatek doplňuje nabídku ubytování hlavně pro větší rodiny a skupiny přátel. Kemp díky něm nově nabízí téměř 250 lůžek. Přestože Stříbrný rybník v polovině června kvůli zhoršené kvalitě vody ukončil koupací sezonu, návštěvníci můžou areál dál využívat bez omezení. Do vody ale vstupují pouze na vlastní nebezpečí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil

0: otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý taky letiště na jihovýchodě země. Iránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Irán tam cílil na americké základny. Sport. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky, četnější budou večer. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky postupně dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením kvůli opravě silnice v Klášterci nad Orlicí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak dětem vysvětlit, co je to lék, příbalový leták a jak se vůbec chránit před bacily? Nejenom tomu se věnují nové interaktivní workshopy, které seznamují předškoláky i školáky se světem farmacie a bezpečným užíváním léčiv. Na jeden z nich se společně vydáme už za chvíli. Je pátek 17. července, 4,5 minuty po 6. hodině. Čeká nás taky Dalibor Janda, Činasky, Věra Špinarová nebo teď non-stop Michala Davida.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
2: Tak pěkný poslech vám všem.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, hezké ráno, 3,5 minuty před 6:45 v pátek 17. července. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za skoro 49 miliard korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32%. Proti květnu se objem hypoték snížil o 7%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 4% na 36,5 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79% z květnových 4,67%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu. A my se teď vydáme do lékárny. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět právě lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice. Teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí. Reportérka Karolína Burdová byla u toho, když ty nejmenší seznamovali s bylinkami a bacily. Starší pak s příbalovými informacemi anebo vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Hele, a co takhle jako jí slízátko?
2: Ne.
3: Jo, jo.
1: Prskat na sebe bacily?
2: Ne.
1: Jíst čokoládu?
2: Jo.
4: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
5: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ze školky? To jsou ruce, to jsou dlaně. Mídlo s vodou patří na ně.
6: Jo, to znám.
5: A po mídle dobré jídlo a po jídle zase mídlo.
4: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
7: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
5: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
8: Takhle do ruky.
9: Nebo do kapesníku.
5: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
4: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
10: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
4: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Pardubice žije.

0: pátek 17. července posloucháte Český rozhlas Pardubice, 7:02. Obyvatele Poličky může dnes dopoledne překvapit hluk policejního vrtulníku. V Hegerově ulici číslo popisné 96 se uskuteční cvičení speciálního záchranného týmu USAR. Jeho součástí budou přelety i několik přistání. Vrtulník bude nad místem několikrát přelétávat mezi 9. a 11. hodinou a přistávat na louce za objektem, ve kterém se bude výcvik konat. Město žádá obyvatele, aby se na louce ani v její bezprostřední blízkosti nezdržovali a nekomplikovali tak cvičení. Přistávání vrtulníku bude možné bezpečně sledovat ze sídliště Hegerova. Radnice a zapojené složky integrovaného záchranného systému se předem omlouvají za zvýšený hluk, případná omezení a další komplikace v místě výcviku a jeho okolí. Tak to byly informace pro Poličku.
1: Počasí.
0: A teď pro celý Pardubický kraj o tom, jak dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, dopoledne výjimečně, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, ty můžou být ojedinělé i silné, k ním se může přidat přívalový déšť s úhrny až 40 mm menší kroupy a nárazy větru okolo 70 km za hodinu. Dnešní teploty budou vysoké 28 až 31, na horách naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice.

0: 7 minut a bude 6:30, nabídneme další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 17. července. Teď jsme hráli Činasky, čeká nás za chvíli Dalibor Janda, vchází bez vyzvání a mezi tím spotřebitelský servis, do něj se můžete zapojit i vy, stačí napsat e-mail s dotazem na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dnešní téma, tak to budou součástí výrobku, na ně jste se zeptali našeho experta Josefa Černého.
1: Paní Rita by ráda věděla, jak je to podle zákona v případě reklamace pouze části výrobku. Konkrétně se jedná o reklamaci teleskopické trubky od vysavače, v případě, že reklamovala pouze tuto trubku a přitom nebyl dodržen termín na vyřízení reklamace. Jestli má právo na vrácení celé částky za vysavač, nebo se to stahuje pouze na tu trubku. Paní posluchačko, příslušenství, které bylo součástí balení, je považováno za součást výrobku, to znamená, že ve vámi uváděném případě máte nárok na výměnu kompletního vysavače nebo vrácení peněz, a to podle vaší volby.

0: nachystané jsou další zprávy s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubice plánují výstavbu nových bytů v ulici K Polabinám. Rada města uložila rozvojovému fondu připravit projekty cenově dostupného nájemního a družstevního bydlení. První etapa počítá s výstavbou 114 bytů ve dvou propojených domech nedaleko mateřské školy. Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si příští týden nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadě. Od pondělí 20. července až do pátku 24. zůstane uzavřený. Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o pětinu. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Ruský opoziční politik Boris Naděždin má dnes stanout před soudem kvůli údajné propagaci extremistických symbolů. Tak ruské úřady označily video, ve kterém se objevila fotka bývalého vůdce opozice Alexeje Navalného. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně zataženo, objevit se mohou přehánky četnější k večeru. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na sjezdu z dálnice D35 u Stradouně, který je uzavřený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nasazujeme boty toulaví. Zpívat budou Olga Blechová, Valdemar Matuška. Je pátek 17. července. Hezký prázdninový den.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: byla to Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 17. července 6 minut před 6:45. Hokejová reprezentace do 20 let trénuje tento týden pod vedením nového trenéra Jana Tomajka. Uslyšíte ho kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď se ale podíváme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě.
1: Začínáme pardubickým deníku. Cesta od autobusu k vlaku na pardubickém nádraží představuje pro nevědomé pěkně tvrdý oříšek. Pomáhat jim mají vodící linie, ty však na řadě míst míří rovnou do reklamních banerů nebo sloupku veřejného osvětlení. Na nápravu už má radnice připravený projekt, který by se ještě letos měl realizovat. Více pardubický deník.
0: Letošní suché léto moc nepřeje houbařům. Zelená barva na mapě pravděpodobnosti růstu hub v posledních dnech ale slibuje, že aspoň v pohraničí v nižních horách, třeba v Krkonoších, by nějaké přece jenom růst mohly. Letní houby, hřiby, lišky, bedly anebo kozáci by se při troše štěstí měly objevovat i v lesích v Čechách, kde je podle meteorologů pravděpodobnost růstu střední. Nejhorší je situace tam, kde je největší sucho, tedy na jižní Moravě. Tam mapa svítí zlověstnou rudou barvou, tedy velmi nízkou pravděpodobností růstu hub. Víc najdete v Mladé frontě dnes a příští týden v Bleskovce budeme vždy ráno v 7:20 rozdávat kapesní nožíky s naším logem, tak snad je v lese využijete.
1: Hospodářské noviny se zaměřily na výsledky prodeje státních dluhopisů, které ministerstvo financí znovu vydalo po 5leté přestávce. Zájem o takzvané dluhopisy republiky z půlky května byl tentokrát tak velký, že se nakonec musel navýšit původní emisní plán na 4násobek. Lidé do obligací přesunuli úspory ve výši 74 miliard. V průměru si pořizovali cenné papíry za 804 tisíc korun na osobu a zájem o takovou investici měli hlavně starší ročníky. Občané tedy momentálně drží 3,4% státního dluhu, tedy 130 miliard korun, což je absolutně v absolutní hodnotě nejvíc v historii.

0: Tři čtvrtě na sedm posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 17. července. Zpravodajský podcast Vinohradská 12 překročil hranici 100 milionů stažení. Jeden z nejvýraznějších audioformátů Českého rozhlasu tak potvrdil, že patří dlouhodobě mezi nejposlouchanější podcasty tuzemského éteru. Ukazuje, jak silná může být veřejnoprávní žurnalistika, když je srozumitelná, nezávislá a poctivě připravená. Pořad dlouhodobě staví právě na důsledné přípravě, výrazném autorském přístupu, práci s hosty a srozumitelném zvukovém vyprávění. Vinohradská 12 se vysílá od dubna 2019. Do roku 2022 pořad moderovala Lenka Kabrhelová, potom jeho moderování převzal Matěj Skalický. Novou epizodu si můžete od brzkých ranních hodin poslechnout na zpravodajském webu irozhlas.cz a nebo na audioportálu Můj rozhlas. V našem vysílání taky pokračuje zámecké léto. Během léta poznáváte 50 zámků napříč Českem a soutěžíte o atraktivní ceny. Hlavní výhrou je prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským. Každý všední den v 9.45 představujeme jeden zámek a pak vyhlašujeme soutěž. O víkendu pak přichází zámecký speciál s Patrikem Rozehnalem, který oslovil majitele vybraných zámků a vy tak máte jedinečnou možnost dozvědět se, jak se jim na zámeckém sídle bydlí a co to všechno obnáší. Mimochodem, teď v neděli po 13. hodině se stavíme v zahradách u rokokového zámku v Nových Hradech. Ukáže nám je majitel Petr Kučera. Tak to bude tuto neděli krátce po 13. hodině. Pravidla soutěže a další informace najdete na webu zámeckéléto.cz.
1: Počasí.
0: Pátek bude v Pardubickém kraji před studenou frontou hodně teplý, naměříme 28 až 31, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Na obloze polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Dopoledne zatím ojediněle, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ty můžou být ojediněle silné s přívalovým deštěm z úhrny až 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru okolo 70 km za hodinu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza bude hlavní hvězdou koncertu Českého rozhlasu Pardubice v úterý 1. září na nádvoří zámku v Pardubicích. Ten hudební program by měl začít o 15:30 odpoledne, taky tam vystoupí JK Band Václav Toberman. Tak se těšte na 1. září. Teď posloucháte přímo Český rozhlas Pardubice a my se podíváme na sport. Pokračuje 37. ročník festivalu Czech Open. Rozpis turnaju naleznete na webu. Je to akce, která se taky týká Pardubic a arény. Hned první víkend bude jako vždy nabitý různými stolními hrami. Ode dneška do neděle se v aréně uskuteční turnaje v dámě, první dnes od 17 hodin, až do pondělka potom mankalové a abstraktní hry od 16. V sobotu se k ním od rána přidají bridge, sudoku s dalšími logickými úlohami, strategická novinka Hive, Go, piškvorky, v japonské variantě Gomoku, Scrabble a taky shogi. Hry jsou součástí festivalu už od roku 2000. Jak včera vypadalo zahájení 37. ročníku festivalu Czech Open, uslyšíte v reportáži po 9. hodině. A o víkendu se toho bude taky hodně dít ze sportovního pohledu, třeba v Hlinsku. Tam bude slavnostní otevření všesportovního areálu Olšinky, to bude zítra od 14 hodin. V Žamberku budou mít v areálu pod Černým lesem od 13 hodin závod o pohár starosty města Žamberka. Sbor dobrovolných hasičů láká hasiče, fanoušky a širokou veřejnost na netradiční hasičské závody. Je tam zajištěné i bohaté občerstvení. A pojďme se teď dotknout i hokeje. Na jaře vybojoval s 18. bronz na mistrovství světa a teď očeká další výzva. Trenér Jan Tomáš už reprezentační 20, kde na pozici hlavního kouče vystřídal Patrika Augusta Prochází, protože aktuálně je s týmem, ve kterém nechybí ani hradecký obránce Štěpán Černý na kempu v Chomutově. Trenér Augusta získal s juniorkou medaili na 3 šampionátech v řadě a zopakovat jeho úspěchy bude pro Tomajka obtížný úkol. Reportér David Kalvas s ním natáčel.
1: Samozřejmě, že to bude hodně těžké, ale tak jo, tak nebudeme se bát. Těšíme se všichni v tom trenérském týmu a je to pro nás obrovská výzva. Budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe.
2: Usmál se Jan Tomajko. Na přípravném kempu v Chomutově se zžívá s týmem, ve kterém je několik jeho bývalých svěřenců z 18.
1: Chceme hlavně hráče poznat, chceme, aby oni poznali trošku nás. Měnili se trenéři, takže je to zase něco jiného. I když ten styl té hry bude vlastně skoro totožný, tak musíme se nějak poznat. Proto vlastně teďka máme 3 brankaře a 5 pětek, a aby jsme jich poznali co nejvíc a hlavně, aby jsme poznali ty hráče, který jsme ještě třeba neměli v žádným tom soustředění a kteří vlastně v září zmizí do Kanady a pak už bychom je vlastně skoro neviděli. A uvidíme v zápasech, uvidíme, jak se chovají v těch vypjatých chvílích.
2: To bude pro Tomajka důležitý ukazatel. Jeho předchůdce Patrik Augusta totiž kladl na dobrou týmovou chemii velký důraz.
1: Trénujeme docela hodně, 2x denně dvoufázový trénink, takže ona ta únava se nakupí a přece jenom, když ty hráče vidíte v těch nekomfortních situacích, tak vám to napoví víc. Kluci, co byli v 18, tak udělali neskutečný pokrok třeba od června do toho celou tu sezónu a někteří se hodně zlepšili, takže to si myslím, že je taková, samozřejmě jedna věc jsou výsledky a druhá věc je ty hráče někam posunout.
2: Největší opory české hokejové 20, Benák, Poletín, Mrtka, Nestrašil, Čihař nebo Novotný v Chomutově chybí. Od trenéra dostali volno.
1: Protože někteří hráči končili později, někteří měli nějaký kempy teďka v Americe, takže mají tu přípravu takovou trošku jinou, ale měli by být na konci srpna, co máme vlastně týdenní turnaj ve Finsku, tak tam by prostě tady ti hráči měli být.
2: Po přípravném kempu v Chomutově čeká českou hokejovou 20 nabitý týden. V 6 dnech odehraje 4 zápasy, 2x ve Finsku a pak doma a venku se Švýcarskem. Z Chomutova David Kalvas, Český rozhlas.
3: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubičtí myslivci mají opravené středisko na Hůrkách. Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu, od pondělí už se budou řídit jen trhem. Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil a dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 31 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Okresní myslivecký spolek v Pardubicích nechal opravit vzdělávací a školící středisko na Hůrkách. Původní dřevěnou stavbu, která byla v havarijním stavu, nahradila nízkoenergetická budova s kapacitou až pro 100 lidí. Rekonstrukce stála zhruba 10 milionů. Na polovinu nákladů přispělo město Pardubice, kraj a soukromá nadace, říká předseda mysliveckého spolku František Dittrich.
4: Měnilo se toho hrozně moc. Původně tady v těchto místech stála lovecká chata, se dá říct, které jsme říkali dřevák, protože byla ze dřeva a byla z roku 1949. Problém byl v tom, že ta stavba se už začala doslova rozpadat, takže jsme přikročili k tomu, že to teda zrenovujeme, předěláme a posuneme do 21. století.
3: Přelouči dnes začíná pátý ročník multižánrového pobřežního festivalu. Na břehu Labe nabídne během dvou dnů divadlo, koncerty i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí například Bára Hrzánová s kapelou Hrozálie nebo soubor Kolektiv s Terezí Kovalovou. Program zahájí herec a architekt David Vávra spolu s Matějem Formanem, kteří společně s dalšími regionálními výtvarníky vytvoří panoramatický obraz města Přelouče. Podrobnosti přidává organizátor Václav Mazal.
5: Bude 10, řekněme, pláten, ale ona to nebudou plátna. Budou to dřevěné desky o rozměru 50x70 cm, které se vystaví v podstatě do řady a každý z těch malířů bude tvořit segment vlastně z jednoho pohledu. Jsem hrozně moc zvědavý na celkový výsledek.
3: Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu na následující víkend. Od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí zároveň sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Zároveň dodala, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale

0: Zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard víc než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela tak červnové statistiky neukazují žádný propad hypotečního trhu.
1: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
2: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne místy přehánky, četnější ale budou večer. Teploty 27 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze Starého Hradiště, silnice 324, nehoda osobního auta a dodávky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dřív místo setkávání vojáků, dnes chátrající budova Pardubice o osudu bývalé plovárny pořád nerozhodly. Opuštěná vojenská plovárna na břehu Chrudimky tedy dál chátrá. Město se nerozhodlo zatím, jestli historickou budovu opraví anebo zbourá, postaví novou. Na místo se podíváme za pár minut a dozvíte se víc. Teď je krátce po 7. hodině, pátek 17. července a v našem vysílání budou i písničky, které nestárnou, třeba Tomáš Linka, Paní má se má, taky Jitka Zelenková se ozve, Bryan Adams, Bronto Sauři anebo Alice Springs.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: No tak pusu.

0: 7 hodin a 10 minut společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice v pátek 17. července, kdy si oblíbené místo vojáků a jejich rodin dnes opuštěná budova na břehu Chrudimky. Bývalá vojenská plovárna v Pardubicích už řadu let chátrá a město pořád řeší, jestli má ještě šanci na záchranu. Poslední technický průzkum potvrdil, že je budova ve velmi špatném stavu. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Stará vojenská plovárna byla postavena ze vznikem dělostřeleckého pluku, který byl v Pardubicích od roku 1922. Nebyla to jenom plovárna, ale bylo to místo setkávání vojáků a jejich rodinných příslušníků a jejich hostů.
2: Popisuje opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl. Plovárna zanikla za druhé světové války. Z původního areálu zůstalo jen torzo jezu a budova bývalých převlékáren se společenským sálem, ve kterém se dochoval kazetový strop. Objekt už je ale řadu let opuštěný, doplňuje mluvčí města Matyáš Trnat.
3: V loňském roce město nechalo zpracovat stavebně technický průzkum objektu, který bohužel potvrdil jeho velmi špatný technický stav.
2: Podle města by oprava budovy stála zhruba 15 milionů korun. Novostavba by vyšla asi o 3,5 milionů dráž. Radnice o osudu plovárny stále nerozhodla. Jasnější představu má jen o tom, jak by celé místo mohlo jednou vypadat.
3: Územní studie stará vojenská plovárna z roku 2024 s budovou pracuje jako s vhodným zázemím budoucího veřejného prostoru, například pro restaurační provoz. Zároveň je lokalita součástí širších úvah v rámci připravované koncepce břehů řek.
2: Podle Klimpla ale plovárna chybí ve strategickém plánu města, který zastupitelé letos schválili. Připomíná, že kromě samotné budovy bude nejprve potřeba vyřešit inženýrské sítě.
1: Je tam přivedena pouze elektrika, není tam kanalizace a ta kanalizace díky nutnosti udělání přečerpávací stanice tak by byla velmi drahá a není tam dovedena pitná voda.
2: Město by podle Klimpla nemělo původní budovu plovárny zachovávat za každou cenu.
1: Je to část historie Pardubic, ale když jsem si tu budovu procházel, tak si myslím, že nemá cenu ji zachovávat a bylo by vhodné tam postavit něco nového. Nevím, jestli restaurace úplně jako velká, ale nějaká občerstvovna, protože toto území je využíváno po celý rok. Léto, zima, podzim, jaro, ten park je plný lidí.
2: Bývalá vojenská plovárna tak dál čeká na své využití. Z Pardubic a Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 17. července, jsou 3 minuty po 7:45. Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristů a poslanci Filipu Turkovi pokuty v celkové výši 200 000 korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Vyplývá to z dokumentů, které si vyžádali Seznam zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Turek na dotazy serveru, jestli už pokuty zaplatil, nereagoval. Další zprávy nabídneme o 7:30 a teď se vydáme do Přelouče, protože tam dnes začíná pobřežní festival na břehu Labe. Vznikl díky dlouhodobé spolupráci s divadlem Bratří Formanů, která právě téhle akci vdechla jeho hravý a poetický charakter. Multižánrový festival nabídne nový cirkus, Vrány Terezie Kovalové, muziku, Rozálie, zpěvák skupiny Zrní Jan Unger, tam bude kapela 2, Bára Hrzanová a další. Taky společné výtvarné dílo Matěje Formana a Davida Vávry, kteří společně s 8 místními výtvarníky vytvoří v plenéru panorama města Přelouč. Z místa se už dopoledne dvakrát živě přihlásí náš regionální stopař. A dnes tedy začíná pobřežní festival v Přelouči.
1: Počasí.
0: A jaké nejenom na něj bude počasí, polojasné až oblačné, odpoledne a večer zatažené, dopoledne výjimečně, odpoledne a večer se místy můžou objevit přehánky nebo bouřky, pozor ojediněle i silné, k tomu přívalový déšť s úhrny až 40 mm, menší kroupy a nebo silnější nárazy větru okolo 70 km za hodinu. Teplotní maxima 28 až 31, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: řídí v zapomnění.
1: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pátek 17. července 7,5 minuty před 7:30.
2: Bleskovka.
1: Možná už všeho máte dost, tak přinášíme knihu Všichni mi můžete, hlavně, že mě je skvěle od nakladatelství Kazda. Podtitul Největší žrout energie, lidé, kterým neumíte říct, jdi do háje. Právě dnes slaví 78. narozeniny bratr slavného a výrazného herce, má iniciály KK. Jan Rosák se ho kdysi v tandemu ptal, jestli cítí roky na těle.
3: No jenom ty rána, víš, jako to je rána. To se musí, jako.
4: No, ale večer je už dobrý.
3: Ale zase v té tvorbě, jako si myslím, nevím, jo, ale myslím si, že tam je věc na uzrávání, víš, jako.
1: Jak se dnešní oslavenec jmenuje? Napište nám to na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou studio.pardubice@rozhlas.cz. Kdo napíše jako první, tak dostane zajímavou knihu. Teď bude zpívat Tomáš Linka. Hezké ráno.

0: Velký pátek, dnes je 17. července, Otaku Twirt ve studiu, před námi zprávy.
1: Půl osmé. Český rozhlas Pardubice, zprávy. Dnes odpoledne nepůjde v pardubických místních částech Drozdice a Mětice elektřina. Mimořádná odstávka potrvá od 14 do 18 hodin. Energetici během ní odstraní poruchy na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Polička pokračuje v obnově zimního stadionu. Jeho modernizace by měla skončit v září a město za ní zaplatí 65 milionů korun. Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak bude jejich výši určovat jen trh. Evropská komise dnes plánuje představit revizi systému emisních povolenek ETS 1. Reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky, častější budou k večeru. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď na trojce a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stále pozor ještě na možné došetřování dopravní nehody na Pardubicku ve Starém Hradišti. Na silnici 324 byla tam nehoda osobního auta a dodávky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli se podíváme do dnešních novin, ještě předtím bude zpívat Václav Neckář a taky Eláni. Přejeme pěkný pátek 17. července.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Léto pokračuje, dnes je pátek 17. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 6 minut před 7:45 a taky v létě pochopitelně vycházejí noviny, teď se do nich podíváme s Otou Gutwirtem, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Přes Českou Třebovou se klikatým průtahem silnice 1/14 valí podle posledního sčítání dopravy skoro 11 000 aut denně, což je překvapivě zhruba 15% pokles oproti stejnému sčítání v roce 2020. Nic to ale nemění na faktu, že se chodcům špatně přechází a řidičům obtížně vyjíždí z vedlejších ulic. To všechno zhoršuje přestavba železničního uzlu a taky špatný stav vozovky na průtahu. Na její opravě ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému asfaltu opětovně pracuje. Příprava obchvatu České Třebové se znovu komplikuje, ministerstvo životního prostředí zahájilo přezkumné řízení stanoviska EIA, píše o tom Mladá fronta dnes.
0: Staré stromy na zámeckých valech v Pardubicích nejsou známkou zanedbané péče, naopak jsou domovem vzácného páchníka hnědého i dalších druhů hmyzu. Kvůli nim je místo chráněné, a to v evropské soustavě Natura 2000. Návštěvníky pardubického zámku můžou při procházce po zámeckých valech překvapit rozpadající se kmeny anebo torza starých stromů. Nejde ale o zanedbanou údržbu, naopak staré a odmírající stromy jsou důležitou součástí zdejší přírody. Další informace o tom, proč na zámku nechávají staré stromy dožít, přináší pardubický deník.
3: Spuštění nového systému jednotného měsíčního hlášení doprovázely technické problémy hlavně při odesílání dat státu. Data se pak nechtěně dostala ze systému ven. Ministerstvo práce a sociálních věcí deníku Právo přiznalo únik osobních údajů víc než 7 000 zaměstnanců a 3 400 firem. Vážný problém v tom nevidí. Data dostali bývalí zaměstnavatelé, kteří o těchto lidech museli ze zákona vést záznamy. S tím ale nesouhlasí sami účetní. Takový únik je polekal. Před bagatelizací problému varuje třeba Asociace malých a středních podniků. Případ už řeší Úřad pro ochranu osobních údajů.

0: 17. července se narodil třeba Kristián Kodet, malíř a grafík. Právě na něj jsme se ptali v dnešní bleskovce Českého rozhlasu Pardubice. Jako první správně odpověděl posluchač Milan a tak se stává naším dnešním vítězem. Co dalšího se stalo 17. července, tak třeba v roce 1878 se konaly v Pardubicích na ještě neregulované Chrudimce první veslařské závody. V roce 1960 se otevíralo letní koupaliště na Cihelně, v roce 1998 to byla pro změnu kolaudace přívodu plynu do obcí Choltice, Chrtníky, Jedousov, Svinčany a Bezděkov na Pardubicku. A je to mnohem víc a vy o tom uslyšíte v kalendáriu už za pár chvil.
1: Počasí.
0: Za námi je teplá noc v Pardubickém kraji, nejčastěji mezi 16 a 19 stupni Celsia, na obloze polojasno oblačno, zpočátku ještě ojediněle s přeháňkami. A jaký bude dnešní den, to už nám teď řekne meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Vypadá to asi na docela teplo, ale možná i na bouřky, je to tak? Pěkné ráno.
2: Dobré ráno, máte pravdu, určitě. Před tou studenou frontou k nám bude vrcholit příliv teplého vzduchu. Polojasno oblačno, to bude hlavně dopoledne, odpoledne potom a večer bude až zataženo. Dopoledne pouze výjimečně se může objevit nějaká přeháňka, pravděpodobnost je velmi malá. Odpoledne a večer se potom začnou ty přeháňky vyskytovat místy se budou vyskytovat i bouřky. Výjimečně může být bouřka i silná, což znamená, že přívalový deště z úhrny 40 mm, menší kroupy, nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Co se týká teplot, dneska 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 22 až 25 stupňů. Vítr ten bude foukat mírný od jihovýchodu až jihu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že v průběhu dne se potom bude měnit na jihozápadní až západní. No a tam, kde bude bouřka, tam bude přechodně zesilovat. Co se týká rozptylových podmínek, dobré až velmi dobré, a bio to je na stupni číslo 3, velká zátěž.
0: Tak avizoval jste studenou frontu, takže se nám na víkend ochladí?
2: Trošku se nám ochladí, ta sobota zas až tak výrazně ochlazená nebude, spadne to na takové ty typické letní teploty pro nás. V noci oblačno až polojasno, z počátku té noci ještě může být větší oblačnost, takže až zataženo, a místy s přeháňkami nebo bouřkami, v průběhu noci pak už ty bouřky nebo přeháňky se budou vyskytovat pouze výjimečně. 19 až 16 stupňů taková budou minima, vítr ten bude foukat od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a zase v těch bouřkách může zesilovat. No a přes den zítra očekáváme většinou oblačnost, tím, že výjimečně se objeví nějaká přeháňka nebo bouřka, a hlavně by se to týkalo odpoledne a večera. 23 až 26 stupňů Celsia zítra a na horách 18 až 21. Vítr mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom bude slábnout. No a v neděli ráno jasno polojasno, s tím, že v průběhu dne potom od západu začne přibývat oblačnost až na zataženo, odpoledne potom s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. No a večer zase ta fronta bude přecházet dál na Moravu, takže u nás se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů Celsia, maximální teploty 21 až 25, no a vítr ten bude v průběhu dne foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak to byly velmi podrobné informace o počasí, týkaly se nadcházejícího víkendu i dnešního dne, a my za ně děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu panu Jaroslavu Tučkovi. Přejeme vám pěkný víkend, naslyšenou.
2: Pěkný víkend i vám, naslyšenou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hoosier.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 81 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA-800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
4: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
3: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích dál chátrá vojenská plovárna z první republiky. Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Konžské úřady hlásí víc než 2000 nakažených ebolou. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Pardubice stále nerozhodli, jestli opraví vojenskou plovárnu z roku 1925 na břehu Chrudimky. Nepočítá s tím ani letos schválený strategický plán města. Původní budova plovárny s převlékárnami a společenskou místností chátrá řadu let. Před 2 lety vznikla územní studie, která na místě navrhuje třeba restauraci, komunitní centrum nebo letní kino. Technický posudek z loňského roku ale potvrdil, že stavba je ve velmi špatném stavu, říká mluvčí města Matyáš Strnad.
4: Součástí dokumentace je také orientační ekonomické posouzení, podle kterého by rekonstrukce vyžadovala investici přibližně 15 milionů korun bez DPH, zatímco výstavba nového objektu obdobného charakteru by se pohybovala okolo 18,5 milionů korun bez DPH.
3: Pardubický kraj by měl od státu získat příspěvek na stavbu přivaděček dálnici D35 ve směru od Chocně. Vznikne napojením silnice 2. třídy, informuje o tom hejtmanství. Ministerstvo dopravy prý v návrhu rozpočtu počítá s dotací 600 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady by podle odhadů měly být víc než 3,4 miliardy. Pardubický kraj aktuálně chystá soutěž na zhotovitele stavby. Práce budou rozdělené do 3 etap a měly by začít příští rok. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí, tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
5: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
3: Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, četnější budou ve večerních hodinách. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky přes den

0: většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dlouhými kolonami počítejte teď na silnici 1/17 mezi Městcem a Stradouní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8 hodin 4 minuty, pátek 17. července, tady je Český rozhlas Pardubice. Lesy České republiky dokončily stavbu nové útulny ve Studeném na Orlicko-Ústecku. Slouží k nouzovému přespání, právě tam se podíváme společně za chvíli. Hudebně nás čeká Michal Tučný, Tak už nefňukej, taky Dan Bárta, Píseň Hraboše, bude i Sandra, Pavel Bobek a teď možná poznáváte... Je to Krtek a skupina Buty. Tak pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno, s datem 17. července je pátek, za 5 minut, 8:45. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za v přepočtu 103 milionů korun. Informuje o tom aukční síň Sotheby's, kde se vzácná relikvie dražila. Pelému bylo teprve 17, když v souboji o titul s domácím Švédskem 2 góly pomohl k výhře 5-2 a zisku trofeje. Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále mistrovství světa. Další finále světového šampionátu nás čeká mimochodem už tuto neděli v 21 hodin. Proti sobě nastoupí Argentina a Španělsko, tak budeme zvědaví, jak to dopadne. A od fotbalu pojďme teď na Orlicko, Ústecko, Útulna nebo Bivak, tak to je přístřešek pro nouzový nocleh, případně odpočinek na dlouhé cestě. Tuhle možnost teď lidé mají na vrcholu Studenských skal. Stavbu nové útulny tam právě dokončili Lesy České republiky, leží na frekventované trase, kudy chodí horolezci i poutníci. Vyšla asi tam i reportérka Barbora Soukupová.
2: Ten vrcholek, ten je kde? Tady. Tady jsme na vrcholku. Jako na nejvyšším bodě, jo?
3: 720, i když v mapách někde jsem našla 21. 721 metrů, ale jako on to je asi úplně jedno.
2: Takže tady se 3 lidi bohatě vejdou. Možná 4. Když se trochu smrsknou. A je to takové jakoby jednoduché. Jednoduchá stavba.
4: Do nové útulny jsme vstoupili s lesní správkyní Janou Treitnarovou. Sedíme teď u piknikového stolu a vedle nás je taková dřevěná palanda. A útulna je ve tvaru takzvaného Ačka.
3: Tahle útulna byla vybudována a dokončena opravdu před několika dny. Jak už bylo zmíněno, tak útulna je typu Ačka. To znamená, že vypadá jako stan z dálky a je postavená z jehličnatého řeziva, převážně smrkového, je pokryta plechem, protože jsme 720 metrů vysoko, což znamená, že ty klimatické podmínky tady jsou trošku drsnější, tak i proto ten plech.
4: My jsme tady teď bohužel nikoho nezastihli, ale vy už víte, že lidé to tady využívají.
3: Ano, to je pravda, lidé už to našli, přestože tato útulna ještě není zaznamenána v mapách. Potkala jsem tady mladého muže, který měl před sebou notebook a sebou měl za společníka psího přítele. Říkal mi, že potřebuje něco dodělat, pracovat trochu a že tam, kde je tady nadovolené, takže opravdu není klid, tak si vyšel sem. Takže i k tomu třeba útulna může sloužit.
4: Jak už zaznělo, my jsme přímo na vrcholu Studený a vede tady několik turistických tras, takže tohle místo je poměrně frekventované.
3: Ano, je to na té páteřní a hlavní červené turistické trase. Po ní i vede rovněž Via Czechia a skály využívají často i horolezci a z vyhlídky, která je i značená, je velmi krásný výhled na výsku Studené a další okolní pohoří Kralický Sněžník.
4: Za stavbu nové útulny Lesy České republiky zaplatili skoro 250 000 korun. Ze Studeného Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: pátek 17. července v Dukovanech. Právě dnes začíná plánovaná odstávka třetího bloku. V srpnu bude na měsíc odstavený taky čtvrtý blok kvůli pracím na zařízení pro oba bloky. Další zprávy uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice přesně o 8:30.
1: Počasí.
0: Dnes bude ještě vedro, 28 až 31, na horách 22 až 25 stupňů Celsia, k tomu polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, dopoledne výjimečně, odpoledne a večer se místy objeví přehánky nebo bouřky, ty můžou být ojediněle i silné, k ním přívalový déšť z úhrny až 40 mm menší kroupy a nárazy větru okolo 70 km za hodinu. Z čeho všeho můžeme mít strach, tak my se budeme věnovat vzácným fobiím v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a zvlášť pozoruhodný je název fobie z krkolomných slov, ale to už nechám na Martinu Písaříkovi. Poslechněte si. Jitka Slezáková, ta bude po 9. hodině vysílat. Krásné ráno.
2: Krásné ráno. My žádný strach nemáme tady. Věříme, že to dopoledne se povede a že hlavně budete naladěni, milí posluchači. Máme pro vás pozvánku například na moc pěknou akci, jmenuje se Pobřežní festival. Je to v Přelouči u řeky a už teď by tam měli být umělci Matěj Forman a David Vávra a spolu s místními amatérskými výtvarníky se pouští do tvorby velkého panoramatického obrazu Přelouče.
0: No pane.
2: My budeme u toho s naším regionálním stopařem, jak po 9., tak po 10. hodině.
0: A co ještě dalšího nabídneme?
2: Pozveme třeba také do Příluky, malá vesnička u Litomyšle a v neděli tam chystají velkou akci, bude tam pouť. To si poslechněte kolem 10:45. No a taky nabídneme radioporadnu. Někdo říká, ach ty vztahy zatracený. Budeme je řešit se vztahovou poradkyní Marcelou Hlaváčkovou.
0: Tak to ten čas vymezený asi stačit nebude. To je pokaždé na dlouho. Tak se budeme těšit.
2: Je to na pokračování. Hezký den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Marta Kubišová, teď už Otaku Tvirta zprávy. Půl deváté.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubice plánují výstavbu nových bytů v ulici K Polabinám. Rada města uložila rozvojovému fondu připravit projekty cenově dostupného nájemního a družstevního bydlení. První etapa počítá s výstavbou 114 bytů. Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si příští týden nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadu. Od pondělí 20. až do pátku 24. července zůstane uzavřený. Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o 1/5. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Ruský opoziční politik Boris Naděždin má dnes stanout před soudem kvůli údajné propagaci extremistických symbolů. Tak ruské úřady označily video, ve kterém se objevila fotka bývalého vůdce opozice Alexeje Navalného. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo. Objevit se mohou přehánky, častější budou večer. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Kratší zdržení na silnici 1/35 na příjezdu do Vysokého Mýta ve směru od Holic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Mladého desetibojaře Vítka Strnada představíme už za malou chvíli. Bude naším hostem.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, vám všem přejeme krásné ráno a podíváme se teď do světa atletiky, do světa desetiboje, protože vám představíme jednoho mladého nadějného sportovce. Jmenuje se Vítek Strnad a závodí za AC Pardubice. Vítejte, pěkné ráno.
1: Dobré ráno, jsem do studia a všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
0: My se ohledneme za mistrovstvím republiky ve vícebojích a smíšených štafetách. To bylo pro AC Pardubice úspěšné, vůbec největší úspěch jste zaznamenal vy. Jak vzpomínáte na ten šampionát?
1: Na ten šampionát vzpomínám určitě pozitivně. Jsem moc rád, že se ta píle a práce, že se to zúročilo a mohl jsem domů přinést zlatou medaili.
0: Tak píle a práce, to je určitě potřeba hodně pro deseti boje. Jak byste to přiblížil posluchačům, co všechno musíte dělat, jak vypadají vaše tréninky?
1: Moje tréninky vypadají tak, že máme buď to 3hodinový denně, anebo dvoufázový. Dopoledne i odpoledne, ale k tomu se s trenérem moc nepřibližujeme, spíš ty delší odpolední. A je to každý den dřít a pracovat, protože ten desetiboj to je jedna z nejnáročnějších disciplín v atletice. Možná vlastně i v celém sportu.
0: Právě člověk tam musí zkombinovat všech těch 10 disciplín, to opravdu je velká fuška. Proč jste si vybral zrovna desetiboj, čím vás tak přilákal?
1: No já už od malá jsem zkoušel všechny různý sporty, lezení, florbal, veslování a to mi dalo právě dobrý základ pro tu atletiku a pro ten desetiboj.
0: Řekl byste, že některá z těch 10 disciplín je vaší nejoblíbenější, úplně top třeba nad těmi ostatními?
1: To je těžko říct, ale asi bych tam zahradil moji srdcovku, což jsou překážky a dálka.
0: Ale jinak to máte všechno vyváženě, všech těch 10 máte v oblibě zhruba podobně?
1: No, až na to běhání. Běhání to mě moc nebaví, ty delší než 400 metrů.
0: Tam se asi přejete, aby už bylo potom.
1: Jo, přesně tak.
0: No, když jste viděl teď ten konečný součet 7485 bodů, co jste si říkal?
1: Jo, neměl jsem slov, na tato číslo jsem vůbec nemířil, myslel jsem si, že nám asi o 300 bodů míň, ale zvrátilo se to v oštěpu, kde jsem dal asi o 8 metrů osobák, což bylo šílený, a potom jsem se na 15stovce kousnul a dal jsem asi o 25 vteřin osobáček, takže úžasný výkony.
0: No, jak se to stalo, že zrovna se vám takto dařilo i že tam padaly ty osobní vaše nejlepší výkony? Sedlo vám to hodně?
1: Jo, sedlo mi to určitě, protože v Brně tam je parádní stadion na takovýhle osobáky. Hodně tam fouká, takže mi pomohl i vítr, že mi ten oštěp jako odneslo dál. A na 15 to už jsem věděl, že se musím udržet za jedním klukem, co měl asi o půl minuty rychlejší 15stovku, tak jsem se za ním kousnul a vydržel jsem to až do konce.
0: Tam už je potřeba i ta taktika v tom závěrečném
1: to
0: běhu.
1: Je, no.
0: A to všechno zkušený desetibojař určitě časem nazbírá tyto zkušenosti a poznatky. No a abychom posluchačům ještě přiblížili ten váš bodový výsledek, kam se zařadil třeba i z pohledu evropských tabulek?
1: No, momentálně v evropských tabulkách jsem na druhém místě za Sebíkem, což je taky z Česka, atlet, ale jemu se to na republice moc nepovedlo. Takže skončil druhej, ale výkon má lepší než já.
0: Desetiboj, to je tedy 10 disciplín obvykle během 2 dnů, tak si to pamatujeme z těch velkých závodů, to je u vás stejně.
1: Ano, určitě.
0: Co je na tom nejtěžší, nějaká únava nebo udržet hlavu nastavenou na každou disciplínu zvlášť?
1: To pro mě je to určitě přepnout do módu té disciplíny, že když třeba máme oštěp, tak už přemýšlím nad 15 a mám to prostě strašně posunutý. Mm-hmm. To mi dělá největší problém.
0: Máte nějaký svůj rituál před závody, něco bez čeho si to neumíte představit?
1: To asi nějaký special rituál nemám, ale klasická rozcvička, no, dynamická.
0: Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes začínající, můžeme to tak říci, atlet, nadějný atlet, desetibojař Vítek Strnad. S ním si tady povídáme a za chvíli budeme pokračovat dál.

0: Vítek Strnad, mladý desetibojař, je naším dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Je to atlet z AC Pardubice. My tady spolu máme rozhovor a nevím, jestli vy vůbec máte rád rozhovory.
1: Jo, já mám rád rozhovory, já už od malá jsem na těch kluků docela působil, takže mi rozhovory vůbec nevadí.
0: Takže tahle prezentace, to není problém pro vás.
1: Není.
0: Zmiňovali jsme tady úspěchy, které jste dosáhnul na mistrovství republiky ve vícebojích a smíšených štafetách, ale teď je před vámi taky ještě větší výzva, tak nám to můžete říct, co vás teď čeká?
1: Právě dneska mě čeká mistrovství Evropy v Itálii, v Rieti. Půjdu tam desetiboj a můžete když tak sledovat na evropských stránkách atletiky.
0: Kam míříte na tom šampionátu? Co můžeme od vás čekat? Na co se můžeme těšit?
1: Momentálně jsem teďkom druhej ve světovém breakingu, takže bych byl nejradši, kdyby padla placka.
0: Každá disciplína u vás prověřuje něco jiného v tom desetiboji a my jsme tady už říkali, že vy to máte tak trochu vyvážené, všechny ty disciplíny, že si jich vážíte všech stejně, ale že jsou i určité, které byste chtěl mít nejradši za sebou. Někdy v minulosti nebylo třeba období, že byste si říkal, chtěl bych se věnovat jenom jedné disciplíně, nebo od začátku to byl spíš ten desetiboj?
1: To rozhodně to bylo od začátku desetiboj. Desetiboj, to je pro mě srdcovka. Vlastně jsem začínal už od malá s Jirkou Čechákem. Jestli znáte.
0: Ano.
1: Ten už tady bohužel není a ten vlastně, kvůli němu jsem se do toho desetiboje zamiloval.
0: A co takové ty české desetibojařské legendy, které tady známe, jako jsou pánové Šabrle, Dvořák, Změlík, ještě z té starší historie, určitě znáte tahle jména, taky pro vás byly určitou inspirací?
1: Jo, určitě. Teďkon pro mě asi největší inspirací je Ondra Kopecký, protože víceméně to je taky odchovanec od Jirky Čecháka, taky z Pardubic.
0: A jaké máte vy osobně ambice, kam byste to chtěl dosáhnout a dotáhnout v desetiboji?
1: No v desetiboji bych to chtěl dotáhnout určitě 8 tisíc a víc, což doufám, že padne a určitě na olympiádu, to je asi sen každého sportovce.
0: A nějakou medaili z olympiády.
1: Jo, to taky.
0: Když nás teď poslouchá někdo naopak mladšího věku, třeba i než jste vy, a chtěl by začít s desetibojem, co pro to má udělat? Čemu by se měl věnovat?
1: No určitě z začátku nejít hned ten desetiboj, zkusit si různý jiný sporty, florbal, plavání, horolezení, to je asi úplně jedno, aby ten člověk měl jakoby všeobecný přehled o tom sportu a zapojoval různý svaly. A potom až kolem 12 začít s tím desetibojem jako na větší úrovni.
0: Ještě zpátky k vašemu klubu, tady AC Pardubice, který byl úspěšný nejenom z toho vašeho pohledu, ale byly tam i další skvělé výkony. Je teď v klubu cítit, že tam je opravdu silná generace atletů?
1: Jo, určitě se to trošku posunulo proti minulým letům. Teďkon se ta kvalita celkem posunula na lepší level a řekl bych, že určitě ano.
0: Tak tolik tedy náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, se kterým si tady povídáme, a to je desetibojař, sportovec Vítek Strnad. Už jsme tady odhalili ty jeho ambice, které by měl na tom sportovním poli, a jak se tady obvykle malých sportovců ptáme, co by a škola, jak jste na tom?
1: Se školou? No já tady studuju na potravině Pardubice, výživové operace, a zatím se školou jsem v pohodě, nepropadám, držím to tak kolem trojek, jak to má asi každý sportovec. A jsem spokojený.
0: Takže kdyby nevyšla ta sportovní dráha, tak máte nějaká zadní vrátka, nenecháváte to jenom na tom sportu?
1: Ano, ano.
0: Tak díky za rozhovor, tolik tady Vítek Strnad, náš host, mějte se, ať se daří, naslyšenou.
1: Jo, taky děkuju, mějte se, naschle.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Studenti architektury navrhli, jak by v budoucnu mohly vypadat Břehy, Labe a Chrudimky v Pardubicích. 20 míst v Orlických horách jsou na seznamu tzv. Bílých míst se slabým signálem. Kouř z požáru v Kanadě znečišťuje vzduch v amerických městech, jeho kvalita je tam nejhorší na světě. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Přibližně 100 studentů architektury navrhla, jak by se mohlo proměnit okolí pardubických řek. Jejich práce chce město využít při přípravě koncepce břehů Labe a Chrudimky. Studentské návrhy si lidé můžou prohlédnout v Tyršových sadech do konce srpna.
2: Studenti Mezinárodní školy architektury Archip se zaměřili na veřejný prostor, dopravu, rekreaci i krajinu kolem Labe a Chrudimky. Při přípravě návrhů si celé okolí prošli pěšky. Jejich vize počítají například s lepším zpřístupněním řek, novými promenádami nebo úpravou nábřeží u automatických mlýnů. Město chce všechny nápady využít při zpracování koncepce břehů řek, která má být hotová na podzim. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Dnes odpoledne nepůjde v pardubických místních částech Drozdice a Mětice elektřina. Mimořádná odstávka potrvá od 14 do 18 hodin. Energetici během ní odstraní poruchy na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice. Mobilní operátoři tam proto plánují výstavbu nových vysílačů.
3: Mezi obcemi se slabým pokrytím jsou například Nový Hrádek, Liberk, Zdobnice, Rokytnice nebo Olešnice v Orlických horách. Operátoři proto se společností CETEN připravují nové základnové stanice, například u obce Val. Další jsou v plánu Prohluky nebo Šediviny. Jejich výstavbu ale mohou prodloužit povolovací řízení i jednání s vlastníky pozemků. Příprava jednoho vysílače běžně trvá 3 až 4 roky. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle serveru IQR jsou kouřem nejvíc zasažená města Chicago, Detroit a New York. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším nebo druhém nejhorším stupni.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky, četnější budou ve večerních hodinách. Nejvyšší denní teploty dnes znovu vysoké 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou a zdržením počítejte na příjezdu do Litomyšle na silnici 1/35 ve směru od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už vás můžeme přivítat při poslechu dobrého dopoledne toho pátečního. Máme

0: 17. července, Martiny, zdravíme, svátečnice. No a program nabitý. V Pardubicích začal největší festival šachu a her na světě, Czech Open. Letos se ho zúčastní rekordní počet 5000 hráčů. Dorazí v podstatě z celého světa. Tak se na to zaměříme, konkrétně na zahájení celého festivalu. Také vás pozveme na pobřežní festival do Přelouče. Náš regionální stopař už tam míří. A řekneme si, co znamená slovo čibuk. Tak pohodový den všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: 5000 hráčů z 55 zemí světa míří do Pardubic na největší festival šachu a her na světě, Czech Open. Ten začal otevřeným turnajem čtyřčlenných družstev. Vedle šachů se soutěží také v dalších 15 hrách, od skreblu a piškvorek až po skládání Rubikovy kostky, které si získává stále více příznivců. Jak ale zjistila reportérka Šárka Rusnáková, nejpočetnější skupinou jsou letos opět šachisté. Královská hra totiž láká velké i malé hráče.
1: Já jsem začala šachy ve 4 letech, docela mě to baví. Na 11 let si myslím, že to je docela dobrý jako výkon. Těší mě to a já jsem tam byl minulý rok a líbí se mi tady v Pardubicích.
2: 11-letý Petr Hroník z Říčan u Prahy patří mezi rekordních 5000 hráčů letošního 37. ročníku festivalu šachu a her Czech Open, který právě začal v Pardubicích. V otevřeném turnaji čtyřčlenných družstev soutěží se svou rodinou, mladšími sestrami Stelou a Lenkou, která je v 6 letech nejmladší hráčkou turnaje, a otcem Petrem.
3: Dcera byla mistrně Čech před 2 rokama. Takže ta celkem jako je, jako bych řekl, talentovaná. A kluk vlastně středočeský kraj, byl přeborníkem do 10 let a postupuje pravidelně na mistrovství Čech.
2: V turnaji proti sobě nastupují muži i ženy a všechny věkové kategorie. Nejstaršímu účastníkovi je 89 let. To 85-letý celoživotní šachista pan Karel z České Třebové letos přijel do Pardubic pouze podpořit své vnuky.
4: Jedno moje 11 a druhý moje 12.
5: Že spolu doma hrajete šachy?
4: Určitě, trénujeme. No. Jsou to krajský přeborníci, hráli i v finále republiky, takže jako jo, jsou šikovný. No.
2: Czech Open se po 6 letech vrátilo do hokejové arény. Znovu tak může hostit taky mistrovství Evropy mládežnických družstev. Doplňuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
6: V druhé části festivalu bude probíhat mistrovství Evropy juniorských družstev v kategoriích do 12 a do 18 let. Celkem jsou zúčastní 65 týmů, samozřejmě včetně českých, a některé týmy mají reálnou šanci dobít nějakou z medailí.
2: Do Pardubic míří také 17 velmistrů a hráči z 55 zemí světa.
6: Takže tady je například Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea, Mexiko, USA, Kanada, Brazílie, Jihoafrická republika, Izrael a tak dále.
2: A šachového festivalu se účastní každoročně stále vyšší počet dětí a mladých lidí.
6: Určitě pomáhá dlouhodobý projekt Šachové federace, který se jmenuje Šachy do škol, takže je podporována výuka již na základních školách jako nepovinný předmět nebo jako zájmový kroužek. Takže mladých lidí, kteří hrají šachy, je opravdu velké množství.
2: Festival potrvá až do soboty 1. srpna. Vedle šachu nabídne dalších 15 her, například dámu, skrebl, piškvorky nebo skládání Rubikovy kostky. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsme vám říkali, na břehu Labe v Přelouči dnes začne pátý ročník pobřežního festivalu. Během dvou dnů nabídne koncerty, divadlo, nový cirkus, výtvarné umění i autorská čtení. Návštěvníci se mohou těšit na známé osobnosti i méně tradiční projekty a program je nachystaný už na dnešní dopoledne. Co všechno letošní ročník přinese, to už nám přímo z festivalového areálu řekne náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den.
2: Dobré dopoledne.
1: Mileno, čím letošní program začíná?
2: Ten první den se bude hodně věnovat výtvarnému umění a divadlu, i když zatím se tady opravdu staví ta pódia a šapito, ale už za malou chvíli se tady například začne tvořit velký panoramatický obraz Přelouče. Bude to pod vedením známých umělců Davida Vávry a Matěje Formana a zapojit se do něj mají tedy i místní amatérští výtvarníci. To by mělo trvat zhruba tak do 1 do 2 hodin do odpoledne, pak bude chvíli pauza. A potom se to o 15:30 přesune na fotbalový stadion v Přelouči, kde se koná přátelské fotbalové utkání. Mají proti sobě nastoupit 2 týmy, které si říkají Sklepovští sršáni a na druhé straně bude stát spolek přátel festivalu.
1: Jenom ještě taková praktická otázka, jak se tam člověk dostane? Je tam možnost parkování bez problémů?
2: Je to v podstatě na břehu Labe, je to občanská plovárna v Přelouči z ulice Na Krétě, přejede se železniční přejezd a potom takovou v podstatě skoro polní cestou, ale ještě pořád se to autem dá, takže tady není potom problém zaparkovat.
1: Výborně, no a jaký bude ten další hudební a divadelní program?
2: Po tom dnešním výtvarném tvoření a sportovním utkání je samozřejmě připravené i ta hudební část. Vystoupí Lenka Vychodilová a David Vávra za hudebního doprovodu Davida Nola. Potom takovým velkým tahákem na dnešní večer je koncert Báry Hrzánové se skupinou Kondurango. A zítra například vystoupí soubor Holektiv s violončelistkou Terezí Kovalovou anebo písničkářka Rozálie. Nicméně pořadatelé říkají, že hlavní hvězdou není jedno jméno, ale to samotné místo, jak jsem říkala, je to břeh Labe a je to celé koncipované tak, aby lidé mezi jednotlivými scénami přicházeli, objevovali nové umělce, no a užili si především atmosféru toho letního setkání u řeky. Počasí zatím je dobré, uvidíme, jak to bude, ta předpověď hlásí nějaký déšť, ale je to samozřejmě zatím otázka.
1: A nejde to ve hvězdách stále. A my se budeme těšit za hodinu, protože ty se jistě půjdeš podívat na to výtvarné dílo, které na břehu Labe vzniká a budeš nás o tom za hodinu informovat. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Stále vám přejeme pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice nebo při čemkoliv, co právě teď v 9 hodin a 28 minut děláte. My si dáme lulku neboli čibuk. Jazykovědkyně Dagmar Magincová nám řekne, co to přesně znamená.
1: Kuřáci dýmky by určitě nesouhlasili s tím, že dýmka, fajfka, lulka nebo čibuk jsou synonyma. Ale třeba v beletrii se to tak přísně nebere. Tam se lze dočíst i o čibuku značky Briar. No a když to vezmeme etymologicky, nejblíž k sobě mají lulka a čibuk. Obě pojmenování se do světa rozšířila z turečtiny, přičemž ta lulka má nejspíš původ v perštině. Čibuk v té turečtině nejdřív znamenal jen násadku na dýmku a dostal se k nám přes Balkán prostřednictvím jihoslovanských jazyků. Fajfku máme z němčiny, která převzala z lidové latiny výraz pipa, znamenající trubice, píšťala. No a ta dýmka je slovanská.
0: Tak už teď víme přesně, jak to vzniklo, to slovo. No a v pondělí se zaměříme na původ slova lejstro. To všichni víme, co je, ale jak to vzniklo, dozvíme se opět v tomto čase.

0: Pohodové páteční letní dopoledne vám přejeme. Za chvíli vypukne zámecké léto. František Kinský vás pozve na další zámek v naší republice krásné, kde jsme ještě nebyli. Ale teď ještě honem rychle do kuchyně, protože budeme vyrábět nugát. Možná máte rádi třeba nugátové bonbóny a prý to není vůbec žádné velké cukrářské umění vyrobit si nugát doma. Tak schválně.
1: Babské rady.
2: Nugát, dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak ať se vám to povede. Ať se vám třeba povede taky dovolat do soutěže zámeckého léta. 731 800 900. Tohle číslo budete za chvíli potřebovat.

0: Kadecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Zámecké léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice. No a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: vím, že to bude dnes pánská jízda, teď kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala? Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku. A to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo. Tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale...
1: No jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy... Vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Tak já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubičtí myslivci mají opravené středisko na Hůrkách. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. Na části území hrozí silná zátěž teplem. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 31 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Okresní myslivecký spolek v Pardubicích nechal opravit vzdělávací a školící středisko na Hůrkách. Původní dřevěnou stavbu, která byla v havarijním stavu, nahradila nízkoenergetická budova s kapacitou až pro 100 lidí. Rekonstrukce stála zhruba 10 milionů korun. Na polovinu nákladů přispělo město Pardubice, kraj a soukromá nadace, říká předseda mysliveckého spolku František Dittrich.
2: Měnilo se toho hrozně moc. Původně tady v těchto místech stála lovecká chata, se dá říct, které jsme říkali dřevák, protože byla ze dřeva a byla z roku 1949. Problém byl v tom, že ta stavba se už začala doslova rozpadat, takže jsme přikročili k tomu, že to teda zrenovujeme, předěláme a posuneme do 21. století.
0: Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si příští týden nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadě. Od pondělí 20. až do pátku 24. července zůstane zavřený. Pro veřejnost znovu otevře v pondělí 27. Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o 1/5. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Chatky nabízí vlastní koupelnu, kuchyňku, klimatizaci i terasu s výhledem na vodu. Za jejich stavbu zaplatili městské lesy, které kemp provozují, víc než 5 milionů korun.
3: Pětice nových chatek doplňuje nabídku ubytování hlavně pro větší rodiny a skupiny přátel. Kemp díky něm nově nabízí téměř 250 lůžek. Přestože Stříbrný rybník v polovině června kvůli zhoršené kvalitě vody ukončil koupací sezonu, návštěvníci můžou areál dál využívat bez omezení. Do vody ale vstupují pouze na vlastní nebezpečí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Taky může foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. V pákistánském pohoří Karakorám zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biar Chedi 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biar Chedi 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pákistánskou policií. Bánský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel v horách v zahraničí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky, četnější srážky budou večer. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí delší kolona na příjezdu do Litomyšle i zhoršený průjezd Litomyšly jako takovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: No a nám se rozproudilo páteční dobré dopoledne. Máme pro vás samé pozvánky, což je celkem jasné, protože máme před víkendem. Takže bude pozvánka na pobřežní festival. Máme tam regionálního stopaře, už se to tam také rozproudilo. Taky vás pozveme na Příluckou pouť do obce Příluka na Litomyšlsku tuto neděli. No a v soutěži Věřte, nevěřte, tam máme vstupenky na Litomyšl Fest, což bude velká akce na přelomu července a srpna.

0: srpna. Tak se připravte, budeme soutěžit nebo můžete jenom tak poslouchat. I naše písničky Jednohubky nabídneme v podání Vladimíra Mišíka a teď už to rozjíždí Hana Zagorová. Dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: před chvílí jsme ve zprávách slyšeli varování před dnešním velkým teplem a tak si zase zalistujeme v nádherné knize Karla Čapka. A co píše o červenci? Jestli by vás to zajímalo, tak teď budu citovat, můžete si poslechnout. To máte obyčejně tak, když takzvané životodárné sluneční paprsky to naberou nad 50 stupňů, když tráva žloutne, listí na kytkách usychá a haluze stromů splihle vadnou žízní a žárem, když země se puká, spéká se v kámen nebo rozpadá v palčivý prach, tu zpravidla praskne zahradníkovi hadice, takže nemůže stříkat. Stane se něco ve vodárně a neteče vůbec žádná voda a jste, jak se říká, v troubě, dokonce v rozpálené až hnoucí troubě. V takové době zahradník marně svlažuje půdu svým potem. Představte si, jak by se musel potit, aby to stačilo, řekněme, na menší trávník. Rovněž nepomůže nadávat, klnout, rouhat se a vstekle odplivovat, i když s každým plivnutím běžíme do zahrady, každá kapka vláhy je dobrá. Tu tedy se zahradník uchyluje k onomu vyššímu řádu a počne fatalisticky říkat: mělo by zapršet. A kam jedete letos na letní byt? A co pak o to, ale zapršet by mělo. A co říkáte Englišově demisi? Já říkám, mělo by zapršet. Tak dnes se nám to snad splní a prosíme, jen žádný přívalák. To už doplňujeme my tady z Českého rozhlasu Pardubice a přejeme pěkný den.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pink, 10 hodin, 17 minut. No a před námi další letní reportáž. Útulna nebo bivak, to je přístřešek pro nouzový nocleh nebo odpočinek na dlouhé cestě. Tuhle možnost teď lidé mají na vrcholu studentských skal na Orlickou Ústecku. Stavbu nové útulny tam právě dokončili Lesy České republiky. Leží na frekventované trase, kudy chodí horolezci i poutníci. Vyšlápla si tam i reportérka Barbora Soukupová.
1: A ten vrcholek, ten je kde?
2: Tady. Tady jsme na vrcholku.
1: Jako na nejvyšším bodě, jo?
2: 720, i když v mapách někde jsem našla 21. 721 metrů, ale jako on to je asi úplně jedno. Takže tady se tři lidi bohatě vejdou, možná čtyři, když se trochu smrsknou. A je to takové jakoby jednoduchá stavba.
1: Do nové útulny jsme vstoupili s lesní správkyní Janou Trejtnarovou. Sedíme teď u piknikového stolu a vedle nás je taková dřevěná palanda. A útulna je ve tvaru takzvaného Ačka.
2: Tahle útulna byla vybudována a dokončena opravdu před několika dny. Jak už bylo zmíněno, tak útulna je typu Ačka. To znamená, že vypadá jako stan z dálky a je postavená z jehličnatého řeziva, převážně smrkového, je pokryta plechem, protože jsme 720 metrů vysoko, což znamená, že ty klimatické podmínky tady jsou trošku drsnější, tak i proto ten plech.
1: My jsme tady teď bohužel nikoho nezastihli, ale vy už víte, že lidé to tady využívají.
2: Ano, to je pravda, lidé už to našli, přestože tato útulna ještě není zaznamenána v mapách. Potkala jsem tady mladého muže, který měl před sebou notebook a sebou měl za společníka psího přítele. Říkal mi, že potřebuje něco dodělat, pracovat trochu a že tam, kde je tady nadovolené, takže opravdu není klid, tak si vyšel sem. Takže i k tomu třeba útulna může sloužit.
1: Jak už zaznělo, my jsme přímo na vrcholu Studený a vede tady několik turistických tras, takže tohle místo je poměrně frekventované.
2: Ano, je to na té páteřní a hlavní červené turistické trase. Po ní i vede rovněž Via Czechia a skály využívají často i horolezci a z vyhlídky, která je i značená, je velmi krásný výhled na Výsku Studené a další okolní pohoří Kralický Sněžník.
1: Za stavbu nové útulny Lesy České republiky zaplatili skoro 250 000 korun. Ze Studeného Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: vám přejeme proslunění, pohodový letní páteční den. Za 3 minuty už bude 10:30. Třetí neděli v červenci, což bude právě teď 19., se koná jedna z největších akcí roku v Příluce. Přílucká pouť je vyhlášená široko daleko. Malednou obec Příluku najdete kousek od Litomyšle a pokud jste cyklisté, přijdete si taky na své. My jsme se kochali nedávno s kolegou Mirkem Hrubanem pohledem z místní vyhlídky společně s panem starostou Davidem Šimkem.
1: Jsme hrdou členskou obcí mikrogonu Maštale a zároveň mikrogonu Litomyšlsko, takže cyklostezky přes naši vesnici vedou a pokračují pak dál do dalších krásných míst, tak dalších krásných vesnic, co jsou v širokém okolí.
0: A teď ještě dáme prostor právě vám, pan...
2: Tejnora Milan.
0: Tejnora, pane Milane. Vy tady žijete přímo na té vyhlídce, dá se říct, ano. Krásné místo, je to nádhera. No a máte tady takovou žíznivou studánku, tomu říkáte, nebo ano. Žíznivý pramen?
2: Ne, žíznivá studánka, ano. Tomu říkáme. A máme vlastně tam občerstvení celoročně. Je to chlazený přes léto, takže když přijdou cyklisti, tak si klasně můžou sednout na vyhlídku, dát si něco k pití a my tam třeba přijdeme zelenkou, tak s nima popovídáme, řekneme jim, kde co a jak je, a děti se vyfotějí a kolikrát se tady i sejdeme se sousedama, obvoláme se, pojďme si sednout ke studánce, každý něco vezme z domu, třeba buchtu v neděli nebo to, a tak tady sedíme a diskutujeme a je to paráda tady prostě.
3: Každému bych to přál.
0: Každému byste přál, aby žil v takové obci.
2: Ano, ano, přesně tak. A vlastně to je teplý kopec a tak doopravdy sluníčko tady je, dokonce i na Silvestra v poledne jsme se sešli, přinesli jsme každý něco, popřáli jsme si do nového roku a šli jsme domů slavit, no. A po půlnoci opět jsme se sešli tady.
4: A tady opravdu využívají čas dokonale, protože pan starosta nám včera říkal, že se tady konají i zasedání zastupitelstva.
1: Ano, děláme brigády a vždycky se domluvíme na nějakým termínu a když máme tady vlastně oplocenku, kde máme svý obecní ekologické sekačky, ovečky, Artura, Oldřišku, Elišku a teďka nově Martu nebo Milana, uvidíme, jestli to bude kluk nebo holka. A ty oplocenky postupně rozšířujeme, aby nám sekaly vlastně ty kopce a přitom máme zasedání zastupitelstva, takže probereme usnesení, že uděláme dvě věci jednou ranou, jeden den a pak si na závěr dáme pěkně vychlazené pivčo.
0: Ano, ano, v té žíznivé studánce. Tam se vždycky nějaké dobré najde. No je to prostě paráda.
4: V Příluce by chtěl žít každý.
0: Ano, tak snad jen poslední pozvánka. Kdo by chtěl se do Příluky podívat, když je tady nějaká akce?
1: V létě máme letní kino, různé akce, ale hlavně největší akce je 19. července, což je třetí neděle v červenci. Poutivé, přílucké poutivé slavnosti, kde budou korejovaní, dechová kapela Donovanka, cimbalová muzika Kobylka z Pardubic. Bude průvod vlastně od kapličky, ty slavnosti začínají mší u kaply, pak je průvod přes celou obec do sportovního areálu, kde je potom soutěž o nejlepší příluský koláček, fotbal svobodný proti ženatým a další spolky a krojované z okolí nás přijdu podpořit, takže tam budou mít i své vystoupení a to už je překvapení pro návštěvníky.
0: Já jenom doplním, kdo je Helenka, to je obří Bernardín, proto se s ní děti chtějí fotit. No a připomínám tedy tuto neděli 19. července. Nenechte si ujít pouť v Příluce, začíná ve 14:30 u kaple Panny Marie Karmelské. A pokud jste neviděli místní krojovanou chasu, budete překvapení, jaké nádherné mají kroje.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Jdeme na to, 10 hodin 37 minut a soutěž je tady.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme pro vás ještě poslední dva volné vstupy na akci, která rozhodně stojí za to, je to Litomyšlfest. Začíná 29. července, potrvá několik dní a je v samém centru historické Litomyšle. 7 kinosálů vám tam nabídne přes 80 filmů, jsou to předpremiéry, nové filmy, ale i starší snímky. Bude tam 8 koncertů celkem, jak ty komornější, pod širým nebem v prostorách zámeckého návrší. Ty větší, to je třeba kapela Vltava, se představí Tři sestry nebo Tata Boys. Každý si tam vybere. No a my pro vás máme dva zlaté vouchery, které si přímo na místě proměníte v náramky. Dva lidi budou pěkně s náramkem a celý den si budou užívat kulturu v Litomyšli. Tak, teď jsem popsala cenu, která má hodnotu 2600 korun. No a pojďme se podívat mezi pole, možná. Mezi pole a louky. Mě včera inspirovala totiž paní posluchačka Hanka z Vysokého Mýta, která přišla s takovou větou, pamatuje si jako holka, že babička říkala, když byly holky na prázdninách u ní, děvky, pojďte domů, nebo si vás vezme nesejtí. A nevěděla přesně, co toto nesejtí je do dneška, ale určitě nějaký bubák. Já jsem to zjišťovala opravdu snad několik hodin, paní Hanko, a zjistila jsem jediné, ještě to není úplně podložené stoprocentně, že nesejtnej, tak se říkalo hodně na Vysokomýtsku a Litomyšlsku člověku, který byl takový nečistý, zlý, podezřelý. Takže z toho mohla vzniknout ta zkomolenina nesejtí, nesejtnej. Ale to není součást naší soutěže, že to je jenom taková zajímavost, kdyby to někdo z vás taky znal z dětství nebo i jinak zkomoleně, abychom to dali nějak dokupy, protože v žádných podkladech jsem to opravdu nenašla, tak teď to je na vás. Ale když už jsme u těch strašidel, takových těch polních strašidel, tak já dneska tvrdím, že naši předkové mohli v létě na děti volat třeba i koukej mazat domů, nebo si pro tebe přijde židhola, žitavec či klemprda. Já mám tady tyhle tři strašidla. A proč byste se jich měli bát, to ještě dodám při pátku. Takový židhola je schopný natlouct dítěti cvočky do zadku. Tak, pojďme na to, pojďme se podívat, co budete říkat, co budete psát, možná i vzpomínat. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, tady posluchač Jozef.
0: Dobrý.
2: Já vám věřím.
0: Věříte těm třem strašidlům, těm polním duchům, které jsem si tady možná vymyslela, možná existují, židhola, žitavec a klemprda, a jeden z nich dokonce byl schopný natlouct dítěti cvočky do hýždí.
2: Jo? Já tomu věřím, protože dřív se děti strašili takovýma nějakýma bubákama, takovým dýma.
0: To je pravda, dneska už to nevidíme. Ne? Taky vás rodiče strašili, nebo babička s dědou, pamatujete si? Na nějaké strašidlo.
2: Zebra nějaký poberta nebo takový.
0: Poberta, no. O mě brácha strašil bubákem u babičky vždycky, když jsme spali na prázdninách. Byl tam za závěsem lux přímo v ložnici a já měla takový strach. To poodhrnout jenom ten závěs. Dobře, tak pane Josefe, děkujeme za váš tip a přeju pohodový den. Naschledanou. Další z posluchačů v tuto chvíli už je na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Posluchačka Helena.
0: Ano.
3: No, já mám velice za to a moc nevěřím.
0: Ne. Nevěříte cvočkům, nevěříte klemprdě, židholovi, žitavci, celé je to takové až moc pohádkové.
3: Myslím si, že to bude něco jiného.
0: Mm-hmm. A co to nesejtí nebo nesejtnej? Slyšela jste to někdy, tenhle ten výraz?
3: Nikdy.
0: Vysokomýtsko, tak nějak tam by to mělo být, tak uvidím, jestli se ještě někdo další přihlásí.
3: Já jsem zjistil, ale říkám. Prostě vám dneska nějaká nevěřit.
0: Jasně, já vám děkuju za váš názor, mějte se hezky. Naschledanou. A ještě tady máme třetího volajícího a zase vyzvídám, jestli náhodou nesejtnej, nesejtí. Slyšela jste někdy nebo slyšel jste někdy?
4: Dobrý den, tady Vlasta. Já jsem to nikdy neslyšela, ale vzpomněla jsem si na polednici.
0: No.
4: Jak strašili děti teda, a je to tak.
0: Polenice je strašná do dneška díky kytici, že jo? To jako...
4: No. To bylo takový strašidelný, opravdu. A pamatuju si, že jsem taky musela postrašit děti a to... Já tomu tohle věřím, no.
0: Věříte. Vymyslela jste si nějakého bubáka na svoje děti, nebo jste měla nějakého osvědčeného strašáka?
4: No tak u nás Mikuláš teda vždycky, když...
0: Mikuláš, jo, nebo spíš čertů se báli.
4: Čertí. Toho 5. prosince, tak to se báli. A jináč teda taky museli, no, byli tři, tak to byli jak Tarzani, takový malý.
0: Tak jste si s nima musela poradit nějak. Dobře.
4: Takže jsem musela taky postrašit něčím, aby to...
0: Jasně, Vlasto, tak vy věříte těm mým třem strašidlům. Já vám za to děkuju, přeju hezký den a naschledanou.
4: Taky, naschledanou.
0: Ono to zní trošku divoce, ale já si na tom pěkně zůstávám. Židhola, žitavec, klemprda, polní strašidla a proč bychom se jich měli bát, ještě jsem doplnila židholu, který je schopný natlouct dítěti cvočky do hýždí. Můžete ještě poslat e-mail, budeme samozřejmě rádi, studio.pardubice@rozhlas.cz. No a vy, kteří jste se náhodou setkali s tím strašidlem nesejtí, jak říkala paní posluchačka Hanka, dňouky, pojďte domů, nebo si pro vás přijde nesejtí. Mě to pořád vrtá v hlavě, co by to tak asi mohlo být.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

Tak to jdeme rozlousknout. Páteční, věřte, nevěřte, paní Jitka z Velin, ta také skoro každý den napíše, každý den poslouchá, tak moc zdravíme i naše pravidelné stále posluchače. A Jitka píše, já vám dneska věřím, jelikož se mi ta vaše historka o strašení moc líbí, úplně ji vidím v nějaké pohádce. Pak nám třeba píše paní Jarmila, budu vám věřit, i když pro mě bylo nejoblíbenější strašidlo Barbucha, když byly děti malé, dost se ho báli. Barbucha, to je ale takové roztomilé strašidlo, toho bych se asi ani nebála. No a tady třeba Martina nám napsala, názvy strašidel jsou to hezké, ale nevěřím, že jde zrovna o strašidla. Židhola by mohla mít souvislost se Židem, Žitavic pro změnu s německým městem Žitava, Klemprda, to by mohl být handlivý výraz pro klempíře, nechám se překvapit. Martina takhle zapřemýšlela, moc děkuju za to. Ty mozkové závity je potřeba trošku rozproudit. Tak já začnu pěkně ze široka, uděláme si pořádek v těch polních strašidlech. Pražnec, též svatojánský žnec, srpeček nebo pilmis je zlovolný polní duch ve folklóru Chocka a Českého lesa. Aby nepoškodil úrodu, chránilo se před ním různými ochrannými praktikami, střílením přes oseté pole, kropením pole svěcenou vodou, zaříkáváním a tak dále a tak dále. Obdobou pražnice je žithola, ale ne zd, ale st, jako žito, žithola, známý na Královéhradecku, nebo Žitavec a Klemprda ve východních Čechách. Žithola slouží také jako strašidlo, střeží totiž obilí před dětmi a těm, které nedbají varování rodičů, natlučet svočky dohýždí. Všechny tyhle polní bytosti lze pak srovnat s dalšími slovanskými polními duchy, jako je ruský polevoj a polevik, běloruský bělun nebo ukrajinská žitná bába. A té bych se trošku taky bála, žitná bába, mytologická postava ze slovanského folkloru, která symbolizuje ducha obilí a úrody, měla ho opatrovat a chránit, ale když tam šlapalo nějaké neposlušné dítě, tak si s ním taky uměla poradit. Tak všechno, co jsem říkala, ta tři strašidla, byla pravdivá, to je podložené, jenom to nesejtí, tady pořád ještě nevíme přesně, co to je za bubáka, co to je za strašidlo. Nikdo jiný, kromě paní Hanky, které to babička takhle říkala, strašila i s tímhle strašidlem, nezná, nebo aspoň z posluchačů nikdo nezavolal. Tak zkuste ještě zapřemýšlet v paměti, Ďouky, pojďte domů, nebo si vás vezme nesejtí. Co by to tak mohlo být? No Ďouky, takhle mi říkala babička, taky ta byla z Radhoště u Vysokého Mýta, tam máme pořád to Vysokomýtsko a to bylo takové jako hezké, ty seš taková moje Ďouka, jako děvčička na Moravě. No nic, tak pustíme písničku, ale ještě předtím. Já vylosuji někoho z vás, kdo věřil dnešní pohádce, dnešní strašidelné soutěži Věřte, nevěřte. A je to posluchačka Boža, která při pátku vyhrává dvě vstupenky na Litomyšl Fest, na akci, kterou byste si neměli nechat ujít, pokud máte rádi kulturu. Takže velká gratulace. Vztahy, tady budeme řešit se vztahovou poradkyní Marcelou Hlaváčkovou po 11. hodině. Můžete si poslechnout, eventuálně přidat nějaký dotaz. A teď už je tady záchranný bod a Sebastian. Dobrý poslech.

0: Pobočka Krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, uvedla to Česká televize. Podle dřívějšího sdělení soudu je 8. obviněnou cizinka z východoevropského státu. Ve vazbě je 8 lidí, policie jich zadržela 11, 3 jsou v Polsku. Předchozí stížnosti Krajský soud také zamítl. Obvinění čelí podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Polička pokračuje v obnově zimního stadionu. Jeho modernizace by měla skončit v září a město za ní zaplatí 65 milionů korun, říká mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
1: Dokončena je nová nosná konstrukce, probíhá opláštění stadionu a připravuje se montáž střechy. Předpoklad dokončení této stavby je v září 2026.
0: Moravská Třebová dokončuje opravu střechy kostela na Křížovém vrchu. Objekt přešel do vlastnictví města před 2 lety. Do oprav a restaurátorských prací už radnice investovala 3 miliony korun a s obnovou památky chce pokračovat i v dalších letech, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Máme připravené restaurátorské záměry, tak abychom nejenom lavice, ale i dřevěné oltáře a veškerou výzdobu v kostele mohli v budoucích letech postupně s využitím dotací restaurovat.
0: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužívaly. Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářská stanice CNN Caitlin Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovo předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela.
3: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Ty mohou být ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nákladní auto bouralo do příkopu na dálnici D11. Nehoda se stala v okolí 110. kilometru ve směru na Prahu. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už pro vás máme téma, které snad zajímá každého. Jak pečovat o partnerské vztahy, aby se udržely dlouhodobě? Co radí koučka Marcela Hlaváčková manželům nebo partnerům, kteří jdou po letech prožitých v zaměstnání do důchodu a čeká je společné prožívání času? A co preventivně udělat před cestou na dovolenou, aby rodina neměla kvůli nedorozumění zkaženou? O tom ovšem si budeme povídat.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: My se tady nebojíme ničeho. V naší radioporadně má možnost přivítat Marcelu Hlaváčkovou, což je průvodkyně vztahovými a životními krizemi. Vítej u nás, Marcelo.
2: Ahoj Jitko, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
1: Když je někdo průvodkyní vztahovými a životními krizemi, tak se k tomu povolání musí nějakým způsobem dopracovat. Jak ses dopracovala?
2: Já jsem se dopracovala dvěma cestama, že jo. Život tě nějakým způsobem směřuje, máš sice plány, něco chceš, ale ten život si s tebou umí krásně pohrát a když na něj nejseš úplně skvěle připravený třeba od rodičů nebo z rodiny a nevíš, jak to dělat, tak hledáš cesty. Takže samozřejmě jsem si v životě prošla hodně úskalýma a já. Nebyly to jenom úskalí podnikatelský vzdělání, ale samozřejmě i vztahový. A potom mi přišlo do cesty vlastně nějakým způsobem škola koučů a já jsem si říkala, no tak jsem vyřešila v životě tolik svých situací, tak tohle by se mi líbilo, to bych pomáhala lidem a předávala bych zkušenosti. No a tam jsem zjistila, že znovu jinak a lépe, že to, co jsem zvládla, jsem sice zvládla, ale vůlí, ale nemělo to ty správný základy. Takže vlastně ono, každý seberozvoj, každý posunutí, každý dělání něčeho by mělo mít zdravé základy. Mm-hmm.
1: Nějaké to poznání vědomosti, protože většinu těch vztahů řešíme tak nějak pocitově, jak si myslíme. Mm-hmm. Myslíme si, že to děláme mm-hmm. správně, ale pokud má člověk nějaké to vzdělání, anebo už si neví rady, naopak jde k takovému poradci nebo k psychologovi, potom už třeba i k psychiatrovi a získává postupně trošku jiný náhled. Tak pojďme tedy na ty vztahy jako takové. Naším tématem je, jak si udržet ten vztah, ať už partnerský nebo manželský, dlouhodobě. Co pro to udělat?
2: No, dlouhodobě, to je krásné slovo. To v dnešní době se hodně skloňuje a hodně časuje. Ta dlouhodobost má výhodu v tom, že poznáme toho druhého člověka. Že když se nadechneme, víme, co tím myslí, když udělá určitý gesto, víme, co tím myslí, ale má to taky své úskalí a nevýhody. Že se najednou na toho člověka zvykneme, že je vedle nás a bereme ho jako samozřejmost. Že jeho pěkné vlastnosti najednou bereme, jasně, no, teď to k němu patří, ale ty špatný, ty zveličujeme a pořád o nich mluvíme a my bychom chtěli, aby se v tom změnil a nejlépe bychom ho převychovali k obrazu svému. A tady právě nastává úskalí těch dlouhodobých vztahů a tady nastává to úskalí, že ty vztahy dlouhodobí nikdy nemusí být šťastný a někdy třeba mají právě to, že vedle sebe žijou dva lidi, ale nežijou spolu.
1: Takže, jestli dobře rozumím, více se zaměřit na to pěkné, co se nám třeba na začátku vztahu moc líbilo. I když i to se může potom zvrtnout, že to, co bylo pěkné, tak už nám to potom leze na nervy po 20-30 letech. Takže jak hledat to hezké, jak to dát tomu druhému najevo?
2: Mm-hmm. Tak určitě na začátku, když někoho potkáme, tak nás zajímá úplně všechno, že jo, svítějí nám oči, ten člověk je zajímavý, co nám říká, co dělá, teď pomineme ten první roční chemický koktejl. Ale potom se ztrácíme během toho života, kdy nějakým způsobem prostě řešíme ty organizační věci, které jsou v rodině. Ať je to narození dětí, ať jsou to hypotéky, ať je to bydlení, ať je to kariéra, nebo rozvoj podnikání a další jiné věci. A tam řešíme jenom organizační věci a už se ztrácíme jeden druhýmu. A pak nějakým způsobem žijeme vedle sebe a třeba když nám polevějí právě tyhle ty věci, tak už jsme úplně jinými lidmi. Takže určitě asi nebudeme v 50 letech obdivovat na tom člověku, co jsme obdivovali ve 20 letech, kdy jsme ho potkali, ale ten partnerský život a my jako lidé procházíme vývojem určitýma etapama. Máme jiné potřeby, v něčem se vypilováváme, v něčem měníme názor, v něčem se posouváme, v něčem ustrneme a v něčem naopak nejdeme dopředu. Takže je to stále o tom mluvit spolu, komunikovat spolu, sdílet spolu, tak jako na začátku, kdy jsme si povídali, jaký typ hudby se nám líbí, jaký filmy se nám líbí, jaký barvy máme rádi. To je takový jednoduchý příklad, ale v tom partnerském životě prostě je to o tom znát názor toho druhého.
1: A je to právě o těch maličkostech, o tom, o čem si vlastně spolu povídáme. Nemusí to být jenom ty zásadní věci, jak si říkala, o tom, jaká je výše hypotéky a podobně. Že?
2: Přesně tak, tam by mezi tou výší hypotéky a dětma, který půjdou do školy na kroužek, mělo být, tobě to sluší, je, to je skvělý, že jsi přivezl nákup, pojď, dáme si na 10 minut na balkóně kávu. Tam by měly být ty drobný chvilky těch dvou, protože ty dva jsou základem té rodiny, ty dva jsou základem toho, že tam mají ty děti, ty dva spolu něco vytvořili a ty dva by spolu měli upevňovat vztah a ano, měli by se zaměřit na to hezké, co na sobě obdivují.

0: Marcela Hlaváčková je průvodkyní vztahovými a životními krizemi v různých obdobích života. Když bys to měla, Marcelo, specifikovat, které typy lidí a těch partnerských vztahů nejvíc řešíš?
1: Tak za těch 11 let, co mám praxi, tak jsem řešila samozřejmě od mladých lidí až po lidi v důchodovém věku, s tím, že každá ta skupina řeší úplně jiné problémy. Mladí lidé ty řeší většinou buď to osamocení, anebo to, že chtějí někoho potkat, chtějí se s někým setkat a nevěří třeba seznamovacím aplikacím a tak podobně. A nebo že ten partner má náročnou práci nebo buduje biznis a on se cítí osamělý. Když přijde střední generace, tak ti většinou chodí, že nějakým způsobem právě řeší ty hypotéky, co jsme si říkali, nebo řeší tu kariéru a řeší děti a nemají prostor sami pro sebe a najednou zjistili, že se vzdálili, že se odcizili, že jsou to dva lidé, kteří žijí ve společné domácnosti, ale nejsou partneři. A potom, že nekomunikují právě ty společné situace, že spolu nic neprožívají, takže tam se učíme znovu navázat tu vazbu a ten vztah mezi nima dvou. A pak chodí i starší lidé a ty většinou už chodí tak, že třeba jeden z těch dvou odešel, zemřel, takže ty paní nebo pánové v tuhle tu chvíli mají nějaký smutek a najednou nevědí, jak žít, že ten člověk, o který ho pečovali a byl středobodem jejich života, tak najednou není, že jo. Nebo chodí lidé, kteří třeba zůstali už další dobu sami a chtějí si někoho najít, ale nemají odvahu a nevědí, jak v této době. Nebo si chtějí zařídit hezký život, ale najednou prostě nevědí, kudy mají jít, kde mají hledat, koho mají potkat. Takže ty situace a problémy vlastně se mění právě tím, v jakém věku jsme, co prožíváme, kde jsme, ale pořád platí jedno a to samé. Uchovat si kousíček sám sebe, mít svý přátelé, nacházet na partnerovi to hezké, objevovat s ním ty nové fáze a nové věci, které v životě přicházejí, mluvit s ním, řešit s ním aktivně problémy, nezametat je, ale řešit je, dokud je nevyřešíme tak, aby jsme oba byli spokojení.
0: A ne, tady tě právě zastavím, protože tam může právě dojít k tomu rozkolu. Nechci to nějak specifikovat, ale většinou to tak bývá, že žena je ta, která je více komunikativní, chce mluvit, chce to řešit, ale až příliš na toho partnera, který naopak to nepovažuje za tak důležité a spíše se obrní mlčením. Tak potom, jak tady ten konflikt vyřešit, když jeden chce mluvit, chce to řešit třeba až moc a ten druhý ne. Pro něj to problém není.
1: A tohle je úplně krásný příklad, děkuji ti za něj, Jitko. A musím říct, že tohle je začátek vlastně, co s klientama řešíme. Ta žena musí mluvit méně, víc jít vlastně k té podstatě toho problému, používat trošku kratší věty, aby to ten muž vůbec dokázal zpracovat. Protože my, když na něj vychrlíme 10-minutový monolog, k tomu tam přidáme ještě spoustu věcí a odkazujeme se na věci z minulosti nebo na další věci, on se ztratí. To není, že by to nechtěl řešit, ale on se ztratí a vůbec neví, co my mu říkáme a už vůbec neví, co my po něm chceme. Takže komunikace s mužem by měla být taková, jak už ho znám, anebo jak si s ním domluvíme, že spolu budeme mluvit.
0: Takže domluvit se, jak spolu budeme mluvit.
1: Tak,
0: jo,
1: to je základ. Jo? A pak je to o tom, co se mi nelíbí, jak to chci a jestli to ten člověk zvládne. Pak mu dát prostor, aby si to promyslel a přišel a řekl, jo, jasně, tohle to mi nedělá problém, tohle takhle zvládnu, anebo hele, tohle takhle nedokážu, ale mohli bychom to dělat takhle, co ty na to? Zase je to najít společné řešení. Ale když budu 5 minut na tebe mluvit o nějaké situaci, tak se ztratíš i ty jako žena.
0: No to šmuš. Přesně tak. No a pojďme to potom říct ještě konkrétně na nějakém příkladu, aby to bylo úplně jasné, protože je pravda, že v tom vztahu často, jak jsi říkala, nepřestaneme mít toho druhého rádi, jenom nám tak zevšední. Tak ještě si pojďme teď připomenout ty věci, které můžeme dělat v tom každodenním životě, abychom si vzájemně nezevšedněli.
1: Já řeknu ještě k té komunikaci ten konkrétní příklad. Například ženy říkají, no on mě doma nepomáhá. A on říká, no ale já nevím jak. já prostě nevím, protože ta žena všechno udělá a já nevím. Takže říct mu, hele, myčka se obsluhuje tak a tak, dělá se to tak, a teď je to na tobě a je to potřeba dělat každý den. A jestli to uděláš ráno nebo večer, je na tobě. A tím máme vyřízenou myčku. Je to úplně jednoduchý. Tak a teď si říkala, čím si ten vztah udělat hezký.
0: Ale to si na to odpočíneme, jo? Dáme Dobře. Si písničku.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ksindl X trošku s nadhledem písnička, ale my tady mluvíme o vztazích s Marcelou Hlaváčkovou při pátku. No před námi je víkend, chceme ho mít samozřejmě klidný, ale pokud je ve vztahu nějaký problém, tak jenom bobtná a bobtná. A jak si říkala Marcelo, když se to zamete pod koberec, tak to tam většinou nezůstane. Říkala si taky, že je velmi důležité, a teď nevím, možná i mě během písničky, že nesmíme, ať jsme ženy nebo muži, vidíme něco špatného na tom druhém, tak netlačit na něj, že? Mm-hmm. To děláme, hlavně bych řekla my ženy, že chceme to vyřešit a pořád, ano. Pořád tlačíme, tak už to nějak vyřeš, už to nějak udělej, už to nějak změň.
1: No a čím víc tlačíme, tím toho druhého zaháníme do kouta. Takže samozřejmě my můžeme mít odlišný názor na nějakou věc, nebo si můžeme představovat, že tu věc chceme řešit tímto způsobem. Takže zaprvé je seznámit toho druhého v klidu, přátelsky, jasnými větami a slovami. A to platí vůči ženám i vůči mužům. Oboje dvoje, nevýjímaje nikoho. A potom tomu druhému dát vůbec prostor, aby si to mohl promyslet, protože my jsme to taky promýšleli nějaký čas, než jsme k tomu řešení došli, nebo než jsme došli k tomu, že toto nám vadí, nebo toto chceme jinak. Takže ten druhý člověk je tím překvapen a on potřebuje si to zpracovat, potřebuje si třeba k tomu najít svůj úhel pohledu, potřebuje zjistit, jak se v tom cítí a potom se pobavit o tom, jak to teda spolu uděláme, aby jsme se v tom oba dva cítili dobře. A tady chci zmínit ještě jednu věc. Dnešní doba je taková zajímavá v tom, že muži umějí prát, umějí obsluhovat myčku, ženy umějí, já nevím, obsluhovat bagr nebo jeřáb, ale pořád nějaký role, který máme v té rodině, jsou rozdělený. A teď nemyslím klasický rozdělení, že žena vaří a muž nosí peníze. To je podle toho, jak ten pár si to určí. Jak ten pár si určí, co kdo bude dělat, ale vždycky je tam vliv obou dvou lidí, domluva obou dvou lidí, spolupráce obou dvou lidí a každý je vždycky trochu jiný. A to je ta výhoda, protože když muž má nějaké vlastnosti a dovednosti a žena má nějaké vlastnosti a dovednosti a spojí to dohromady, tak mají dvojnásobek. Ale když jeden chce, aby ten druhý byl jako on, tak mají jenom půlku a ještě špatnou.
0: Hmm. No, pořád takovým tím základem je vážit si, že, toho druhého a ano. Nějak si to, jak jsi říkala úplně na začátku, pořád uvědomovat, proč jsme si toho člověka brali, co se nám na něm líbilo, co z toho zůstalo. A
1: jak
0: už
1: se vedle něj cítíme,
0: ano.
1: V kterých situacích nám je oporou, proč vlastně s ním jsme, proč je náš život hezčí, že jsme s tím druhým člověkem, proč je náš život třeba bezpečnější, když jsme s tím člověkem, protože každý tam máme trošku jiné věci, proč s tím druhým člověkem jsme. A čím nás zaujal, když jsme ho potkali. Ale samozřejmě my jako lidé se vyvíjíme. Takže v 17, ve 20 jsme nějaké osobnosti a ve 40 jsme zase jiné osobnosti, které už se formovaly životem, prostředím, prací, cílema, ale i tou rodinou. Ale pořád ty základní charakterové vlastnosti tam jsou. A buď je tam podporujeme, staráme se o ně, anebo je tam zašlapáváme a vytahujeme ty špatný. Vlastně dlouhodobý vztah chce péči. Je to jako když pečujete o květiny, je to jako když pečujete o dům, postavit kvalitní základy, ale potom se starat o ten dům.
0: Je to vůbec možné? Ono těch lidí moc není, kteří by měli tak kvalitní vztah i po 50 letech života. My víme, že ano, protože tady máme takový pořad, jmenuje se Zlatá láska a tam se nám hlásili posluchači, kteří jsou spolu 50 let a více. My jsme tam potom jeli, natáčeli reportáže a je to úžasné. Ta zkušenost těch lidí, která z nich mluví a jak pořád o sobě dokážou krásně vyprávět a to i úplně slyšíš v tom rozhovoru, jak na sebe slyší. Takže ano, odpovídám si sama, existují takoví lidé.
1: Tak Jitko, já mám vztah přes 30 let a ty máš vztah jak dlouho?
0: Taky.
1: No vidíš, takže existujou. 30 let života, kdy jsme se s manželem potkali v 23 a teď nám je 57, si myslím, že je velký kus života. A věřte mi, že jsme prožili spoustu věcí a řešili jsme taky spoustu věcí. A přesto si ho pořád vážím a pořád vím, že je to ten kluk, který mě dokáže rozesmát, když mi je špatně a když mám problémy, tak se mu můžu schoulit hlavu na rameno, on mě pohladí a řekne, mám tě rád.

0: Kdybychom měli mluvit třeba jenom o společném životě v důchodu, tak by nám to vydalo na hodinu s Marcelou Hlaváčkovou. My na to máme 5 minut, tak jenom vypíchneme takové to nejzákladnější. Bavíme se tady i o vnoučatech, že často to tak bývá, že když přijde manžel s manželkou do důchodu, tak manželka jako babička se hodně stará o vnoučata, je to taková její nová náplň, krásná náplň. Ten partner mnohdy jenom přihlíží, může už tam dojít k nějakému rozkolu?
1: No tam určitě, protože po té prostřední fázi toho života vlastně jsou unavení těma všema starostma a teď místo toho, aby upgradeovali ten vztah, vlastně znovu spolu randili a využívali nové možnosti, které jim život poskytuje, tak díky té únavě vlastně většinou ty ženy se stáhnou, aby měly aktivitu k těm vnoučatům, tím se odtáhnou ještě víc od těch mužů, no a ty muži si pak najdou nějakou, já nevím, dílnu, nebo sezení, nebo čtení novin, nebo nějakou jinou prostě záležitost, která jim dává taky energii a impulzy. Takže tam by to chtělo vždycky zase spolu říci, hele, co by nás bavilo, co by jsme chtěli dělat.
0: Spolu.
1: Pojďme objevit něco nového spolu. Ta žena, aby měla aktivity, muž, aby měl aktivity, ale potom, aby měli společnou aktivitu. A pak se můžou bavit o tom, co dělá on, co dělá ona a můžou spolu zkoušet věci. Ty jsi to říkala, krásný příklad o tvých známých. Jak,
0: to můžu vlastně, říct, ano.
1: To řekni.
0: Moje kamarádka s kamarádem jsou teď jako takový ti mladodůchodci, tak se jsou nově v důchodu a přihlásili se na univerzitu třetího věku, kde byla lukostřelba. Oba se přihlásili do toho kroužku lukostřelby, teď jezdí na soutěže, strašně tomu propadli, fandí a oba mají ten zájem. Takže
1: vidíš,
0: to se mně moc líbí.
1: To je krásný. Já jsem měla zase pár, který přišel a oni vstoupili právě do důchodu a teď říkali, Ježíš, my máme spoustu času a můj manžel je teď bručlavej a já nevím, co mám dělat. No a my jsme vlastně se dopracovali k tomu, že oni milují cestování, že ho vždycky milovali, ale měli děti a ty peníze dávali vlastně do těch dětí, že jo. No a teď si udělali mapu, si koupili světa, vytyčili si města, místa, kam se chtějí podívat a teď postupně to naplňují. Vždycky mě pošlou fotku, kde jsou, napíšou mě, jak se mají, pak o tom vyprávějí, zvou si známí na návštěvu, říkají jim, co tam dělali, co tam viděli, uvařejí jim jídlo, který se tam třeba naučili vařit nebo ochutnali a mají neuvěřitelně přátel, známých a aktivní život. A vzniklo to jenom tímhletím nápadem.
0: To takže znamená, vždycky nějaké to radíš společné přání nebo si i napsat, tak, co by chtěli společně tak, zažít tak, nebo dělat.
1: Tak, přesně tak. A potom, když třeba nedělají tyhle ty krásné velké věci, tak dát si spolu kávu, sednout si spolu do kavárny, chytnout se za ruku, obejmout se, protože ty doteky pořád fungují a platějí a jsou příjemný, že jo. A jít spolu na procházku, já nevím, popovídat si třeba o tom, jaký jsou ptáci v tom lese, jít na houby, prostě dělat něco spolu. A povídat si o tom, ale hledat na sobě to hezký, je, ty jsi našel houbu, a ne, Ježíši, tamhle byla houba, ty jsi obešel.
0: No a teď se blíží doba oběda. Za chvíli to vypukne tak jenom takové poděkování za výbornou krmi, to taky stojí za to, ne?
1: Přesně tak, určitě. A nebo i domluvení se, hele, co kdyby jsme příště uvařili spolu? Ale zase to není jenom loupej brambory, ale je to třeba OK, tak si vymyslíme, jaký jídlo, půjdeme spolu nakoupit a třeba si řekneme OK, to je italský jídlo, tak si k tomu pustíme italskou hudbu, přečteme si něco o Itálii, jo, udělat si z toho zážitek.
0: Ale je to o té energii, aspoň jeden z toho páru, aby ji měl a nějakým
1: vždycky jeden to musí
0: to
1: nakopnout. Ten, komu to víc vadí, by měl být ten, který to nakopne.
0: Tak buďte nakopávači, to vám radí. Dnešní host Marcela Hlaváčková, vztahová poradkyně. Děkuju moc za návštěvu.
1: Já děkuji, Jitko, za pozvání a doufám, že jsme posluchačům alespoň trošičku malinko pomohli v některých životních situacích a rozhodnutích.

0: Vztahy na dovolené, tak to je další téma, které už jsme s Marcelou Hlaváčkovou nestihli. Tak si necháme něco říct dětmi o dovolené, volno, dovolená, jak si děti představují tyhle pojmy. Petra Beránková se zeptá.
1: Co je to dovolená?
2: Dovolená je, že můžeš jet do Afriky a Africe se mluví anglicky. Můžeš jet do Itálie a ještě do Řecka, do Chorvatska. Že můžete jet na Maledivy.
3: To je, že můžeš jet někam, kam si chceš a můžeš vidět spoustu věcí.
1: Proč jezdíme na dovolenou?
2: Aby jsme si odpočili od práce a aby jsme měli klid. Třeba někdo může jít na pláž a někdo spát.
4: Aby jsme třeba měli pokoj od školky nebo od dětí.
3: Můžeme si třeba udělat hezký den.
2: Aby jsme měli víc slunce, moře a ještě bazénu.
1: A kdo z vás by někam chtěl jet?
5: Já bych chtěl jet do Slovenska.
6: Na Svůli.
7: Já ještě jednou na Maledivy.
8: Já do Španělska.
9: Já na ty, jak Andrejka, taky chci. A chtěla bych jet ještě do ciziny.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes jsme si tady mimo jiné povídali o strašidlech. Ještě mě udělal radost e-mail paní Věrky z Holic, která napsala: vyrůstala jsem na vesnici a babička nám říkala, nechoďte na pole, nebo vám zatluček lemprda cvučky do zadku. Podotýkám, že jsme hlavně prázdniny trávili jako děti venku, takže babička věděla, jak na nás, paní Věrko. Děkujeme za to potvrzení dnešní soutěže, věřte, nevěřte. Honza Vamberský už se tady usmívá.
1: Ahoj, dobré dopoledne. Ahoj. Nás zase strašili klasikou, klekánicemi a když budeme chodit do sklepa, takže tam čeká bubák.
0: Ano, bubák, to je taková klasika.
1: Taková klasika, ano. Já jsem si pak ty bubáky představoval. A nebyla to pěkná představa, pravda.
0: No já si taky si teď vzpomínám, že jsem si představovala bubáka, ale nechtěla bych to ani popisovat našim posluchačům, přesně. Jak máme bujnou fantazii. Ano, pojďme na naše dnešní odpoledne. Co nás čeká?
1: Tak, co nás čeká? Pardubičtí myslivci, já nevím, proč jsem chtěla přečíst, zdemolovali, když zmodernizovali školící středisko Dřevák na Úrkách, tak se tam vypravíme s naší redaktorkou Aničkou Kuchařovou a ne, Aničkou Zvourou, už není Kuchařová, už nějaký čas je to vdaná paní. No a kromě toho se vydáme i do Lunchcrowna a tam je totiž architektonická výstava v muzeu a to o minulosti města, tak se taky o ní dozvíme podrobnosti.
0: A teď nabídneme sluneční reggae, zvládněte to teplo. Ano. Prosíme z nebíčka, ať jdou pěkně ukázněné kapky, ano. A ať to není žádný přívalák a krásný víkend všem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má čistou vodu. V pardubických částech Drozdice a Mětice bude dnes odpoledne odstávka elektřiny. Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, místy přehaňky, bouřky a teploty do 31 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční poledne.

0: kontrolují a na zrekonstruované rosničce u Svitav se lidé letos kvůli nízkému stavu vody ještě nevykoupou. Otevření rekreačního rybníka město předpokládá až v příští sezóně. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: Dnes odpoledne nepůjde v pardubických místních částech Drozdice a Mětice elektřina. Mimořádná odstávka potrvá od 14 do 18 hodin. Energetici během ní odstraní poruchy na vysokonapěťovém vedení, které způsobila nedávná bouřka. Na vrcholu studentských skal na Orlicko-Ústecku je nová útulna pro nouzové přespání nebo odpočinek. Stavbu právě dokončily Lesy České republiky. Zaplatili za to asi 250 000 korun. Bivak leží na červené turistické trase ve tvaru Ačka, říká lesní správkyně Jana Trejtnarová.
2: To znamená, že vypadá jako stan z dálky a je postavená z jehličnatého řeziva, převážně smrkového, je pokryta plechem, protože jsme 720 metrů vysoko, což znamená, že ty klimatické podmínky tady jsou trošku drsnější.
1: Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
3: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: V pákistánském pohoří Karakoram zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dalšími dvěma členy expedice se pokoušel o výstup na horu Biarčedy 2. Informaci Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
4: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, až zataženo, místy se vyskytnou přehaňky nebo bouřky, ty mohou být ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici číslo 17 u Chroustovice na Chrudimsku, stojí tam porouchané nákladní auto a na téže silnici u Městce na Chrudimsku máme hlášenou také dopravní nehodu, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Startují páteční polední písničky od srdce. Martin dnes slaví svátek, s nimi také Arlety, tak posíláme hned na úvod hodiny gratulaci. A také nabídku písniček pro vás, kteří byste se do dnešních poledních pozdravů a vzkazů chtěli zapojit. Tak odměníme vás třeba Petrou Černockou, také třeba i Evou Farnou, vidím tady Roda Stewarta, kapelu Elan, Věru Martinovou, kapelu Queen, Daniela Landu, Petra Spáleného, Lenku Filipovou nebo kapelu Činasky. A na začátek Standa s Peťou.
4: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Tak Petr Kotvalce s Tandou Hloškem byli v pohodě a doufáme, že i vy jste v pohodě a že si užíváte páteční tropické odpoledne i s vysíláním Českého rozhlasu Pardubice. Připomínáme pro vaše polední pozdravy a případně i gratulace telefonní číslo 726 46 4848. E-mailová schránka má adresu studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky je 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak opět platí, že dnes je to jediná příležitost, jak někomu pogratulovat v našem vysílání spolu s písničkou, protože po 17. hodině opět budeme vysílat jako už zhruba nějaké 4 měsíce den v kraji ve všední den. Takže máte dneska jedinečnou šanci poslat gratulaci. Tak rovnou se tady vrhneme do e-mailu, který dorazil Sandře Korytářové, Janě Frývalské a Martině Přichystalové pro dobrou náladu, radost a pro pohodu od babičky, dědy, Jimmyho a Kiry.

0: Černocká, za 2:15, páteční písničky Od srdce jsou v plném proudu. A někdo by měl být na trátě, kdo pak to je? Haló?
1: Slávek z Letohradu, Kaťák.
0: Slávek, Kaťák z Letohradu, nazdar Slávečku. Tak co jsi vybral z našeho playlistu poledního?
1: Něco vyberu,
0: dobře, tak, čkej, no kabáty tady nemáme, tak víš co, tak ti dáme Petra Spáleného, obyčejného muže, co ty na to? Dobře, tak je to tady, měj se moc hezky, naslyšenou.

0: Obyčejně obyčejný muž Petr Spálený zpíval. A kdo je na telefonu, kdo dál bude posílat pozdrav?
1: No, tady
0: pozdrav.
1: Je Třebová, pane Vamberský.
0: Dobrý den,
1: já vám děkuji,
0: Třebovou,
1: že jste to lapnul. A kdybych mohla poprosit, je to písnička mýho otce, který už bohužel není mezi námi, a syna, který jedou dneska na doto, Jeseníky. Jestli můžete.
0: Ne, nemůžete. Až zítra.
1: Tak.
0: Dnes nevybíráme. Zlobte se na mě, jak chcete. Právo na to máte. No,
1: já se na vás zlobit nebudu, protože si to nezasloužíte. A Milana Tučnýho, jakožto toho prodavače, byste
0: taky
1: mohl?
0: Taky nemáme, taky nemáme. Můžu vám nabídnout no. Věru Martinovou, a případně Lenku Filipovou, kapelu Olympik, anebo Činasky.
1: Ale no tak, berte to podle svého typu.
0: Dobře,
1: já dám na vás.
0: Dobře,
1: hodné,
0: no tak dáme jednu
1: veselou
0: od Věry Martinové. Mějte
1: tak,
0: se hezky,
1: hodné,
0: naslyšenou.
1: Děkuji vám moc, já taky, naschanou.
0: No a jenom připomínáme pro vás Zapomnětlivce, písničky od srdce s vašimi přáními Jenom o víkendu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, pro vás dnes jedinečná příležitost poslat Martinám přání k svátku a také písničku, kterou tady máme v naší nabídce. Dáme vám samozřejmě na výbrat, tady na výbrat, mě to taky nejde dneska, na výběr z našeho playlistu, ale je potřeba k tomu také něco udělat, a to minimálně napsat, anebo zatelefonovat. Takže telefonní linka 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04. Tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu. Tak po malé pauze, zhruba za nějakých 6 minut, budeme pokračovat.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci anebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A někdo na telefonu, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Anička z České Třebové.
3: Ano.
4: Chtěla bych poslat pozdrav Martině Matoušky.
3: Ano.
4: Ke svátku a všem Martinám.
3: Mm-hmm.
4: A ještě, že vás máme, že jste mě to připomněl.
3: No, že dneska Martiny, vidíte.
4: No jo.
3: No jo.
4: No, dobře. Já tamhle okopávám ještě, že mám ten trandák.
3: Jo, jinak byste na to úplně zapomněla.
4: No ta, úplně.
3: Na jo. Od no. toho je rádio, aby sdělovalo informace. Tak jo, tady je...
4: A šikovný lidi tam.
3: Přesně tak. Eva Farná může být?
4: Může, může.
3: Dobře, je připravená. Mějte se moc hezky.
4: Vy taky, naslyšenou.

Všechno nebo nic, chtěla Eva Farná. Je minuta před půl jednou, písničky od srdce pokračují dalším z vašich písničkových pozdravů, tentokrát od Boženky, která píše, že neslyšela polední nabídku a taky prý je úplně jedno, co jí při pátku potěší, pošleme, že jí potěší úplně všechno. Dobře, tak tady je Rob Stewart.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A 3 minuty po 3/4 na 1, také další z vašich pozdravů. Tentokrát je to vzkaz od Pavla z Letohradu a Pavel píše: dobrý den, zahrajte prosím pěkně něco pěkného mé dceři Martině k dnešnímu svátku. Děkuju moc. Tak tady je Lenka Filipová, jenom blázni se radujou.

chvíli už se v našem odpoledním programu můžete těšit jednak na zprávy Michaely Spáčilové, ale také na pravidelný pátečník, kterým je pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Dnes se dozvíte informace o hladině tajemného hormonu, který se jmenuje kortizol a má hodně společného se stresem. Tak o tom bude dnešní hodina Vesele a zdravě mezi 13. a 14. Na po 14. to pro vás opět chystáme dobré odpoledne z Pardubic, které bude nabité písničkami, které nestárnou, a také informacemi nejenom z našeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Město Pardubice chce postavit bytové domy v ulici K Polabinám. 20 míst v Orlických horách je na seznamu takzvaných bílých míst se slabým signálem. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky, na části území hrozí silná zátěž teplem. V regionu dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobré páteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubice plánují výstavbu nových bytů v ulici K Polabinám. Rada města uložila rozvojovému fondu připravit projekty cenově dostupného nájemního a družstevního bydlení. První etapa počítá s výstavbou 114 bytů ve dvou propojených domech nedaleko mateřské školy. Ve druhé pak nová budova architektonicky uzavřená roží stávajícího 8podlažního bytového domu. Pokračuje náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
4: Byl to požadavek odboru hlavního architekta reflektovat širší souvislosti a vztahy, kdy uvažujeme ne pouze o samostatném objektu, ale dostavbě toho stávajícího bloku v té ulici.
3: Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu takzvaných bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice. Mobilní operátoři tam proto plánují výstavbu nových vysílačů.
5: Mezi obcemi se slabým pokrytím jsou například Nový Hrádek, Liberk, Zdobnice, Rokytnice nebo Olešnice v Orlických horách. Operátoři proto se společností CETEN připravují nové základnové stanice, například u obce Val. Další jsou v plánu Prohluky nebo Šediviny. Jejich výstavbu ale mohou prodloužit povolovací řízení i jednání s vlastníky pozemků. Příprava jednoho vysílače běžně trvá 3 až 4 roky. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Pardubický kraj chystá rekonstrukci Kaňkova sálu na Pardubickém zámku. Jeden z hlavních výstavních prostor Východočeského muzea získá nové technické rozvody, vytápění, podlahy, elektroinstalaci i zabezpečovací systém. Oprava skoro za 7 milionů korun začne po dokončení projektové dokumentace nejspíše příští rok. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může také foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a také Polabí.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ty mohou být ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Až půl hodiny se zdržíte na silnici číslo 17 u Chroustovice na Chrudimsku. Kolony se tam tvoří kvůli dopravní nehodě na kruhovém objezdu. Bouralo tam nákladní a osobní auto. A nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z Jevíčka, stala se v Třebovské ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
7: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
6: Jak to?
7: Jmenuje se kortizol.
6: Kdo?
7: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
6: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
7: Ano.
6: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlasy některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron z vlasy a i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: léta asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nadledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko víc, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili
0: tak
2: boj
0: to,
2: nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš.
0: Aha.
2: Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíc, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni,
2: ano.
0: A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik, čet něco,
0: jo.
2: Prostě
0: a když to
2: nezamrznout.
0: Neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo
2: ano.
0: Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
3: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
3: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Pole? Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus. Plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
3: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšení věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano, a můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. Druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme ve vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to scházím za hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se,
1: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolují a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No,
1: moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu. Mm.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny. Jo? Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby nebo maso nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A,
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Všechno ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať
1: děkujeme.
0: Se daří. Ano. A zdraví.

0: Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
2: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
2: Chodila.
1: No.
2: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to. Radost. A vám pomohli, jo?
2: Pomohli mě.
1: Super.
2: Začínám přibírat, jsem spíš více méně a trošičku jako v klidu.
1: Ano.
2: Jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
2: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
2: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
2: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
2: Chodím. No.
1: Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Vesele a zdravě. Kdo volá?
3: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
3: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím třeba ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
3: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
3: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
3: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, napříjmu.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne. Ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano. Mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: tělo.
1: Možná
0: jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku, na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Modernizace zimního stadionu v Poličce se blíží ke konci. V Pardubicích začal otevřeným turnajem družstev Mezinárodní festival šachu a herček Open. V Národním parku Šumava hoří les, hasiči mají požár pod kontrolou. Oblačno je zataženo, přeháňky, bouřky a teploty do 31 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Polička pokračuje v obnově zimního stadionu. Jeho modernizace by měla skončit v září a město za ní zaplatí 65 milionů korun, říká mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
2: Dokončena je nová nosná konstrukce, probíhá opláštění stadionu a připravuje se montáž střechy. Předpoklad dokončení této stavby je v září 2026.
0: Pardubice hostí největší světový festival šachu a herček Open. Odstartoval tradičním turnajem čtyřčlenných družstev, do kterého se letos zapojil rekordní počet účastníků. Na festival přijelo 5000 hráčů a do soutěže nastoupilo téměř 170 družstev, tedy o 35 více než loni. Zastoupené jsou všechny věkové kategorie, včetně velkého počtu dětí a mladých lidí, potvrzuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
3: Určitě pomáhá dlouhodobý projekt Šachové federace, který se jmenuje Šachy do škol, takže je podporována výuka již na základních školách jako nepovinný předmět nebo jako zájmový kroužek. Takže mladých lidí, kteří hrají šachy, je opravdu velké množství.
0: Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si příští týden nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadě. Od pondělí 20. července až do pátku 24. července zůstane uzavřený. Pro veřejnost znovu otevře v pondělí 27. července v běžných provozních hodinách. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
4: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je budou hasiči s rybáři odstraňovat. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ty mohou být ojedinělé i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Noc bude většinou oblačná až polojasná s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů. A většinou oblačno čekejte v regionu zítra, bouřky a přehánky jen ojediněle. Sobotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nákladní auto bouralo do příkopu na dálnici D11. Nehoda se stala v okolí 110. kilometru ve směru na Prahu. Porouchané auto překáží na silnici číslo 37 u Mikulovic na Pardubicku a nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z Jevíčka. Ta se stala v Třebovské ulici, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Z jedné chátrající lovecké chaty vzniklo v Pardubicích nové vzdělávací středisko pro myslivce. Podrobnosti přineseme už za chvíli a chystáme pro vás i písničky, které nestárnou. V této hodině od Václava Neckáře, také od Pavla Bobka, Mira Žbírky nebo Ivety Bartošové.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Tím pánem prozradil nám Václav Neckář troška písničkového bulváru teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a také troška pozvánek na dnešní podvečer. Můžete zažít romantiku jako hrom, a to třeba v Pardubicích na Zelené bráně, kde si můžete užít západy slunce. Léto je v plném proudu a Zelená brána se vrací na svůj ochos s jedním z nejkrásnějších zážitků, které Pardubice nabízí, a těmi zážitky je pohled na město zalité večerním světlem. Během července a srpna se tak můžete rozhlédnout na oblíbené západy slunce, a to na Zelené bráně. Konkrétně každý pátek a sobotu za příznivého počasí bude věž otevřená vždy od 19 do 22 hodin. A další pozvánka je také na romantiku, tentokrát do Litomyšle. Můžete zažít v chrámu na Nebevzetí svatého kříže posetnění noční prohlídky tohoto piaristického chrámu. Barokní křivky vyniknou prý ve večerním osvětlení a prostor chrámu tak ožije světelnými instalacemi Václava Cíglera a Michala Motyčky. A vy uvidíte zářící obětní stůl, obří laserový kříž a také videofresku v kopuli chrámu. Prohlédnout si expozici barokního sakrálního umění na emporách můžete společně také s procházkou po ocelové lávce a můžete zároveň také vystoupat až na po 21. hodině. A teď se vám nabídne k poslechu další muzika, další písničky, které nestárnou. Nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli Otec a syn od Pavla Bobka, předělávka originálu Father and Son, a teď Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.

0: původně tuhle písničku otec a syn naspíval Paul Simon, po něm ji potom v 90. letech předělal také britský boyband, který se jmenoval Boyzone. No a tohle byla česká verze od Pavla Bobka, otec a syn v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Pardubičtí myslivci přestavěli na Hůrkách chátrající loveckou chatu na větší vzdělávací středisko. Nová budova, kterou myslivecký spolek pojmenoval po bohyni lovu Dianě, pojme 90 lidí, tedy asi třikrát víc než původní dřevěná stavba z roku 1949. Myslivci v ní chtějí pořádat kurzy, školení a také akce pro školy a veřejnost. Redaktorka Anna Svobodová si byla středisko prohlédnout.
1: Tady máme krásnou terásku, kde se dá nádherným způsobem sledovat, jak probíhají závody. Můžeme se na to i tady podívat zrovna, protože chlapci trénujou na skýtu. František Dittrich, předseda myslivecké rady okresního mysliveckého spolku Pardubice. Což je jedna z disciplín, která se tady provozuje. Máme tady dvě pole na skýt, takže se může střílet na obou dvou. Takže když si tady sednete, takže můžete krásně sledovat, jak kolegové se snaží, jak jim to jde, nebo nejde. Taky, že?
2: Co všechno vlastně se tady změnilo a proč jste se rozhodli pro tu rekonstrukci?
1: Změnilo se toho hrozně moc. Původně tady v těchto těch místech stála lovecká chata, se dá říct, které jsme říkali dřevák, protože byla ze dřeva a byla z roku 1949. Problém byl v tom, že ta stavba se už začala doslova rozpadat, takže jsme přikročili k tomu, že to teda zrenovujeme, předěláme, zvýšili jsme kapacitu z nějakých 30-40 míst až na 80 až 90 míst. Dalším důvodem, proč jsme k tomu přistoupili, byla otázka hygieny. Na závody nebo na akce, které se tady pořádají, přijde třeba 150-200 lidí. My jsme tady v tom areálu bohužel měli jenom jednu toaletu. Máme tady teďka 5 jednotek.
3: Když už jsme to dělali, jsme si řekli, že musíme zabezpečit i cateringovou část, takže je tady část, není to kuchyň, ale je to výdej jídel, můžeme se podívat.
2: Takže tady se budou připravovat nějaké zvěřinové hody potom.
3: No, tak samozřejmě jste na území myslivců, takže tak zvěřinový guláš nebo biftečky z muflona a podobně.
2: Prošli jsme vnitřek a přesunuli jsme se zase zpátky ven. Tady kromě toho, že se střílí, tak se tady i pracuje. Tak ještě tedy není úplně kompletně hotovo.
1: To venkovní zázemí počítáme, že do příštího týdne bude to úplně kompletně celé hotové. Je zde přístřešek pro uschování v případě, že teda budeme dělat kinologické přehlídky, soutěže.
4: Každý rok konáme soutěž, která nese název o zlatou srnčí trofej. Mé jméno je Petr Tomášek a mojí funkcí v myslivecké radě je předseda organizačně právní komise. Děti, ať už jsou z mysliveckých rodin či i nemysliveckých rodin, protože ta akce je otevřená pro širokou veřejnost, soutěží a v případě úspěchu v této soutěži mohou postoupit i do celostátního kola.
2: Teď jsou populární příměstské tábory. Chystáte se něco takového organizovat?
4: Rádi bychom, byť s příměstskými tábory nemáme zatím žádnou zkušenost, nicméně ten areál je poměrně velký, dobře dopravně dostupný, takže je to určitě něco, nad čím se budeme zamýšlet.
2: Rekonstrukce mysliveckého střediska na Hůrkách stála zhruba 10 milionů korun. Na polovinu nákladu přispělo město Pardubice, Pardubický kraj a soukromá nadace. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Můr našich lások, kdybyste nevěděli, co je to můr po slovensky, tak to je zeď a můrár je tím pádem zedník. Tak vás všechny zdravíme a i vás můrárou, který teda spočuvatě vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli nabídneme další písničky, které nestárnou, budou už ryze české, a to od Věty Bartošové anebo od kapely Rangers. Třikrát během jara vždycky první neděli v měsíci jste měli možnost navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou víc než je tomu běžné, ale instituce zůstávají dál v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž pořád jedná. Podrobnosti zjišťoval redaktor Filip Svoboda.
1: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
2: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně. A nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
3: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
2: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
1: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
2: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
1: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Wow. Že je Česko opravdu bohaté na zámky, tak o tom vás přesvědčujeme v našem zámeckém létu už podruhé. Letos je druhý ročník, po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků. A kam nás tentokrát vezme hrabě František Kinský?
1: Zámecké léto. Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
2: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
3: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
2: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
3: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
4: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
2: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný

0: Pane, sousoším boha času Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
1: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
0: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Pardubice, Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Když mě...

0: Kapela Opět a Radeček, písnička Hory, 8 minut před 15. hodinou, tak pokračuje hledání toho nejlepšího receptu ze všech dosavadních 9 ročníků, protože letošní ročník je 10., tedy jubilejní, a tak naše odborná porota spolu s profesionálními kuchaři z vašich 36 výherních receptů připravuje další pochoutky a bude z nich tak vybírat, tedy vy budete vybírat, už teď můžete vybírat ten nejlepší recept. No a dnes budeme dělat krokety s houbami, zelím a slaninou. Je to recept od Márie Křížkové z Valašského Meziříčí. Stal se tento recept tím nejlepším z roku 2023 podle vás posluchačů. Herečka Naďa Konvalinková, tak ta ho bude připravovat a Patrik Rozehnal zjistil, že přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vlastně vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky, dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaní, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Tak tentokrát, jak jste slyšeli, Naďa Konvalinková stačila Patriku Rozehnalovi všechno sníst, takže v neděli po 10. hodině bude pochoutkový rok hladový. Uslyšíte tento recept po 10. hodině a můžete se už teď podívat na krátké minutové video na Facebooku, případně na našich stránkách pochoutkovýrok.cz.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Soud zamítl poslední stížnost na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku. Pardubičtí myslivci mají opravené středisko na Hůrkách. Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou. Stát je dnes určil naposledy. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční odpoledne. Pobočka Krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, uvedla dnes Česká televize. Podle dřívějšího sdělení soudu je 8. obviněnou cizinka z východoevropského státu. Ve vazbě je 8 lidí, policie jich zadržela 11, 3 jsou v Polsku. Předchozí stížnosti Krajský soud také zamítl. Obvinění čelí podezření z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Okresní myslivecký spolek v Pardubicích nechal opravit vzdělávací a školící středisko na Hůrkách. Původní dřevěnou stavbu, která byla v havarijním stavu, nahradila nízkoenergetická budova s kapacitou až pro 100 lidí. Rekonstrukce stála zhruba 10 milionů korun, na polovinu nákladu přispělo město Pardubice, Pardubický kraj a soukromá nadace, říká předseda mysliveckého spolku František Dittrich.
4: Změnilo se toho hrozně moc. Původně tady v těch místech stála lovecká chata, se dá říct, které jsme říkali dřevák, protože byla ze dřeva a byla z roku 1949. Problém byl v tom, že ta stavba se už začala doslova rozpadat, takže jsme přikročili k tomu, že to teda zrenovujeme, předěláme a posuneme do 21. století.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise také nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Přelouči dnes začíná 5. ročník multižánrového pobřežního festivalu. Na břehu Labe nabídne během 2 dnů divadlo, koncerty i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí například Bára Hrzánová s kapelou Kondurango, Rozálie nebo soubor Holektiv s Terezí Kovalovou. Program zahájí herec a architekt David Vávra spolu s Matějem Formanem, kteří společně s dalšími regionálními výtvarníky vytvoří panoramatický obraz města Přelouče. Podrobnosti přidává organizátor Václav Mazal.
5: Bude 10, řekněme, pláten, ale ona to nebudou plátna. Budou to dřevěné desky o rozměru 50x70 cm, které se vystaví v podstatě do řady a každý z těch malířů bude tvořit segment vlastně z jednoho pohledu. Jsem hrozně moc zvědavý na celkový výsledek.
0: Počasí.
3: Noc bude většinou oblačná až polojasná s ojedinělými přehaňkami nebo bouřkami, nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů. Většinou oblačno čekejte v regionu zítra, sobotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: V Pardubicích v Legionářské ulici bourala dvě osobní auta. Porouchané osobní auto překáží na 35 ve Svitavách a kolona se tvoří na dálnici D35 mezi 112. a 109. kilometrem ve směru na Jičín. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V Městském muzeu v Lanškrouně můžete v těchto dnech vidět výstavu o archeologických nálezech ve městě za posledních 80 let. Víc uslyšíte za chvíli, uslyšíte i kalendárium a písničky, které nestárnou, od Karla Gotta, Petra Habky, od Toma Pettyho, také od kapely Olympic a nebo George Michaela s kapelou M.
2: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Beatles a Karel Gott. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. 17. červenec, Martiny mají svátek. Nejteplejší den Martin byl v roce 2007, to bylo skoro 35,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1892 jenom něco přes 10 stupňů nad nulou. No tak to rozhodně nebylo něco, co by připomínalo léto. Dnes je krásně a tak bude možná platit jedna pronostika.
1: Počasí.
0: A tu řekneme do ucha i panu Jaroslavu Tučkovi z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Tučku, představte si, že pro dnešek platí, že když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No tak předpokládám, že byste asi věštil, kdybych se vás teď zeptal, jak bude o Vánocích.
2: Asi tak tam. Myslím si, že jste si odpověděl úplně sám.
0: Ano. No tak zůstaneme nohama pěkně na zemi a prozraďte nám prosím, co nás čeká dnes ještě do zbytku dne.
2: Dneska musíme počítat se srážkami, už je máme v podstatě za humny a budou se vyskytovat místy, i nějaká bouřka v tom bude, s tím, že na východě kraje může být ojediněle i silná. Ty maximální teploty dneska už asi byly dosaženy, to znamená v Pardubicích jsme naměřili přes 32 stupňů Celsia, konkrétně 32,1. Takže teplo, teď už se nám zatáhlo, takže teploty už by nějak stoupat nikam neměly. No a vítr ten nám fouká od jeho západu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu s tím, že tam, kde bude bouřka, tak bude ten vítr přechodně zesilovat. No a rostové podmínky máme dobré až velmi dobré.
0: A co nás čeká o víkendu? To je důležité, co bude v sobotu a v neděli?
2: Noc na sobotu bude oblačná až polojasná s tím, že z počátku z kraje té noci tam bude až zataženo a výjimečně v průběhu noci, ale z počátku místy se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, takže v průběhu noci ty bouřky budou slábnout a přehánky také. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia, vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den většinou oblačno s tím, že výjimečně se může objevit nějaká přehánka nebo bouřka, mělo by to být hlavně v odpoledních a večerních hodinách nebo podvečerních, s tím, že v Orlických horách ty srážky mohou být i četnější. 23 až 26 zítra naměříme na teploměru a na horách to bude 18 až 21. Vítr mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že pak večer bude slábnout. No a ta neděle po ránu krásně jasno až polojasno, takže slunce bude pěkně svítit. Dopoledne potom bude od západu přibývat oblačnost a odpoledne se začne vyskytovat déšť nebo přehánky. Místy se budou objevovat i bouřky, které zase mohou být pojedinělé i silné. Večer potom od západu srážky budou ustávat a bude ubývat i oblačnost až do vyjasnění. Ty nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů Celsia, maximální teploty 21 až 25. Vítr temporálně slabý, ale v průběhu dne se rozfouká, bude pak foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, tím, že v bouřkách bude zesilovat.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu, zdravíme Hradec Králové, pěkný pátek, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele

Ja však znám tu les. Ach, krásko, s přetěžkými.

0: Když se půjdete podívat na aktuální výstavu do Městského muzea v Lenčkrouně, dozvíte se, jak žili lidé před stovkami let, co vařili, co jedli, anebo třeba i jak pohřbívali. Výstava se jmenuje Minulost pod povrchem koruny země, což vlastně odkazuje na název města v němčině, tedy Landskron, neboli zemská koruna. Co všechno archeologové objevili, sešla a podívat i redaktorka Barbora Soukupová.
1: Tahle výstava ukazuje výsledky archeologických průzkumů v Lenčkrouně za posledních 80 let a podle kurátorky Lucie Žákové je opravdu výjimečná.
2: Návštěvník zde pronikne do takové středověké každodennosti. Tady stojíme třeba u vitríny s kuchyňskou keramikou. Návštěvník se dozví, jak ten středověký člověk vařil nebo co jedl. Tady ve druhé vitríně máme nádherné kamnové kachle, což je taky takový krásný vynález středověku.
1: Tady je třeba pánev a v popisku se dozvíme, že se používala na vaření kaše. Jak vy tohle víte?
2: Protože na některých těch nálezech se nám dochovaly zbytky těch potravin, které se dokáží dále analyzovat, takže víme složení a na základě toho my můžeme pátrat v dobových kuchařských knihách, kde ty suroviny jsou a zjistíme, kterou kaši třeba si ten člověk mohl uvařit. A tady na tomhle panelu si ty recepty mohou lidé přečíst.
1: A nejde jenom o nálezy ze středověku, tady třeba je kel mamuta.
2: Ten byl nalezený v Lukové v roce 1957 a hned potom nálezení se dostal do Lenčkrounského muzea. Je to jeden z více pravěkých nálezů v této sbírce. Zajímavý je pak třeba i ten sekrmlad, který je nad tím, což je vůbec první archeologický nález v regionu z roku 1906.
1: Hodně tady ve vitrínách jsou předměty nalezené při archeologických průzkumech před zahájením různých staveb ve městě.
2: Ano, jsou to typické takzvané záchranné archeologické výzkumy, které jsou ze zákona povinné, protože stavebník už musí s archeologickým výzkumem počítat, když zahajuje stavbu. V tom historickém jádru města se nejčastěji nachází keramika, jak tady můžeme vidět. Je to teda typická kuchyňská, stolní, ale i kamnářská. A dále třeba hodně ty zvířecí kosti, které nám právě taky dávají náhled do toho jídelníčku středověkého člověka.
1: A o dalších významných nalezištích tady pojednávají informační panely. Největší podle fotek bylo u kostela svaté Maří Magdaleny.
2: U tohoto kostela probíhaly dva archeologické výzkumy, jeden v roce 2007, další v roce 2010 a oba přinesly velké množství lidských kostí, což tady na fotografiích můžeme vidět. A je to pozůstatek hřbitova, který fungoval od středověku až do počátku 20. století u kostela. Těch kostí je tam skutečně obrovské množství, něco kolem 5000 jedinců.
1: Výstava potrvá do 13. září z Lenčkrouna. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 81 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA-800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
2: Vám všem krásně.

0: Za chvíli George Michael s kapelou Wham a Careless Whisper a také kapela Krištof a Tomáš Klus najdou společnou cestu a my teď vyrazíme za mladými basketbalisty v Pardubicích. Ti se už brzy dočkají z modernizované haly na Dukle. Rekonstrukce by ještě měla skončit na přelomu září a října a sportoviště bude i dál sloužit hlavně mládežnickým kategoriím. A tým bude dál hrát na Dašické. V budoucnu by se ale mohl dočkat nové domácí haly. Víc už řekne redaktor Otta Gutwirth.
1: V plánu je stavba nové multifunkční arény pro 4100 diváků. Zatím je vše ale jen na papíře a tak se teď veškeré síly soustředily na opravu haly Dukla. Nové zázemí tam najdou všechny týmy kromě Ačka. Pokračuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
2: Vlastně pro akademii naší všechny kategorie od první ligy, což je druhá nejvyšší soutěž, kterou hrajeme s těma hráči do 23 let přes extra ligy 19 až někde po ty přípravky.
1: S opravou Dukly se začalo v lednu 2025. A tak, jak to bývá, se objevilo několik problémů, se kterými se dopředu nepočítalo. V havarijním stavu byla třeba kanalizace, ale taky některé zdi, které se musely postavit znovu. Teď už ale práce vrcholí a brzy by mělo být hotovo.
2: Věříme tomu a dodavatel říká po těch problémech, které tam nastaly, že bychom se tam měli stěhovat na přelomu září, října, což je pro nás důležitý, aby jsme uvolnili ještě nafukovačku pro jiný subjekt, aby byl využívaný. Takže je to intenzivní, víceméně každý týden jsem na kontrolním dnu a čeká tam ještě hodně práce, ale už to tam vypadá jako dobře.
1: Ale už teď Stara ví, že celý klub čeká hodně složité následující období.
2: Ale ten podzim bude náročný, jo, ještě přestěhovat celý klub a do toho ligu mistrů a podobně, takže i na tohle se musíme nachystat, ale věříme, že k tomu výročí 70 let, že to otevřeme a v říjnu už ty naše mládežnické kategorie budou v nový hale.
1: Vybavení nové haly bude výrazně zmodernizované, k dispozici budou hned dvě hřiště pro trénování. A právě díky tomuto novému prostředí mají v Pardubicích s mládeží velké plány.
2: Technologicky už nabušená, tak aby se dalo pracovat na té top úrovni právě s talentama. Jo. Je tam i ubytování, chceme rekrutovat hráče ty největších talentů z celé republiky, kromě naší výchovy. A to vnímám jako další obrovský posun do té budoucnosti pardubického basketbalu.
1: Říká ke končící opravě basketbalové haly Dukla předseda představenstva klubu Pavel Stara. Z Pardubic Otta Gutwirth, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta kapely Krištof a Tomáše Kluse v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Připomínáme vám nepozorným, že dnes, protože je všední den, tak v podvečer po 17. hodině nebudeme hrát na vaše přání. Až o víkendu, prosím vás. Opět bude Den v kraji s Petrem Seidlem, souhrn aktuálních událostí 17. července. A ještě předtím samozřejmě Humoriáda dnes s Petrem Jančaříkem a Patrikem Rozehnalem. A na závěr dobrého odpoledne i spotřebitelský servis. Dnes na téma součásti výrobku. Ptáte se Josefa Černého.
1: Paní Rita by ráda věděla, jak je to podle zákona v případě reklamace pouze části výrobku. Konkrétně se jedná o reklamaci teleskopické trubky od vysavače, v případě, že reklamovala pouze tuto trubku a přitom nebyl dodržen termín na vyřízení reklamace. Jestli má právo na vrácení celé částky za vysavač, nebo se to stahuje pouze na tu trubku. Paní posluchačko, příslušenství, které bylo součástí balení, je považováno za součást výrobku. To znamená, že ve vámi uváděném případě máte nárok na výměnu kompletního vysavače nebo vrácení peněz, a to podle vaší volby.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město Pardubice chce postavit bytové domy v ulici K Polabinám. Lesy České republiky dokončily stavbu nové útulny ve Studeném na Orlicko-Ústecku. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou, oproti loňsku v červnu stouply o více než procento. Zítra čekejte v kraji většinou oblačno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční odpoledne. Pardubice plánují výstavbu nových bytů v ulici K Polabinám. Rada města uložila rozvojovému fondu připravit projekty cenově dostupného nájemního a družstevního bydlení. První etapa počítá s výstavbou 114 bytů ve dvou propojených domech nedaleko mateřské školy. Ve druhé pak nová budova architektonicky uzavřená roží stávajícího 8podlažního bytového domu. Pokračuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
2: Byl to požadavek odboru hlavního architekta reflektovat širší souvislosti a vztahy, kdy uvažujeme ne pouze o samostatném objektu, ale dostavbě toho stávajícího bloku v té ulici.
0: Na vrcholu Studentských skal na Orlicko-Ústecku je nová útulna pro nouzové přespání nebo odpočinek. Stavbu právě dokončily Lesy České republiky. Zaplatili za to asi 250 000 korun. Bivak leží na červené turistické trase a je ve tvaru Ačka, říká lesní správkyně Jana Trejtnarová.
3: To znamená, že vypadá jako stan z dálky a je postavená z jehličnatého řeziva, převážně smrkového, je pokryta plechem, protože jsme 720 metrů vysoko, což znamená, že ty klimatické podmínky tady jsou trošku drsnější.
0: Lidé v Tuněchodech na Chrudimsku si příští týden nevyřídí běžné záležitosti na obecním úřadě. Od pondělí 20. července až do pátku zůstane uzavřený. Pro veřejnost se znovu otevře v pondělí 27. července v běžných provozních hodinách. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
1: Počasí.
0: Noc bude většinou oblačná až polojasná s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů. Většinou oblačno čekejte v regionu, zítra bouřky a přehánky jen ojediněle. Sobotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
6: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
5: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obliči.
6: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
5: Se rozpohybuje mozek. Jako.
6: Ano, ano, ano.
5: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že Jirka byl výborný. Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, jenom Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se
3: povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten hrozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A přál bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít. Jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítila jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabile řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost tak podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty tam stojíš
5: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, jestli to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě variant. Že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: jen tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký, jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš, jak to byly vždycky.
2: Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel. No.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete, se Štěpánkou Haničincovou jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla, říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že on tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. A odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. Tak samozřejmě s panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mně nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no, já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem přijdoval s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil. Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepenil, pak jsem si říkal, ježišmarie, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku. A Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Růžku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Almara Egdala.

0: No, nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
3: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo. Ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale no. S mikroforem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. No. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako...
3: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
3: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
3: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
3: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70tiny a... Tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04. S tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto ne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý
4: Já bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou kromě říže.
3: Aha.
1: Ačko, Tomáš Sláma
4: to
1: dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přijal bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře, píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přečítáme je. Tady to byla varianta B, tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Vojta.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: V 17 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová plánuje další obnovu kostela na Křížovém vrchu. V Pardubicích začal otevřeným turnajem družstev Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. V regionu zítra čekejte oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré páteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Moravská Třebová dokončuje opravu střechy kostela na Křížovém vrchu. Objekt přešel do vlastnictví města před 2 lety. Do oprav a restaurátorských prací už radnice investovala 3 miliony korun a s obnovou památky chce pokračovat i v dalších letech, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Máme připravené restaurátorské záměry, tak abychom nejenom lavice, ale i dřevěné oltáře a veškerou výzdobu v kostele mohli v budoucích letech postupně s využitím dotací restaurovat.
2: Pardubice hostí největší světový festival šachu a her Czech Open. Odstartoval tradičním turnajem 4členných družstev, do kterého se letos zapojil rekordní počet účastníků. Na festival přijelo 5000 hráčů a do soutěže nastoupilo téměř 170 družstev, tedy o 35 více než loni. Zastoupené jsou všechny věkové kategorie, včetně velkého počtu dětí a mladých lidí, potvrzuje zástupce ředitele festivalu Petr Loušman.
5: Určitě pomáhá dlouhodobý projekt Šachové federace, který se jmenuje Šachy do škol, takže je podporována výuka již na základních školách jako nepovinný předmět nebo jako zájmový kroužek. Takže mladých lidí, kteří hrají šachy, je opravdu velké množství.
2: Pardubický kraj chystá rekonstrukci Kaňkova sálu na Pardubickém zámku. Jeden z hlavních výstavních prostor Východočeského muzea získal nové technické rozvody, vytápění, podlahy, elektroinstalaci i zabezpečovací systém. Oprava skoro za 7 milionů korun začne po dokončení projektové dokumentace, nejspíše příští rok. Součástí investice bude také oprava krovu nad sálem. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti. Lidé mohou vybírat z 630 projektů z celého Česka, mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září.
3: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech většinou oblačná až polojasná s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů. Většinou oblačno čekejte v regionu zítra, bouřky a přehánky jen ojediněle. Sobotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D35, stojí v okolí 139. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Den v kraji.
0: A jsme na konci pracovního týdne, je pátek 17. července a co přinesl dnešní den v kraji? Tak prohlédli jsme si nové vzdělávací středisko pro myslivce. Ve studiu jsme přivítali 10 bojaře Vítka Strnada a s regionálním stopařem jsme vás vzali k Labi na kraji Přelouče, kde dnes začíná 5. ročník pobřežního festivalu. Ke všem událostem se vrátíme v dnešním Dni v kraji a přidáme i pár tipů na víkend.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: pasuje viac môj.
1: Je přesně 8,5 minuty po 17. hodině, posloucháte Páteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a se zpravodajským souhrnem dnešního dne je tu Michaela Spáčilová.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Dobré odpoledne. Pobočka Krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, uvedla dnes Česká televize. Podle dřívějšího sdělení soudu je 8. obviněnou cizinka z východoevropského státu. Ve vazbě je 8 lidí. Policie jich zadržela 11, 3 jsou v Polsku. Předchozí stížnosti Krajský soud také zamítl. Voda ve většině přírodních koupališť v Pardubickém kraji zůstává čistá. Hygienici mají jen mírné výhrady k nádrži u Horního Bradla, k rybníku Hluboký a ke Šlechtovu palouku na přehradě Pastviny. Koupání je tam ale podle nich stále bezpečné. Voda má jen mírně zhoršené vlastnosti nebo nižší průhlednost. Pardubice plánují výstavbu nových bytů v ulici K Polabinám. Rada města uložila rozvojovému fondu připravit projekty cenově dostupného nájemního a družstevního bydlení. První etapa počítá s výstavbou 114 bytů ve dvou propojených domech nedaleko mateřské školy. Ve druhé pak nová budova architektonicky uzavřená roží stávajícího 8podlažního bytového domu. Na vrcholu studentských skal na Orlicko-Ústecku je nová útulna pro nouzové přespání nebo odpočinek. Stavbu právě dokončili Lesy České republiky. Zaplatili za to asi 250 000 korun. Bivak leží na červené turistické trase ve tvaru Ačka, říká lesní správkyně Jana Trejtnarová.
4: Je postavená z jehličnatého řeziva, převážně smrkového. Je pokryta plechem, protože jsme 720 metrů vysoko.
3: Polička pokračuje v obnově zimního stadionu. Jeho modernizace by měla skončit v září a město za ní zaplatí 65 milionů korun, říká mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
5: Dokončená je nová nosná konstrukce, probíhá opláštění stadionu a připravuje se montáž střechy.
3: Okresní myslivecký spolek v Pardubicích nechal opravit vzdělávací a školící středisko na Hůrkách. Původní dřevěnou stavbu, která byla v havarijním stavu, nahradila nízkoenergetická budova. A podrobnosti k tématu nabídneme už za okamžik.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: pardubičtí myslivci přestavili na Hůrkách chátrající loveckou chatu na větší vzdělávací středisko. Nová budova, kterou myslivecký spolek pojmenoval po bohyni lovu Dianě, pojme 90 lidí, tedy zhruba třikrát víc než ta původní dřevěná stavba z roku 1949. Myslivci v ní chtějí pořádat kurzy, školení i akce pro školy a veřejnost. Reportérka Anna Svobodová si byla středisko prohlédnout.
1: Tady máme krásnou terásku, kde se dá nádherným způsobem sledovat, jak probíhají závody. Můžeme se na to i tady podívat zrovna, protože chlapci trénujou na skýtu. František Dittrich, předseda myslivecké rady okresního mysliveckého spolku Pardubice. Což je jedna z disciplín, která se tady provozuje. Máme tady dvě pole na skýt, takže se může střílet na obou dvou. Takže když si tady sednete, takže můžete krásně sledovat, jak kolegové se snaží, jak jim to jde nebo nejde. Takže...
2: Co všechno vlastně se tady změnilo a proč jste se rozhodli pro tu rekonstrukci?
1: Změnilo se toho hrozně moc. Původně tady v těchto těch místech stála lovecká chata, se dá říct, které jsme říkali dřevák, protože byla ze dřeva a byla z roku 1949. Problém byl v tom, že ta stavba se už začala doslova rozpadat, takže jsme přikročili k tomu, že to teda zrenovujeme, předěláme. Zvýšili jsme kapacitu z nějakých 30-40 míst až na 80 až 90 míst. Dalším důvodem, proč jsme k tomu přistoupili, byla otázka hygieny. Na závody nebo na akce, které se tady pořádají, přijde třeba 150-200 lidí. My jsme tady v tom areálu bohužel měli jenom jednu toaletu. Máme tady teďka 5 jednotek. Když už jsme to dělali, jsme si řekli, že musíme zabezpečit i cateringovou část, takže je tady část, není to kuchyň, ale je to výdej jídel, můžeme se podívat.
2: Takže tady se budou připravovat nějaké zvěřinové hody potom.
1: No, tak samozřejmě jste na území myslivců, takže tak zvěřinový guláš nebo biftečky z muflona a podobně.
2: Prošli jsme vnitřek a přesunuli jsme se zase zpátky ven. Tady kromě toho, že se střílí, tak se tady i pracuje. Tak ještě tedy není úplně kompletně hotovo.
1: To venkovní zázemí počítáme, že do příštího týdne bude to úplně kompletně celé hotové. Je zde přístřešek pro uschování v případě, že teda budeme dělat kinologické přehlídky, soutěže.
3: Každý rok konáme soutěž, která nese název o zlatou srnčí trofej. Mé jméno je Petr Tomášek a mojí funkcí v myslivecké radě je předseda organizačně právní komise. Děti, ať už jsou z mysliveckých rodin či i nemysliveckých rodin, protože ta akce je otevřená pro širokou veřejnost, soutěží a v případě úspěchu v této soutěži mohou postoupit i do celostátního kola.
2: Teď jsou populární příměstské tábory. Chystáte se něco takového organizovat?
3: Rádi bychom, byť s příměstskými tábory nemáme zatím žádnou zkušenost, nicméně ten areál je poměrně velký, dobře dopravně dostupný, takže je to určitě něco, nad čím se budeme zamýšlet.
2: Rekonstrukce mysliveckého střediska na Hůrkách stála zhruba 10 milionů korun. Na polovinu nákladů přispělo město Pardubice, Pardubický kraj a soukromá nadace. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: První déšť už prošel Pardubickým krajem a na co se máme připravit o víkendu, nám prozradil pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Noc na sobotu bude oblačná až polojasná s tím, že z počátku z kraje té noci tam bude až zataženo a výjimečně v průběhu noci, ale z počátku místy se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, takže v průběhu noci ty bouřky budou slábnout a přehánky také. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia, vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den většinou oblačno s tím, že výjimečně se může objevit nějaká přehánka nebo bouřka, mělo by to být hlavně v odpoledních a večerních hodinách nebo podvečerních, s tím, že v Orlických horách ty srážky mohou být i četnější. 23 až 26 zítra naměříme na teploměru a na horách to bude 18 až 21. Vítr mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, tím, že pak večer bude slábnout. No a ta neděle po ránu krásně jasno až polojasno, takže slunce bude pěkně svítit. Dopoledne potom bude od západu přibývat oblačnost a odpoledne se začne vyskytovat déšť nebo přehánky. Místy se budou objevovat i bouřky, které zase mohou být ojedinělé i silné. Večer potom od západu srážky budou ustávat a bude ubývat i oblačnost až do vyjasnění. Ty nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů Celsia, maximální teploty 21 až 25. Vítr temporáno slabý, ale v průběhu dne se rozfouká, bude pak foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že v bouřkách bude zesilovat.

0: Zmijelík, Dvořák, Šebrle a Strnad. No my vám představíme Vítka Strnada, mladého desetibojaře, který má jako dorostenec našlápnuto ke slušné kariéře a legendám by se chtěl rozhodně vyrovnat. Právě dnes pro něj začíná mistrovství Evropy kategorie U18 a ještě předtím se stavil ve studiu Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice u moderátora Jakuba Malého. A bavili se taky o nedávném republikovém šampionátu ve vícebojích, protože i to bylo pro zástupce AC Pardubice úspěšné.
1: Na ten šampionát vzpomínám určitě pozitivně. Jsem moc rád, že se ta píle a práce, že se to zúročilo a mohl jsem domů přinést zlatou medaili.
2: Ta píle a práce, to je určitě potřeba hodně pro desetiboje. Jak byste to přiblížil posluchačům, co všechno musíte dělat, jak vypadají vaše tréninky?
1: Moje tréninky vypadají tak, že máme buď to 3hodinový denně, anebo dvoufázový. Dopoledne i odpoledne, ale k tomu se s trenérem moc nepřibližujeme, spíš ty delší odpolední. A je to každý den dřít a pracovat, protože ten desetiboj to je jedna z nejnáročnějších disciplín v atletice. Možná vlastně i v celém sportu.
2: Právě člověk tam musí zkombinovat všech těch 10 disciplín, to opravdu je velká fuška. Proč jste si vybral zrovna desetiboj, čím vás tak přilákal?
1: No já už od malá jsem zkoušel všechny různý sporty, lezení, florbal, veslování a to mi dalo právě dobrý základ pro tu atletiku a pro ten desetiboj.
2: Řekl byste, že některá z těch 10 disciplín je vaší nejoblíbenější, úplně top třeba nad těmi ostatními?
1: To je těžko říct, ale asi bych tam zařadil moji srdcovku, což jsou překážky a dálka.
2: Ale jinak to máte všechno vyváženě, všech těch 10 máte v oblíbě zhruba podobně?
1: No, až na to běhání. Běhání to mě moc nebaví, ty delší než 400 metrů.
2: Tam se asi přejete, aby už bylo potom.
1: Jo, přesně tak.
2: No, když jste viděl teď ten konečný součet 7485 bodů, co jste si říkal?
1: Jo, neměl jsem slov, na tady to číslo jsem vůbec nemířil, myslel jsem si, že nám asi o 300 bodů míň, ale zvrátilo se to v Oštěpu, kde jsem dal asi o 8 metrů osobák, což bylo šílený, a potom jsem se na 15stovce kousnul a dal jsem asi o 25 vteřin osobáček, takže úžasný výkony.
2: No, jak se to stalo, že zrovna se vám takto dařilo, i že tam padaly ty osobní vaše nejlepší výkony? Sedlo vám to hodně?
1: Jo, sedlo mi to určitě, protože v Brně tam je parádní stadion na takovýhle osobáky. Hodně tam fouká, takže mi pomohl i vítr, že mi ten oštěp jako odneslo dál. A na 15 to už jsem věděl, že se musím udržet za jedním klukem, co měl asi o půl minuty rychlejší 15stovku, tak jsem se za ním kousnul a vydržel jsem to až do konce.
2: Tam už je potřeba i ta taktika v tom závěrečném
1: to
2: běhu.
1: Je, no.
2: A to všechno zkušený desetibojař určitě časem nazbírá tyto zkušenosti a poznatky. No a abychom posluchačům ještě přiblížili ten váš bodový výsledek, kam se zařadil třeba i z pohledu evropských tabulek?
1: No, momentálně v evropských tabulkách jsem na druhém místě za Sebíkem, což je taky z Česka, atlet, ale jemu se to na republice moc nepovedlo. Takže skončil druhej, ale výkon má lepší než já.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit,

0: Na břehu Labe v Přelouči dneska začal pátý ročník pobřežního festivalu. Ten během dvou dnů nabídne koncerty, divadlo, nový cirkus, výtvarné umění, ale i autorská čtení. Návštěvníci se mohou těšit na známé osobnosti i méně tradiční projekty a přímo ve festivalovém areálu byl dnes náš regionální stopař Milena Vápeníková, které se ze studia ptala moderátorka Jitka Slezáková.
1: Jak se tam člověk dostane? Je tam možnost parkování bez problémů?
2: Je to v podstatě na břehu Labe, je to občanská plovárna v Přelouči z ulice Na Krétě, přejede se železniční přejezd a potom takovou v podstatě skoro polní cestou, ale ještě pořád se to autem dá, takže tady není potom problém zaparkovat.
1: Výborně, no a jaký bude ten další hudební a divadelní program?
2: Po tom dnešním výtvarném tvoření a sportovním utkání je samozřejmě připravené i ta hudební část. Vystoupí Lenka Vychodilová a David Vávra za hudebního doprovodu Davida Nola. Potom takovým velkým tahákem na dnešní večer je koncert Báry Hrzánové se skupinou Kondurango. A zítra například vystoupí soubor Holektiv s violončelistkou Terezí Kovalovou anebo písničkářka Rozálie. Nicméně pořadatelé říkají, že hlavní hvězdou není jedno jméno, ale to samotné místo, jak jsem říkala, je to břeh Labe a je to celé koncipované tak, aby lidé mezi jednotlivými scénami přicházeli, objevovali nové umělce, no a užili si především atmosféru toho letního setkání u řeky. Počasí zatím je dobré, uvidíme, jak to bude, ta předpověď hlásí nějaký déšť, ale je to samozřejmě zatím otázka.
1: A nejto ve hvězdách. Regionální stopař.

0: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Začíná dvoudenní volno a pokud ještě nemáte úplně jasno v tom, jestli ho prožít aktivně nebo pasivně odpočinkem doma, tak si třeba vyberete z některé z akcí, které se konají v Pardubickém kraji a bude rozhodnuto. Jak už z našeho vysílání víte, tak v Pardubicích se koná už 37. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open, který až do 2. srpna hostí Pardubická Enteria Arena, kam můžete zajít fandit, ale jestli máte raději výstavy, tak navštivte Východočeské muzeum v Pardubicích, které teď vystavuje kousky, které do muzejní sbírky doputovaly v posledních 3 letech a k vidění jsou třeba Zlatá přilba Oldřicha Klaudingera, soubor skleněných a keramických objektů Jitky Forejtové nebo zápisník Alfreda Bartoše. Milovníci hudby tak ti zase mohou vyrazit pod Kunětickou horu, která dnes a zítra hostí festival Hrady.cz, na kterém vystoupí na Mátkově MiG-21, Rybičky 48, Daniel Landa, Tomáš Klus a nebo skupina Miraj. No a tančit se bude i v Lunchkrouně, kde se až do neděle koná festival pro všechny milovníky tance, pohybu, hudby, umění a kultury jako celku. Centrem festivalového dění je krásný areál u zámku Lunchkroun, Jiráskovo náměstí a park u multifunkčního centra. Po celý víkend se toho ale v Pardubickém kraji koná samozřejmě daleko víc. A všechny akce pěkně pohromadě najdete už teď na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas

0: Za 7 minut bude 18 hodin, tak takový byl páteční den v kraji. No a v pondělí se bude věnovat modernizaci venkovního sportoviště sportovního gymnázia v Pardubicích, za kterou Pardubický kraj zaplatí 37 milionů korun. Jak moc se změní, vám řekneme hned po víkendu. Dozvíte se taky, kdyby mohla začít stavba severozápadního obchvatu Vysokého Mýta. S regionálním stopařem navštívíme letní školu mladých včelařů a v radioporadně po 11. hodině poradíme, jak si vybrat ten správný obytný vůz na letní dovolenou. Začátek nového pracovního týdne, ale i toho prázdninového bude, jak jste slyšeli, opět bohatý na události v Pardubickém kraji a s Janem Vamberským si je shrnete pěkně po 17. hodině ve Dni v kraji. Teď už vám ale klidný zbytek dnešního dne popřeje Petr Sajl a zítra ráno v 5 naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má čistou vodu. Studenti architektury navrhli, jak by v budoucnu mohly vypadat břehy Labe a Chrudimky v Pardubicích. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. V regionu zítra čekejte většinou oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobrý páteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Voda ve většině přírodních koupališť v Pardubickém kraji zůstává čistá. Hygienici mají jen mírné výhrady k nádrži u Horního Bradla, k rybníku Hluboký a ke Šlechtovu Palouku na přehradě Pastviny. Koupání je tam ale podle nich stále bezpečné. Voda má jen mírně zhoršené vlastnosti nebo nižší průhlednost.
3: Bez závad jsou naopak všechna ostatní sledovaná přírodní koupaliště, například přehrada Seč, Písníky Mělice, Hrádek, Přeshrad, nádrž Konopáč nebo biotopové koupaliště v Hlinsku. Rybník Dlouhý u Lančkrou na hygienici kvůli probíhajícím úpravám zatím nekontrolují a na zrekonstruované Rosničce u Svitav se lidé letos kvůli nízkému stavu vody ještě nevykoupou. Otevření rekreačního rybníka město předpokládá až v příští sezóně. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Přibližně stovka studentů architektury navrhla, jak by se mohlo proměnit okolí pardubických řek. Jejich práce chce město využít při přípravě koncepce břehu Labe a Chrudimky. Studentské návrhy si lidé mohou prohlédnout v Tyršových sadech do konce srpna.
4: Studenti Mezinárodní školy architektury Archip se zaměřili na veřejný prostor, dopravu, rekreaci i krajinu kolem Labe a Chrudimky. Při přípravě návrhů si celé okolí prošli pěšky. Jejich vize počítají například s lepším zpřístupněním řek, novými promenádami nebo úpravou nábřeží u automatických mlýnů. Město chce všechny nápady využít při zpracování koncepce břehů řek, která má být hotová na podzim. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
5: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech.
6: O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% více než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na více než 500 000 vozů. O 2% rostla také produkce Toyoty. Hyundai naopak o desetinu klesla.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech většinou oblačná až polojasná s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů. Většinou oblačno čekejte v regionu zítra, bouřky a přehánky jen ojediněle. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 52. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
8: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začínají východočeské výlety. Tentokrát nás čeká cesta vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji, kterou je dráha mezi Skutčí, Poličkou a Svitavami. Společně se zastavíme v Čachnově, připomeneme si tragickou železniční nehodu nedaleko Krouny z roku 1995, podíváme se na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a na závěr se projdeme v Borové. Na společnou cestu se těší Vilém Branda.
7: Východočeské výlet.

0: pohybu v kolejišti, dbejte své osobní bezpečnosti.
1: Ještě jednou vás zdravím při poslechu východočeských výletů. S mým prvním hostem jsem si dal sraz na železniční zastávce Čachnov, která je tak trochu schovaná v lese. Upřímně, dostat se sem vlakem z Pardubic nebylo úplně tak jednoduché, protože vlaky sem jezdí jen párkrát denně. Zastávka Čachnov leží na trati mezi Krounou a Poličkou a dá se odsud dojet až do Svitav. A právě o historii železniční tratě mezi Skutčí, Poličkou a Svitavami si teď budu povídat s Josefem Vendolským. Vy jste předseda spolku Poličská lokálka a taky železniční nadšenec, dá se to tak říct?
2: A dobrý den, ano, dá se to tak říct.
1: Už odmala?
2: Odmala, protože rodiče pracovali oba na železnici, takže už jsem k tomu tíhnul od raných dětských let, dá se říci.
1: Čemu se váš spolek věnuje?
2: Tak věnujeme se mapování historie místní dráhy mezi Žďárcem u Skutče, Poličkou a Svitavami a dále potom pořádání nějakých historických nebo vůbec speciálních jízd zvláštních vlaků.
1: Předpokládám, že tuhle trať, u které stojíme, znáte velmi dobře. Máte třeba nějaké oblíbené místo na ní?
2: Tak nejoblíbenější místo je určitě moje domovina, což je Květná, ale jinak bych asi neříkal, že mám úplně jakoby nejoblíbenější místo.
1: Poznáte všechny její části, kdybyste třeba jel vlakem, začetl se do knížky a potom vykoukl z okénka, tak budete vidět, kde jste?
2: Myslím si, že ano.
1: Místní dráha se vine mezi kopci a loukami už od roku 1896. Co tehdy vedlo k tomu vybudovat tady na Svitavsku železniční trať?
2: Tak ty snahy o železnici v Poličce sahají až úplně do té poloviny toho 19. století, kdy už tehdy poličtí se snažili vlastně Poličku spojit se světem, protože tehdy vlastně železnice znamenala rozmach, rozvoj toho města. Můžeme to vidět například na případu Pardubic, tedy krajského města, kdy Chrudim tehdy nechtěla, aby ta železnice vedla přes Chrudim, ale Chrudim byla tehdy větší, významnější než Pardubice. A jak je to dnes, vlastně vidíme, že ty Pardubice po postavení té dráhy v roce 1845 tu Chrudim dalece předběhly. Takže vlastně první plány na železnici v Poličce už sahají do té poloviny toho 19. století při plánování prvního spojení Vídně s Prahou. Tato železnice nakonec bohužel pro Poličku vede přes Svitavy, ale poličtí se té dráhy, své dráhy nevzdávali, až tedy korunovali úspěch v roce 1896, kdy byla zprovozněna dráha ze Svitav a o rok později v roce 1897 to byla prodloužena do Skutče.
1: Bylo složité tady v okolí Žďárských vrchů stavět? Jaký je vlastně tady to okolí, krajina?
2: Tak psalo se tehdy, že dráha má až horský charakter, což je opravdu pravda, protože ty sklony, respektive nadmořské výšky tady té dráhy jsou opravdu náročné a zejména v zimních podmínkách ten provoz na této dráze byl náročný, takže ta stavba vyžadovala mnoho zemní práce. Není zde tedy například žádný tunel, protože je to dané vlastně tím charakterem té vrchoviny, kdy ten tunel nebyl úplně potřebný, ale ty zemní práce byly poměrně náročné i tak.
1: A jak trať na konci 19. století proměnila města a obce, která na ní leží, uslyšíte už za pár minut.

0: Stále posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. O historii nejvýše položené tratě v Pardubickém kraji v okolí Poličky si teď povídám s Josefem Vendolským. Vy jste zmiňoval, že železnice často zajistila městům v naší zemi rozvoj. Bylo tomu tak i u měst a obcí v tomhle regionu, tedy v okolí Poličky?
1: Určitě tomu tak bylo, kdy Polička vlastně železnicí získala spojení s tím světem a odbyt pro vlastně své výrobky. Tehdy zde byl průmysl dřevařský, lnářský, zemědělský, takže ti řemeslníci nebo vlastně ty firmy, společnosti měly možnost rychlejšího odbytu do celého světa.
0: V roce 1938 byla podepsaná Mnichovská dohoda. Jak dohoda, včetně toho rozdělení a vzniku protektorátu Čechy a Morava, jaký to mělo vliv na trať a obecně na třeba i život místních?
1: Tak mělo to právě tady pro Poličské, nebo respektive pro tento region, to mělo zásadní vliv, protože ta hranice mezi tehdejším protektorátem a říší procházela mezi Poličkou a Pomezím. To znamená, že část trati mezi Poličkou a Svitavami, nebo významná část trati mezi Poličkou a Svitavami se ocitla vlastně v Německé říši.
0: Jaké vlaky jezdily tehdy na železnici, možná na konci toho 19. století, kdy byla trať zprovozněna, a jaké vlaky na ní jezdí teď? Jak velký to je rozdíl?
1: Tak z dnešního porovnání to rozdíl určitě je. Tehdy to samozřejmě byla malá parní lokomotiva tehdejší řady 97, později řada 310.0, ostatně jako u většiny místních drah v tehdejším Rakousku-Uhersku všeobecně. Na konci toho 19. začátku 20. století byly to malé mašinky s maximální rychlostí 40 km za hodinu, které byly určené právě pro provoz na těch logálkách. Byly to úsporné lokomotivy a pro ten provoz postačovaly na většině těch tratí, i když právě například v případě Poličky, právě jak jsem říkal, byly ty sklonové poměrně náročné a ty lokomotivy brzy přestaly tomu provozu vyhovovat, ale přesto vlastně se poličtí železničáři modernějších, výkonnějších strojů dočkali až o téměř 30 let později.
0: A jaké vlaky jezdí teď, tak to se můžeme možná ostatně sami podívat, protože právě teď kolem nás jeden vlak projíždí, to je tedy motorák.
1: Je to motorová jednotka řady 814 regionová, která zde zajišťuje provoz posledních několik, řekl bych, 15 let zhruba. Jedná se o modernizace starších motorových vozů řady 810, které byly vyráběny od roku 1973. A na této trati byly po dlouhá desetiletí gro toho provozu.
0: Tahle železnice je spojená i s velmi tragickou událostí. V roce 1995 se nedaleko zastávky Čachnov srazily dva vlaky a následky byly fatální. Takhle o nehodě informoval v roce 1995 ve zprávách České televize redaktor Vlastimil Weiner.
2: Motorový osobní vlak jedoucí ze Ždárce u Skutče směrem na Poličku a Svitavy se nedaleko obce Krouna čelně srazil se čtyřmi uvolněnými vozy.
3: Podle posledních informací, které má policie k dispozici, při nehodě přišlo o život 18 osob a 5 bylo těžce zraněno.
0: A víc o tragické nehodě uslyšíte už za pár minut.

0: Pokračují východočeské výlety, během kterých postupně projíždíme část tratě mezi Skutčí a Svitavami. Spolu se mnou je tu Josef Vendolský ze spolku Poličská lokálka. Mnoho lidí má tuto tráť a zvlášť právě Čachnov a Krounu spojenou s velmi smutnou událostí. Před zhruba 30 lety se tu odehrála největší železniční tragédie od roku 1970 na české železnici. Můžete připomenout, co se tehdy v červnu roku 1995 u Krouny stalo?
1: Krouny se stalo bohužel souhra několika nešťastných náhod, kdy v Čachnově tehdy posunoval manipulační vlak z vagóny a tyto vagóny bohužel při tom posunu nezajištěné ujeli směrem na trať ke Skutči, kde od Skutče do Čachnova v tu chvíli opět bohužel jel právě osobní vlak s motorovým vozem řady 810, který v tehdejší době nebylo možné nijak varovat, protože ze Skutče už odjel, kde byl výpravčí, a dále už Krouna nebyla obsazena, nebyli tam vlastně žádní zaměstnanci, kterým by bylo možné předat tu zprávu, že ty vozy na tu trať ujeli, a nebylo tedy možné ten personál toho vlaku varovat, tudíž oni dá se říct, poslední vteřiny vůbec netušili, proti jakému nebezpečí se řítí, až ta rána dopadla na tento vlak nedaleko obce Krouna. Dnes vlastně u zastávky Krouna zastávka, která v té době ještě nestála. A výsledkem bylo bohužel 19 zmařených lidských životů, včetně vlastně strojvedoucího a vlakvedoucího Českých drah z Poličky.
0: Vy jste to už částečně zmínil, důvodem byla teda chyba v komunikaci, nebo co bylo tím důvodem, proč do sebe nakonec ty vagóny narazily?
1: Tak důvodem byla pravděpodobně chyba v komunikaci, kdy jeden ze zaměstnanců toho nákladního vlaku předpokládal, že ty vozy zajistil ten druhý zaměstnanec. Bohužel se tomu tak nestalo a ty vozy vlastně z toho Čachnova při tom posunu ujeli. A bohužel právě ta trať přechází v prudký spád 21 promile z toho Čachnova bezprostředně za stanicí směrem ke Krouně, takže ty vozy nabraly v několika okamžicích 100-kilometrovou rychlost.
0: Pamatujete si, jak na tragédii tehdy třeba místní obyvatelé reagovali, a možná třeba i vy sám pamatujete si tu nehodu?
1: Já si ji pamatuji matně, musím říct, že v té době mě bylo 8 let, takže nějaké povědomí už jsem o tom měl, protože, jak jsem říkal, tatínek pracoval na železnici v té době. Naštěstí tedy jsme o tom nevěděli ten den ze zpráv, nedonesla se nám tato zpráva, takže on přišel ráno z práce a říkal, jestli víme, co se stalo, nevěděli jsme to. S těmi zaměstnanci, kteří teda u té Krouny tragicky zahynuli, tak oni se ještě potkali ve Skutči, normálně křižovali, zdravili se. Takže vnímali jsme to tehdy poměrně negativně, samozřejmě pravděpodobně jako celý zdejší region.
0: Došlo by k takovéto nehodě i dnes, v dnešní době?
1: Tak samozřejmě teoreticky se stát může, ale v dnešní době už je trať zabezpečená, už jsou zde dávno, vlastně po té nehodě zde byl urychlen zavádění radiového spojení, takže ten vlak by bylo možné v dnešní době již varovat.
0: A z Čachnova se už za malý moment přesuneme do Pusté Kamenice.

0: Stále posloucháte pořad Východočeské výlety. Ze zastávky Čachnov jsem vlakem popojel jen o jednu zastávku dál a jsem teď v pusté Kamenici a na obecním úřadě mě čekal pan starosta, nestraník Jaroslav Sklenář. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak my jsme teďka na obecním úřadě, jak jsem zmiňoval, železnici máte kousek odsud, vidíte vlaky i z okna odsud?
1: Vlaky z okna nevidíme, ale slyšíme, je to řeknu asi 200 metrů vzdušnou čarou od nás, je vlakové nádraží. To spodní, horní vlakové nádraží je na horním konci nad Rybníkem.
0: S Josefem Vendolským jsme probírali smutnou železniční nehodu u Čachnova a i pustá Kamenice má jednu velmi smutnou vzpomínku spojenou se železnicí. Co se tu odehrálo na konci druhé světové války?
1: Na konci druhé světové války v lese zvaném Pekelec došlo na železniční trati k výbuchu nálože, kterou zde připravili partizáni operující v oblasti Českomoravské vrchoviny. Výbuch zmařil jízdu plného vlaku německých vojáků, kteří se na Moravě ještě chystali zasáhnout do bojů. Když se němečtí vojáci rozhodli pátrat po příčině výbuchu, tak nevinní lidé se stali oběťmi jejich násilí. Přímo na místě v Pekelci zemřel 44-letý Václav Vězda, dělník z Čachnova, 15-letý Jiří Pospíšil, truhlářský učeň z Čachnova, 33-letý Vladislav Sodomka, řezník z pusté Kamenice a 18-letý Jaroslav Dostál, učeň strojního zámečnictví z Čachnova.
0: Takže celkem pět.
1: Tohle to byly čtyři přímo na místě a pátý byl 44-letý pan Josef Mareš, z pusté Kamenice, dělník na parní pile v Čachnově, který byl zasažen zbloudilou kulkou přímo doma v pusté Kamenici u okna ve své chaloupce.
0: Takže ten u toho přímo nebyl, ale byl...
1: Přímo nebyl. Ten byl asi kilometr a půl vzdušnou čarou a ta zbloudilá kulka ho zabila přímo doma ve Světnici. Pomník byl v Pekelci vybudován v roce 1947 a slavnostně odhalen. A v loňském roce jsme ho zrestaurovali za přispění finančních prostředků z Ministerstva obrany České republiky a obce Pustá Kamenice. A v letošním roce, přesně na den 2. května 2025, kdy jsme si připomněli 80. výročí události, tak jsme zde uskutečnili pietní akt, kterého se zúčastnilo mnoho lidí, včetně dvou vnuček obětí této tragédie, pana Josefa Mareše a pana Václava Hvězdy.
0: Jak daleko je odsud od tedy obecního úřadu, kde právě teď jsme, ten les Pekelec, kde k tomu došlo, k té nehodě?
1: Je to tak zhruba kilometra půl asi vzdušnou čarou, odhaduju.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Tentokrát cestujeme vlakem po trati, která vede ze Skutče přes Poličku až do Svitav. A naší zastávkou je stále pustá Kamenice. Tahle obec na pomezí okresu Chrudim a Svitavy má spoustu zajímavostí, které stojí za to navštívit, ať už třeba ten barokní kostel svaté Anny, který jsme zmiňovali, nebo budovu školy. Ale spolu se starostou nestraníkem Jaroslavem Sklenářem se teď díváme na přírodní památku a stojíme u neobyčejného stromu.
1: Nacházíme se přímo u Hápova javoru, u stromu, který jsme letos přihlásili do ankety Strom roku 2025. Byli jsme vybráni do 10členného finále, získali jsme sympatie poroty a v současné době se držíme na nějakém 5. místě a získali jsme už 1370 hlasů.
0: Javor je krásný, má opravdu silný kmen, dlouhé větve a teďka v létě je obalený listy. Přemýšlím, jak asi je vysoký a jaké má stáří.
1: Stáří stromu je odhadováno na 250 let, vysoký je 29 metrů a obvod kmene má 480 cm.
0: My stojíme na takovém kopci, hodně tady fouká, doufám, že posluchači nás dobře slyší. A je tady opravdu hezký výhled do krajiny. Co všechno tady je vidět z tohoto kopečka u javoru?
1: Je tady vidět daleko do kraje. Tady vám jsem ukázal už nějaké fotografie, třeba z března letošního roku tady máme. Přímým okem bylo vidět krásně, celé Krkonoše byly vidět, Sněžka a další pohoří v Krkonoších, další kopečky. A potom za nafocením patřičnou technikou taky Kunětická hora, Ještěd a dokonce i Bezděz.
0: Tak teď je ta viditelnost poměrně dobrá, bych řekl. Asi Krkonoše úplně nejsou vidět, nebo myslíte, že jo?
1: Ne, teďka ne. To musí být lepší počasí, opravdu na to podmínky a vždycky ten jaro nebo podzim jsou ty nejideálnější podmínky.
0: Ale vidím, že tamhle je nějaká věž, tak to je asi Krouna, tedy obec Krouna před námi.
1: Ano, tady takhle, jak stojíme, tak když se podíváme vlevo, tak vidíme po levé straně evangelický kostel v Krouně a mírně vpravo od něj katolický kostel v Krouně.
0: Zpátky ještě k tomu javoru, u kterého teď stojíme. Je tu cedule s nápisem Hápův javor. Proč má zrovna tohle jméno? Jaký je příběh toho javoru?
1: Příběh je takový, že na tomto místě, na kterém stojíme, byl v roce 1725 zatčen pan Háp, který zde pracoval na poli. A to proto, že nezdílel katolickou víru. Byl zadržen rychumburskými pochopy a odveden na hrad Rychumburg, dnešní předradí.

0: u poličky zastávka.
1: Motorák s označením Regionová mě právě teď dovezl na poslední zastávku dnešního dílu východočeských výletů. Už při příjezdu do Borové se podle mě vyplatí dívat z okénka vlaku, protože se vám otevře pohled nejenom na celou obec, na celou dlouhou vesnici, ale taky na dva zdejší kostely. A právě do jednoho z nich se společně vydáme. Kostel svaté Markéty je na samém konci obce Borová. Pár kroků za námi je obec Oldříš a kostel tady v Borové má žlutou omítku, dřevěnou střechu a ze všech stran ho obklopuje hřbitov. Farník Václav Stodola teď odemyká kovovou mříž. Vy jste říkal, že vám to kovář tady místní dělal, to je novinka tady.
2: Dělal to pan mlynář z důvodu toho, že jsme měli vlhký kostel, aby se mohli větrat, tak mohli mít otevřený dveře celý den, tak se udělali mříže do dveří, do všech vchodových dveří a větráme, když je to možný.
1: My teď vstupujeme dovnitř do kostela. Je tady poměrně chladno, musím říct.
2: No, bývá tady v zimě ještě daleko chladněji, ale v létě se to ohřeje díky těm otevřeným dveřím, tak to máme příjemně. Schladíme se, to jsme tu rádi. Teď vstupujeme do chrámové lodi a před námi je presbytář s portálovými oltáři. Na hlavním oltáři je obraz svaté Markéty, nalevo je oltář Panny Marie Lurdské a napravo svatého Jana Nepomuckého. Vybavení v kostele je rokokové.
1: Vybavení je rokokové, ale jinak ten kostel je barokní?
2: Původně byl gotický, ale je několikrát přestavovaný a prodlužovaný.

0: Jo, když jsme opravovali fasádu, tak je vidět zvenku, že třeba u toho posledního okna je předěl, že kostel končil tam někde u toho posledního okna a ten kruchta, kde jsou umístěny varhany, se přistavovala.
1: Připomeňte ještě, z jakého období tedy pochází kostel svaté Markéty, kdy byl dokončen?
0: Dokončen byl nějak v polovině 18. století, protože se přistavovala teda ta kruchta a ten obraz na hlavním oltáři je z roku 1883 a maloval ho Jan Umlauf.
1: Není to jenom kostel svaté Markéty, už při příjezdu do Borové, když se jede po silnici od Hlinska, si můžeme všimnout dalšího katolického kostela.
0: Je to kostel svaté Kateřiny, ten je zvláštní tím, že původně v tom místě stával kostel nebo kaplička spíš svatého Jana Křtitele, který pak nějak asi byl zbouraný postupem času a postavil se vedle dřevěný kostelík svaté Kateřiny. A podle toho kostelíka se nazvala i ta osada kolem toho kostela. A ten kostel byl přestavěný na zdění 1402. Bohužel 1420 byl vypálený zřejmě husity, který v tou dobu tady byli v Poličce, oblíhali město Polička a zřejmě udělali nějaký nájezd do okolních vesnic a kostel byl vypálený. Potom ho opravili a přestavili na zděnej, ale znovu jako ten kostel se rozhodli přebudovat. Roku 1889 ho zbořili a roku 1893 postavili nový, byl hotový nový kostel, novogotický styl, má krásnou akustiku, jsou tam varhany, ale nejsou s elektrickým pohonem, ale jsou šlapací. Mm-hmm. Takže tam musí při tom, když varhaník chce hrát, tak musí stát vedle nějaký silák, který šlape měchy.
1: To musí být fyzicky docela náročný.
0: No, náročný to není, ale musí si dávat pozor, aby ten tón varhan byl pravidelný, aby ho nenechal úplně vyprázdnit ty měchy a pak nezačal rychle šlapat. Musí se pomaly, pravidelně se musí šlapat.
1: Teď jsme spolu s Václavem Stodolou vyšli ven z kostela a před námi je kostnice s šindelovou střechou, takovou vysokou. Vy jste říkal, že máte takovou specifickou vzpomínku ještě z dětství, když jste tady běhal se svými kamarády.
0: Běhali jsme po hřbitovní zdi a snažili jsme se po té šikmé střeše vyběhnout co nejvýš, co to dá, dokud se nám to nesmeklo a nesjeli jsme dolů.
1: Ale ona je docela vysoká, ta střecha.
0: Jo, nahoru jsme určitě nevyběhli, to je tak do půlky.
1: Do půlky se vám to podařilo a pak jste se sklouzli teda.
0: Sklouzli dolů, jo.
1: No a prohlídkou Borovského kostela dnešní díl východočeských výletů končí. Loučí se s vámi a pěkný den přeje Vilém Branda.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Soud zamítl poslední stížnost na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku. Modernizace zimního stadionu v Poličce se blíží ke konci. Evropská komise vytýká Česku, že neudělalo dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. V kraji zítra čekejte většinou oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobrý páteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pobočka Krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Podle dřívějšího sdělení soudu je 8. obviněnou cizinka z východu evropského státu. Ve vazbě je 8 lidí. Policie jich zadržela 11, 3 jsou v Polsku. Předchozí stížnosti Krajský soud také zamítl. Obvinění čelí podezření z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Polička pokračuje v obnově zimního stadionu. Jeho modernizace by měla skončit v září a město za ní zaplatí 65 milionů korun, říká mluvčí Nadežda Šauerová.
2: Dokončená je nová nosná konstrukce, probíhá opláštění stadionu a připravuje se montáž střechy. Předpoklad dokončení této stavby je v září 2026.
0: Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice. Mobilní operátoři tam proto plánují výstavbu nových vysílačů. Evropská komise vytýká Česku nedostatečný pokrok při řešení střetu zájmu. Podle každoroční zprávy komise o stavu právního státu totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Obavy unijní exekutivy vyvolává také návrh, který má od příštího roku zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že Česko zůstává standardní demokratickou zemí.
3: Já věřím, že Evropská komise i další unijní instituce jsou dostatečně realistické na to, aby odhalily laciné pokusy místních opozičních stran neustále vlastní zemi v Bruselu očerňovat. Takže Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
0: Izraelský nálet zabil nejméně 8 Palestinců, kteří se účastnili pohřbu v uprchlickém táboře v pásmu Gazy. Oznámili to tamní zdravotníci s tím, že zraněných jsou asi 20. Pohřeb v táboře Nusejrát v centrální části pásma byl smutečným obřadem za jednu z obětí předchozího dnešního izraelského útoku.
1: Počasí.
0: Noc bude většinou oblačná až polojasná s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů. Většinou oblačno čekejte v regionu zítra, bouřky a přehánky jen ojediněle. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajství. Na českém webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Překážku na vozovce čekejte na takzvané Hradubické silnici. Paleta leží na vozovce mezi Hrobicemi a Čeperkou, a to ve směru na Pardubice. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je, jako kdybychom řekli, dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali. Ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a sniž kortizol, výtažky ze 7 special hoops, s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec, popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si lecos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: je to asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, vždyť je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, že už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovací.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco. Jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme? A teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím. Co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobem. aerobně mezi takhle lidmi, popovídat si, ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Poradce. Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35. a 40. rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé. Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšený věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano, a můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
2: Nashledanou.
0: 731 800 900, náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně.
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty kila. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: Nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte. A chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No,
1: moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. To víš,

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: Tady v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem

0: ty starosti nevidět tak jako jenom tu práci, ale začít žít
1: Hodit
0: zase
1: to za
0: osobní
1: hlavu.
0: život a
1: Ano,
0: přesně tak, jo,
1: děkujeme
0: takže
1: a prediabetes pryč a všechno
0: přesně
1: pryč.
0: tak, všechno
1: Ano.
0: pryč a znovu zdraví, takže
1: Báječný.
0: má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se
1: A
0: podaří
1: vy
0: vám
1: jste
0: bojovat s tím,
1: teďko
0: čím
1: řekl
0: bojujete.
1: strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A
0: Přesně
1: příčinou u
0: tak.
1: vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si
0: Ano.
1: začal sobě přikládat. Výborně,
2: Ať se daří
1: děkujeme.
2: a zdraví. Mějte se
0: Tak jo,
2: hezky.
0: mějte se,
1: Naschledanou.
0: nashledanou.
2: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo, co
1: No,
3: chodila.
1: no.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi,
1: Super.
3: začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu,
1: Jasně.
3: ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu
1: Výborně.
3: a toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou
3: Ale
1: radost.
3: ještě podotýkám,
1: Ano.
3: že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím, no.
1: Správně. A chůze je
3: No.
1: strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungují a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungují, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
2: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to
1: Ano.
2: tváří tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Vesele a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena. Tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo, tak to je ano, dobře.
2: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
2: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, napřímo.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne. Ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano. Mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu. Často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku, na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Jež, tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Já děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku. Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový. No, prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách. Jo. Rovina je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde jsou kopce, No a na poutě jsme tak jezdili a takové různé akce, no co byly, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom. A ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemůže, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče, už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek. Já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: No, šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no. Kolice se šlem ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta ne. Kdo pak měl auto? Že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus. No a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela. To dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich? Nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně. Tam já vepředu a myslím...
6: Ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevyjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevyjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš, to...
3: To byl proužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec. To by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastný, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu jednu jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to. Až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ju tam porodit a nechat ju tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako jaká si toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. A když jsem to slyšela, víte, co to pro mě jako takový děvčátko tam nechat? To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít 1, 2, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, Ježíš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ji budeme vychovávat. Jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Já říkal přece první vnučku a nenecháme ji tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ji jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěňovala, že v noci se musela stávat já. Ježíš jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila. Ona utekla, říkám, nechoď nikde, máš tu děcko. Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula, abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětské tím měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera?
3: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala a všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, běž s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte. Že? A ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano, a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ju dom. A nic se nedílo. No, život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla zrvema úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto. No a tady přišel pak starosta za náma, ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo? Když já to u vás vidím, co jí chybělo? Já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdeme se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály, děcky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnému vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelkou. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslela nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A studno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
5: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
6: Svěšené.
5: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. On znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
6: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
4: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
5: Ale teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhání, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
6: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
4: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
6: Ale i vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
4: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
6: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
5: Hodně. My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo.
7: No.
5: Má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
6: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
5: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policiu, nech to být, ona si třeba dá říct.
6: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
5: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhují, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
6: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
4: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
5: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra. Jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ho nenechali nikdy samotnou doma. Ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takový klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemám strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že jo, necili mi. No ale teď teprve máme pěkný život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: To teda z toho nadšení.
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ježiš. Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě. Je to složitý? Není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No a tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo, a
2: jinak. Samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Mm-hmm. Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. No. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
3: A moc vám děkujeme.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač. A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co Ježíš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítaje tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on mě zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No, protože ví, že jdu s ní vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tatu.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky. No.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem? Co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zahdívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti, už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. No, to já nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřekl?
5: Ne, neřekl nám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme, no a její tvář, jakože, i když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To mám

0: No a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte, naživo. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
1: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
0: no,
1: prostorný.
0: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
1: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
2: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nečvar, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
1: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
2: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebem mě snesl to nejšťastnější na světě.
1: To je ale hezké slyšet, Květo.
0: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
1: A vy jeho?
0: Taky, taky. Proto jsme spolu. Jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že toto je pravda. No, a to už je moc nazlobí, ví?
1: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
0: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamu, přijde do kuchyně a už jsou oblečená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už v tom stáří.
1: Ne, užíváte si tu lásku.
0: Tu lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
2: No, je to tak.
1: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
2: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
1: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
2: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
1: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
0: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovídal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat. No, to, za to jsem mu vděčná, výdle nevybaruje, co uvařím, to s ní, jako za tu opravdu a mě rád. On je dobrák, to jako, no, takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, a proto tak žijeme, jak vidíte, no.
1: A milujete ho pořád?
0: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, brčím zase.
3: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
4: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
3: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
4: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bit.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda Správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí Správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala Správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno. Ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam, pádadádadam, pam pam pam, pádadádadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, když jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. Ale pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích, tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady, trvalo mi to asi 14 dní tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal do toho okýnka? Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, vy tam, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co je, já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auta, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřeš, jako, co s tím budu dělat, jsem říkal, máte nejlepší auta. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle týhle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, budeme vám dírat do okýnko, přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, přiš, na jedničku odskáčete pryč, bezvadně, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval, takhle říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Kuka, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítali ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Krist, co jsi dělal? On říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, jsem říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. I ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravený, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to s totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v úvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, které nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhl, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil.
2: Ne, a pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle z ta hrůza, my jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, ja. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako, já, Dort, já, Leutová žena měla mejda, nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A oni tam, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkali, no tak jim řekni to, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkali, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tisko do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, tady to vypadá strašně banáně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říkal, co já, říkal, no běž na jeviště, tak já jsem přišel, my už ale skutečně nic neumíme, to je výborné, to je
4: komik, no tohle to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě a a teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišli, já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržíme. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna.
4: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle, hrůza, načiš nějaký pán se přihlásil, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě pocehrnul, už mi to tak stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem. A tu vodu jsem takhle vysvíkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský, zase to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
2: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli
2: přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumového
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No to je jednoduchá odpověď, nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše?
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější. Bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí. Ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbrami, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesra na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře. Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám nebřeku, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nemluvil o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl, pořád zpívá celá rodina.
3: Jednou a považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the street,

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten je ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. A to je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal z těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to už za 50 lirů, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc, come on in here, this is Alexander Ragtime Band, neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná, ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hranice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli a já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 23 21 58 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se teda... Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bubu, to se hra, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, i když dobili Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měl Ježek hrozně rád a my taky, ač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehadit Nehádejte se, prosím vás.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
8: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
8: No tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
5: No tak páni, tak se potom dohodneme po půlnoci.

tím, co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejste, jděte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dovolíte.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?

0: představují. Sama sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál leta, čili už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
1: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
0: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
0: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc říct kvůli tady, já bych řekl tady hotelu Pup.
1: A vy dobře vaříte, že jo, že vy rád
0: já
1: vaříte?
0: Já sám? Málo, no něco umím, ale...
1: Ryby?
0: Jo, ale u nás, moje paní výborně vaří. No a tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím. Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Tedy ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí, dobrý je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
1: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
0: Ajajaj, to já mám moc, no.
1: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
0: Jo.
1: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
0: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme. No, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak tam i ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.

0: Mír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
0: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psi mám pořád celý život svůj, mám psi. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa, to se chvíl do jemnošatnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tyská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
0: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
0: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

0: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasného něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Jano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka, právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krastobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vezmete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráči a prostě tohle, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to taky to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Jano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při posluchu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Taky to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky mějte se moc a moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz lomítko linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala Zmyšlína, přeji zdraví a štěstí. Jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup. To byl 80. že? Když jsme hráli s Itálií. Nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuji za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v Semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu Šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o tom moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo prostě vyhlášený, to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlík takovej a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhletím, že jste dal tohleto téma opravdu. To je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
0: Františko, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, Kubánec.
0: Tak,
1: Kubánec,
0: v 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Ano. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkalo Rohovnici.
0: Ano,
1: to pak teď se říká boxer, že? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady nezjištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, čím víc vás tam bylo, tak on z toho měl radost. To byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk. No to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam veli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Asi něco takové jako, je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, to. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějaký olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, mi mu říkali tichý blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. Hmm. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůvek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovi, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky, opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal jsem mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jehličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivá Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořádně to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu, než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano. No blesný. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalkě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, nestál se mu to.
1: Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc ne, já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No, nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano. Dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, takže tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žadce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety, no a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně a vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil. On s ním kamarádil a prostě všichni byli

0: všichni úplně byli šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně začal pomalu ta forma odcházela, přestal posidny, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začali mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion, udělal nějakou kličku, něco a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
1: Pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
0: To mám teď chtěla říct. A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák a vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
0: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Takže jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivým měsícem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit 2 krávy.
0: Ano, vím. To jsem já nechtěla říkat.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
0: Vám taky. Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joynerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruku, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj prošeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižení plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to při plavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal
1: nedala,
0: jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to jméno.
0: Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborný jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, to bylo vnucováno, no, tam to bylo.
0: No. Ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších.
1: Šmída,
0: a dalších.
1: Tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituji to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: A při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů, Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě to v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zvrhovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem ho měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem si chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dávno.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: Oldo. Ale už mají na co navazovat, že jo?
0: Samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano. Suková. Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, no. No vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za vyjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně, podobně jako Hanka, Brňačka, která napsala, Cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já Staňka přímo na Baťov, já budu loviť v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec, Věry Čáslavské, pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Takže jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, v Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s kormidelníkem, no, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené, na Mánesovce. Do dneška na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že abych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta, je taky, ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: mě tak.
0: Ano. Já se dívám. Tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, teď si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě neparala se s ničím.
0: Jo, ražka, jo.
1: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom on, jak, ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vás.
1: Jaký tím lepší držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No, a
0: no vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci. Máte doma
0: pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem byla, jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášená mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mám.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec. Automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že Jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic, tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehdy Spartakiáda. To bylo umění, to, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam nahromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co křičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějakej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná, tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení, nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehdy 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No, a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport. Já
0: ne. Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuju za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám je hezký do Brna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem

0: který já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. Hmm. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví. A to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková už byly dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, tak se tam skvěle někam podívejte. To se, o tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před třemi lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
1: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
0: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
1: No, tak tady mám mezeru.
0: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No, tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
1: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistryně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
0: Máme,
1: no?
0: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takový pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
1: Děkuju.
0: Dokud ještě můžete.
1: Dokud ještě můžete. No,
0: já až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
1: Já už
0: mějte
1: teď,
0: se hezky.
1: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
0: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
1: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
1: Dobrý večer, Jardo, zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdíval Frandu Veselýho.
1: Takže fotbal.
2: Fotbal. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
1: Teď se mi trošku ztrácíte Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
1: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě? V 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
1: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
1: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
1: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
1: Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, jsem byl ještě malý kluk, nebo malej.
1: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
1: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
1: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to

0: cíleně zrychlený oproti za poslední stání 30 let. Je to cíleně zrychlený.
1: Zdá se, že to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo, byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
0: Tak dobrá, mějte se.
1: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše: nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková. A tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitanček, teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
3: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
3: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastné.
3: Všechna?
1: Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
4: Řekněte mi, kdo pak je ten

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, do Těšíně.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, promíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji,
3: pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Co pak
6: jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte. Ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůvě jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď. Takže ne.
7: Jak je to?
5: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmůž se, no tak neblázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plnej lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilec.
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde no, o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Bláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že navá to je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu. Čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat do nic, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já, kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, dvoranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5x se volí, než jak ti řeknu, volíne a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vrci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Pepo, jsi připravený? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, pej, 451, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si uchytl. A já padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, pufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těch.
5: Franto, že jsi mi nic neřek, člověče, no, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz, to nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chčije a chčije.
3: Mami, chčije a chčije.
4: Co to říkáš?
3: To říká děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, noze, Išane, počkej!
3: Čerpe, vysadku, ukaž se!
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Praha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří,
12: ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Heďte, ale ona ho asi taky nechce.
17: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
17: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti.
18: A jo?
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute! Tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím.
4: Já, hele, kůň.
2: To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, pojď sem. Co to máš v puse? Ukaž. Ukaž, Věrka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo, to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no,
7: k soudu?
8: Proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel
8: k soudu? No, ty to tam říkáte, že předtím odešel k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No, co proč? Mluvím to tady. No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercie, prodáváš no, noty,
10: znám.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
11: Ona je to dřív na to divadlo bohuži, viď?
7: Petrasovina.
11: Vydrž.
7: Já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
9: se
7: jmenuje?
9: Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda a ještě k tomu Šmauzová.
7: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: No to je jasný.
10: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmauz, no vidíte, no to nejde, major Šmauz.
10: No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych je nestrémoval.
12: Major Šmauz, a čím
7: on
12: je?
7: On je major, no. Má šavly,
12: že jo.
7: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: Já jsem ani nechtěl.
7: Tak moment, já ti zazvoním. Cililink, Cililink.
13: Jsem major Šmauz. Můžu si sednout.
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste.
10: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počku, no voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmauz. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: Das.
9: Tak D'Assaro.
7: Aničko.
9: Láďa je D'Assaro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
9: No.
7: Vy jako Anička víte, že on je Dasáro. Jo. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě. Ale proč, kde? Ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
9: Úplně pitomá, pane, ty zas pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda tomu Kasárovi.
7: Dasárovi.
9: No tak prosím mu řeknu, normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
9: to je úplně
7: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je Valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
9: Ne, to já už tomu rozumím. Ne, jasný, já vám řeknu. To je výborný, jasný. Kde jste tu hru našli, pane?
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
9: No jistě.
7: A jak to z
9: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
11: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
9: Teda to je výborně vymyšlený.
7: Jasný. Chcete ještě další
9: vysvětlení? Dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jinačí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
11: Uvidíte.
1: Chalupáři, teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogli fidát inzerát do vaseho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vaseho fafofifu. Hledám zuby.
3: Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je... Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Pojďte se mnou, pane.
2: Nemám fát!
6: Heru, gol, fatra!
2: Fatra,
6: fotu!
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
3: Dej sem ten fek!
2: Co s tím? Vem si.
3: Ten fek sem vek!
5: Chce tenhle tvůj šek?
3: Dej sem ten fek! Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
3: Div.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Milý papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak... Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
11: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
11: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmerer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři,

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.